Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen na betešníku. Miláček žen.

si samý dluh, bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tuc ty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncí, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale se ved najít tu němou

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pobze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, to tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: šertem neduhým, páni chytnem druhej dech. To budete koukat
1: a až nám za pár let
0: staň se osude,
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude, páni chytnem druhej dech.

0: třeba poukej to, jo, ale co tato tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí tomta, to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No, v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro
0: tuto
1: dvojici.
0: Ale
1: k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říkala, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se.
1: Za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: Následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, Aha. Protože tam zpívají, že nic není gratis, ani siest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani siest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno i jinak.
2: No tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak jsem.

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: To tak je...

0: Když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestre si tady pouštěli, když jsme právě těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Kdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi
1: trošku
0: legrace.
1: Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.

0: tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý sbor Židů z opery Nabucco.
1: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
0: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
1: Chvalme zem.

0: to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, že máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: Neboli... No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost. Ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech. Chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr. Těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše. Tí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na začátek?
1: Uršula určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: hvězdami. Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK, a zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blonďák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme,
4: Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika, Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika, Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básně, dneska budeme básně.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Yeah!
11: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
10: Ano.
11: 7.
10: Ne.
11: 8.
10: Někdy.
11: 11.
10: Máme.
11: 15.
10: Ano.
11: 18. 21.
10: 22. 33.
11: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
10: Já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě. Hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj. Určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty jsi tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Yeah.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
15: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
2: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
1: Není, to je v pořádku.
3: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
4: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod čírým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuju.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, jo. No.
4: Dobře, tak jo.
3: No, tak
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Otu Jiráku. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdičko a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
3: Ano,
5: já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s jezdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a
3: také.
6: Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A moravý holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Na češ jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak.
11: Dítětko.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
12: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
13: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox v poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
11: Tak jsem sundal
13: kalhoty a dal jsem nacpal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz dostal mě, odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, ty si myslíš, jestli ze všeho vykecáš. No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O té reakce Foukán se hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších. Ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Hurvajs?
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem pana Krampola, ano, rozumím. A děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo, no a...
11: Přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty. Máme zapsa.
11: Nebo Ačko
1: jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že je
1: to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.

0: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat vlásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
1: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
2: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
1: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
3: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
4: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
3: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. V Hradeckém kraji bouřka poničila kemp a zastavila vlaky. Tomáš Berdych zveřejnil první nominaci pro Davis Cupový duel se Spojenými státy a dnešek přinese oblačnost s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celé republice asi 550 zásahů, informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
2: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
0: V Královéhradeckém kraji odpolední bouřka poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na trati Stýniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem. V kempu v Bělči nad Orlicí bouře vyvrátila 4 vzrostlé stromy, které poškodily několik chatek a zaparkovaných aut. Obešlo se to bez zranění. Energetici zaznamenali v kraji 4 poruchy na vedení vysokého napětí na Hradecku a Rychnovsku. Hradecká radnice chystá změny ve využití peněz vybraných v systému Reuse. Zatím putovaly tržby z obchodů za odložené nepotřebné věci na údržbu zeleně ve městě. Nový plán popisuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: My jsme to sjednotili do jedné sbírky, která bude zdrojem pro participativní rozpočet, protože se nám zdá a myslím si, že ten celý příběh takový, že lidé odnesou do Reuse bazaru něco, co třeba už nepotřebují místo toho, aby to skončilo na skládce a dejme tomu titíž lidé, tato komunita následně bude rozhodovat prostřednictvím hlasování v participativním rozpočtu o tom, na co ty peníze z toho výtěžku půjdou. Sport.
0: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Kvalifikační utkání na tvrdém povrchu se bude v pražské O2 aréně hrát 18. a 19. září. Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí. Počasí. Ráno čekáme polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, těch bude k večeru přibývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14. Mírný severozápadní až západní vítr se večer bude měnit na jihozápadní a zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové začali silničáři opravovat povrch v Březhradské ulici. Vyfrézovali vozovku v úseku od železničního přejezdu k točně MHD. Až do pátku 21. srpna tam neprojedete a musíte jet objížďkami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmin začíná přát dobré ráno. Dnes v úterý 18. srpna svátek má Helena. Přejeme všechno nejlepší. No a 4 minuty po 5. hodině začíná náš ranní informační servis. Tak vás pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno a hezké vstávání. O čem bude první reportáž, kterou pro vás za chviličku máme? Od začátku letošního roku mají maminky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k této službě dostanou, protože porodních asistentek je prostě málo. A víc o tom tedy za chviličku v první reportáži dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, které právě začalo. Ještě jednou dobré ráno.

0: Vždycky, když slyším tuhletu písničku, tak si vzpomenu na zámek Blatná a scénu ze zámeckého jezírka, kde princezna Helena potká poprvé prince Václava. A vy jste si určitě taky vzpomněli na krásnou pohádku Šíleně smutná princezna. Mimochodem Helena, princezna Helena i Helena Vondráčková, která nám zpívala, mají dneska svátek, tak všechno nejlepší samozřejmě všem Helenám. My se teď ale budeme věnovat porodním asistentkám. Od začátku letošního roku mají maminky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k téhleté službě dostanou, a to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, prostě málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma, a nabídnou vám potom, že k vám dorazí za nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to nepožádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využily, měla asi polovina návštěvu jednu. Často více než 2 týdny po porodu.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měli vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno. Dnes je úterý 18. srpna, 230. den v tomto roce začíná, jak už jsme říkali před chviličkou, svátek má Helena. No a narozeniny oslaví třeba herečka a daberka Stanislava Jachnická, bude jí 61 let, taky sportovní novinář Robert Záruba, dnes slaví 59. narozeniny, nebo běžec na lyžích Lukáš Bauer, tomu bude 49 let. Takže všechno nejlepší, blahopřejeme všem dnešním oslavencům.
1: Počasí.
0: Hradci Králové se teď teploty pohybují kolem 13 stupňů Celsia, v Trutnově ale ještě méně, tam je pro zajímavost teď jenom 11 stupňů. No a co nás čeká během dne, jaká je předpověď? Ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne pak oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, těch bude k večeru pak víc a víc, bude jich přibývat. Teploměr přes den ukáže jenom 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a povane k tomu mírný severozápadní až západní vítr, který se večer bude postupně měnit na jihozápadní a zeslábne. Dnes nás čeká tedy studenější, chladnější den. Budeme o tom určitě mluvit i dnes kolem 8:45, až se spojíme s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Pokud byste potřebovali nám něco napsat, tak adresu můžete využít. Stejně taky můžete využít i pro dotaz na našeho spotřebitelského experta a rádce Josefa Černého. No a dneska objasníme ve spotřebitelském servisu, jak je to se zárukou u bazarového zboží. Odpovídá Josef Černý.
1: Paní Lenka si přes bazar koupila myčku nádobí. Se zapojením čekala na instalatéra, který ale zjistil, že funguje pouze jeden program. Přivolaný opravář paní Lence oznámil, že je to model, na který se už náhradní díly nedodávají a tudíž myčku nelze opravit. Při reklamaci v bazaru jí bylo řečeno, že myčku se měla vyzkoušet hned a ne až po měsíci. Paní posluchačko, záruka na použité zboží je 24 měsíců, kterou lze zkrátit na 12, nikoliv ale na dobu kratší. Takže reklamaci včetně této informace zopakujte písemně. Prodejce má na její vyřízení 30 dnů. Je možné, že opravu zajistí jiným opravářem. V opačném případě můžete od kupní smlouvy odstoupit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hejtman Královéhradeckého kraje svolal na dnešek komisi pro sucho. Vznikla už před 5 lety, ale sejde se vůbec poprvé. Komise může vyhlásit mimo jiné stav nedostatku vody nebo omezovat odběry. Dělníci v Náchodě upravují cyklostezku na výjezdu z města na Červený Kostelec. Bude mít nový asfalt, osvětlení a taky zábradlí. Omezení tam potrvá do konce srpna. Policisté našli 77-letého seniora z Dolního Lánova na Trutnovsku, po kterém pátrali od včerejšího poledne. Muž je v pořádku. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Rychlostní kanoisté mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa. To začne v polské Poznani příští středu. České barvy tam bude hájit 20 reprezentantů. Ráno čekáme polojasno až skoro jasno, během dne oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Těch bude k večeru přibývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách mezi 11 a 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor si dejte na dálnici D11 na 82. kilometru ve směru na Hradec Králové. Bouralo tam osobní auto a na místo jedou záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: kávě Denní tisk.
1: Je 7 minut po půl šesté, dobré ráno z Hradce Králové, máme pro vás noviny, jak už bylo řečeno, tak co píšou. Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký, má titulek Začíná jubilejní ročník teatrum Kux. Světlo bude hlavním tématem toho jubilejního polokulatého 25. ročníku multižánrového festivalu barokního umění teatrum Kux. Na několika místech v hospitalu Kux a jeho okolí se uskuteční od středy, to znamená od zítřka do neděle, a už dnes v 17 hodin začne v Renzově muzeu barokního tisku výstava objektů a imaginárních reliéfních textů Uvězněné spisy od Aleny Laufrové. Kromě barokní hudby, divadla a tance festival nabídne taky přednášky a workshopy. S detailním programem se můžete seznámit právě díky Mladé frontě dnes v příloze Kraje Hradecký. Už včera tady u nás ve studiu dopoledne v Habaději byla ředitelka festivalu Teatrum Kux Kateřina Bohadlová, takže jste i leda co slyšeli včera. No a víc tedy dnes v Mladé frontě dnes v příloze Kraje Hradecký. Já už se dívám taky do regionálního hradeckého deníku, kde píšou, že jičínský stadion má nový trávník i ovál. Stadion pokřtili hned malí fotbalisté. 2 roky trvající proměna venkovních sportovišť v Jičíně je u konce. Městský stadion má úplně nový krásný fotbalový trávník, atletický ovál i sektory, LED osvětlení i moderní závlahový systém. Slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 15. srpna a nové hřiště hned otestovali nejmladší fotbalisté i hráči SK Jičín. Rekonstrukce stála víc než 31 milionů, přibližně 70% nákladů pokryla dotace, píše dnešní regionální deník. Tak a ještě Právo tady máme. Dobírka jako problém. E-shopy ji ruší anebo zdražují. Pro zákazníka je dobírka výhodná, zaplatit za zboží až při jeho převzetí je ideální, zvláště tehdy, pokud člověk nakupuje u neznámého obchodníka a obává se, že po platbě předem mu zásilka nedorazí a přijde o peníze. Pro e-shopy je však dobírka stále větší problém. Nepřevzaté zásilky jim totiž zvyšují náklady, některé obchody proto cenu dobírky zvyšují anebo ji dokonce přestávají nabízet. Typickým nešvarem je, že si někteří zákazníci objednají třeba stejné zboží na dobírku hned z několika e-shopů a převezmou pouze jednu zásilku, která dorazí jako první. Každá nepřevzatá znamená potom náklady na dopravu tam i zpět, manipulaci, opětovné naskladnění a administrativu. Samotná doprava stojí zhruba 40 až 60 korun bez daně. Při větším počtu nepřevzatých zásilek tak můžou náklady e-shopům výrazně narůst. Podrobně se tomu tedy věnuje dnešní Právo. Můžete si k dobírkám ještě samozřejmě dočíst podrobnosti. No a za hodinu přineseme samozřejmě z dnešních novin další zajímavé věci.

0: Co nás dnes čeká a nemine v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? My se dnes po půl deváté s našimi hosty vrátíme k nálezu, jaký nemá v Česku obdoby. Jde o sídliště z doby latenské, které spadá do druhého století před naším letopočtem. Fungovalo jako nadregionální obchodní a výrobní centrum napojené na dálkové obchodní trasy a mezi nejvýznamnější nálezy z místa budoucí dálnice D35 patří určitě stovky stříbrných a zlatých mincí, šperky a ozdobné předměty, tisíce kousků jantaru a zachovaly se i hrnčířské pece. Asi před rokem už jsme si tady o tom povídali s archeologem Matoušem Holasem, který dneska dorazí i s kolegou Tomášem Mangelem z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, abychom se zeptali, kam ten výzkum třeba těch nalezených předmětů dál pokročil. A tak se na to moc těším na dnešní setkání po půl deváté s archeology.
1: Počasí.
0: Nejdřív, ranní teploty tady v Hradci Králové je jenom 13 stupňů Celsia, v Trutnově 11, tam je ještě chladněji, v Náchodě 13 stupňů, v Jičíně 12,5 a v Rychnově nad Kněžnou teď taky kolem 13 stupňů Celsia. To ráno je chladnější, ostatně jak meteorologové avizovali a předpovídali. No a co nás čeká dál? Hlavně z počátku dne bude venku polojasno až skoro jasno, pak ale oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Těch bude k večeru ještě navíc přibývat, bude jich víc a víc a teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 11 až 14 a povane mírný severozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit postupně na jihozápadní a zeslábne. Bude to tady dnes chladnější den, asi nejchladnější, jak se tak dívám, z celého tohoto týdne, protože teploty zítra už zase povyskočí nahoru zpátky, sice nikam závratně to nebude, ale alespoň snad k těm 28, 29 stupňům Celsia by to být mělo. Ostatně i o tom budeme mluvit dnes s meteorology kolem 8:45, až se s nimi zase spojíme. Tak nás poslouchejte, dobré ráno z Hradce Králové a hezké úterý.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Petr Spálený, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme říkali, že narozeniny dneska má třeba sportovní novinář Robert Záruba, kterému bude 59 let, nebo běžec na lyžích Lukáš Bauer, který oslaví 49. narozeniny. No a dnes by měl 90. i americký filmový herec, režisér a producent Robert Redford, který zemřel loni 16. září. No a tak bude dnešním tématem pro Petru Beránkovou a děti herec.
1: Někdo, kdo třeba vystupuje v divadle
2: a hraje různý představení.
3: Že hraje ve filmech jako Spider-Man.
4: A

0: A divadelní.
1: Jaké herce znáte? Z jakých filmů?
0: Karel Gott.
2: A Krštof. A Spider-Man. A
3: Elzu.
4: A takhle to vidíme my.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rekonstrukce podchodů na hradecké třídě Karla IV. Si znovu vyžádala uzavírku. Ministryně financí Alena Schillerová chce návrh státního rozpočtu na příští rok předložit vládě do konce měsíce. Mladíci hradecké cyklistické stáje Kasper Kryptoformí zabudovali na Czech Tour. A dnešek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení začalo včera a potrvá do neděle 23. srpna. Dělníci na místě montují sádrokartonové konstrukce a pěší musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. Řidiči aut tam musí počítat s častější úpravou signálního plánu semaforů na přechodu pro chodce.
3: Stavbaři v podchodu pracují na vnitřních stěnách, lepí obklady, opravují žulová schodiště a montují zastřešení. Další uzavírka čeká pěší v polovině září kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Základní umělecká škola v Žacléři přijímá dodatečné přihlášky do výtvarného oboru. Hlásit se ale mohou i zájemci o hru na kytaru, protože se podařilo sehnat na nadcházející školní rok lektora. Bude vyučovat klasickou kytaru, elektro i baskytaru. Škola přijímá děti od 5 let. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard.
2: Sport.
1: Cyklisté Královéhradecké stáje Kasper Kryptoformí dokázali v etapovém závodě Czech Tour držet krok s náročnou zahraniční konkurencí. Na nejtěžším domácím klání sezóny se dařilo především mladým svěřencům Petra Kaltofena. 21-letý Václav Ježek skončil celkově 7. a o rok mladší Adam Pešek 30. Pokračuje Kaltofen.
4: Mladí kluci se dobře zapracovávají, Adam Pešek taky vynikající výsledek, je to náš vlastně druhý vrchář, pomáhal tam Jménovi a ještě dokázal zajet takhle velice solidní umístění, takže opravdu Czech Tour se nám podařila, řekl bych, téměř na 100%.
2: Počasí.
1: Ráno čekáme polojasno až skoro jasno, během neoblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Těch bude k večeru přibývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách jenom 11 až 14. Mírný severozápadní až západní vítr se večer bude měnit na jihozápadní a zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 si dejte pozor, cestou do Hradce Králové na 82. kilometru bouralo osobní auto, projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 6. pokračuje. Úterní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 18. srpna. Pěkně vás zdraví od mikrofonu i Jakub Schmidt. No a za chviličku se budeme věnovat školství. Původně stát počítal s tím, že takzvané přípravné třídy v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová, a to i přesto, že už od příštího roku ubyde kvůli přísnějším pravidlům dětí, které dostanou odklad školní docházky. Takže pro koho tedy přípravné třídy vlastně budou? Ptala se na to naše reportérka a víc uslyšíte v reportáži za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, které pokračuje. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Pavel Bobek dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a my se teď budeme věnovat školství, jak jsem slíbil. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září roku 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učíte dovednost, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, v úterý 18. srpna svátek má Helena, přejeme všechno nejlepší, řeknu taky rád, o čem to dnes bude v radioporadně dopoledne. Po 11. hodině naším hostem bude a expertem taky finanční poradce Radim Frolík, takže dnešní téma, dívám se, jak správně pojistit kolo nebo elektrokolo. Samozřejmě se můžeme dostat i k dalším věcem, které se peněz týkají, ale tohle bude téma číslo jedna, takže víc dopoledne po 11. hodině. studio.hradec@rozhlas.cz, kdybyste se Radima Frolíka chtěli na cokoliv zeptat, tak můžete prostřednictvím e-mailové adresy. Počasí. Ranní teploty se pohybují v našem kraji kolem 13 stupňů Celsia, někde může být i malinko chladněji, jako třeba v Trutnově, kde je 12 stupňů, ale jinak víceméně všude 13 stupňů Celsia, to znamená v Hradci, v Náchodě, Výčině i v Rychnově nad Kněžnou. No a dnes nás čeká velká oblačnost. Bude zpočátku oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, pak ale postupně od jeho západu bude přibývat oblačnosti a k večeru na mnoha místech se slabým deštěm určitě bychom měli počítat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Noc bude oblačná až zatažená, zpočátku na mnoha místech postupně výjimečně se bude vyskytovat slabý déšť. Teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů, no a ještě krátce předpověď taky na zítřek, na středu. Zítra nás čeká mírné oteplení, ale opravdu jenom mírné o stupínek. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, výjimečně se slabými přeháňkami, během dne pak zítra bude přibývat oblačnosti i přeháněk nebo deště a teploty zítra 23 až 26 stupňů Celsia, takže o pár stupňů to bude oproti těm dnešním maximum kolem 22 stupňů. Tak vám přejeme hezké dny z Českého rozhlasu Hradec Králové, ať se dál hezky vstává do nového dne spolu s námi.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobře, že jsou.
1: Lenka Filipová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no a hostem po 13. hodině u Alex Minářové bude dnes hudební skladatel, kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. Tak si poslechněte, my se od něj dozvíme třeba i to, jak si užil narozeninové koncerty.
2: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu.
1: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude Michal Pavlíček hostem Alex Minářové, tak si poslechněte. Teď nám zaspívá Paul Simon v dobrém ránu, tak si ho taky užijte, bude to moc příjemné, no a pak asi za 5 minut o 6:30 další zprávy s Alenou Brantovou. Tak dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celé republice asi 550 zásahů, informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Žně v Královéhradeckém kraji skončily, stalo se tak zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo hlavně několika týdenní slunečné počasí, doprovázené vysokými teplotami. Řidiči po 3 měsících opět projedou Hertvíkovicemi. Skončilo výrazné dopravní omezení na hlavním tahu mezi Vrchlabím a Trutnovem. Stavbaři pracovali na 170 metrů dlouhém úseku a součástí oprav byla i sanace náspu a odvod povrchové i spodní vody. Jičín dokončil rekonstrukci městského atletického a fotbalového stadionu za 31 milionů korun. Stadion je součástí sportovního areálu v Lipách, kde se konají celostátní soutěže. Původní stav stadionu s fotbalovým hřištěm uprostřed už neodpovídal požadavkům a standardům pro pořádání atletických závodů vyšších úrovní. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. Zpočátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat mraku. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 12 až 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte na silnici 33 u obce Provodov Šonov na Náchodsku, kde bourala 4 osobní auta. Projíždí se tam kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Je 7:09, teď opět noviny přede mnou na stole v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak se ještě pojďme podívat znovu, co píšou a přinést i další témata. V dnešním Právu najdete třeba velký rozhovor s šéfem správy Krkonošského národního parku Petrem Moravcem, který řekl, že nechce měnit poslání národního parku a že omezení motorových vozidel dává v části Krkonošského národního parku smysl. Přestože už je polovina srpna pryč, tak stále ještě není jisté, s jakým rozpočtem bude hospodařit správa Krkonošského národního parku. Loni měla 472 milionů korun, letos se mluví o 464 milionech. Její šéf Petr Moravec říká, že dobré hospodaření neznamená více těžit dřevo. Ve funkci v července vystřídal Robina Beniše, kterého odvolal ministr Igor Červený z motoristů, a vy si tedy s novým šéfem Krkonošského národního parku Petrem Moravcem můžete přečíst rozhovor v dnešním Právu. Já už se dívám taky na stránky regionálního deníku, třeba Krkonošský píše, že obřad na hlavní scéně byl letos během legendárního festivalu Trutnov, svatební noc pak ve stanu. Měli učitelé, kteří se právě na tomto legendárním festivalu vzali a řekli si své ano. Festival Trutnov už toho vlastně zažil během těch let opravdu mnoho, během 40 let, ale tohle ještě ne. Petr Procházka a Rita Veselá, učitelé ze stavebního učiliště v Ústí nad Labem, se vzali na trutnevském bojišti po 27 letech vztahu. Byla to první svatba v dějinách legendárního festivalu. Novomanželé Pospíšilovi měli obřad přímo na hlavní scéně, na pódium. Tam si řekli své ano, políbili se, nasadili prstinky, oddával je biskup brněnské diecéze církve československé husitské Juraj Dovala, který při festivalu tradičně slouží bohoslužby. Nevěsta se ženichem poté rozdali svatební koláčky fanouškům v hledišti, no a svatební noc prožili ve stanu. Podrobnosti v Krkonošském deníku k tomu najdete. A ještě jedna pozvánka teď v hradecké příloze Mladé fronty dnes. Na plovárně totiž zahraje Ivan Hlas tady v Hradci Králové. Písničkář Ivan Hlas v doprovodu kytaristy Norbyho Kováče a violončelisty Olina Nejeschleby vystoupí teď ve čtvrtek na Slezské plovárně v Hradci Králové. Koncert na letní scéně začne v 19 hodin, no a poslední album Pramínek času vydal Ivan Hlas se svým triem v roce 2023. Teď tedy živě na plovárně v Hradci Králové, na Slezské plovárně u Orlice, a bude to tedy teď ve čtvrtek. Hezky si to užijte, pokud také zamíříte. Tolik pro tuto chvíli z dnešních novin. Za hodinu přineseme ještě další témata, když se do nich znovu před 3:15 na 8 podíváme.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, před minutou bylo 6:45 a ve sportu nás dnes za chviličku po písničce čeká cyklistika. Výborného výsledku dosáhli totiž cyklisté Královéhradecké stáje Kasper Cryptoformí na čtyřetapovém domácím závodu Czech Tour. Pomohli talentovanému Václavu Ješkovi k celkovému 7. místu. Hodnocení od reprezentačního trenéra Petra Kaltofena uslyšíte právě v dnešním ranním sportu. Už za chvíli po písničce Davida Stypky.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká chladnější den s velkou oblačností. Bude zpočátku oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, pak postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a k večeru na mnoha místech se slabým deštěm. Teploty 19 až 22, maximálně na horách 12 až 15. Noc bude oblačná, teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, taky se v noci můžou objevovat slabé přeháňky nebo déšť. No a zítra mírné oteplení, bude oblačno až polojasno, výjimečně se slabými přeháňkami, pak během dne bude oblačnosti přibývat i zítra a přeháněk nebo deště taky bude pak k večeru zítra víc a teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Takže opravdu mírné otoplení oproti těm dnešním maximálně 22 stupňům.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Farna a David Stipka teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za 9 minut už bude 7.
1: Sport.
0: Cyklisté Královéhradecké stáje Kasper Kryptoformý dokázali na nejtěžším domácím etapovém závodě Czech Tour sekundovat závodníkům z velkých profesionálů.

0: místem jsme určitě spokojeni. Kdyby nám to někdo řekl před startem, tak to bereme všemi deseti.
1: V Královéhradecké stáji se dlouhodobě daří práce právě s mladými závodníky. V této sezóně mohou čerpat zkušenosti od kolegů, kteří v cyklistice už něčeho dosáhli, například Josefa Černého nebo Michaela Kukrleho. Václav Ježek přitom nebyl jediným mladíkem týmu, který prorazil. V nabité konkurenci se mezi nejlepších 30 dostal také 20-letý Adam Pešek.
0: Mladí kluci se dobře zapracovávají, Adam Pešek taky vynikající výsledek, je to náš vlastně druhý vrchář, pomáhal tam Jénovi a ještě dokázal zajet takhle velice solidní umístění, takže opravdu Czech Tour se nám podařila, řekl bych, téměř na 100%.
1: Hradecká Kasper Krito for me, následovník stáje Elkov Kasper, tak opět potvrdila, že na domácí scéně patří mezi nejlepší týmy. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Taky nad naším krajem se přehnala bouřka, která kácela stromy. Nová Paká schání peníze na rekonstrukci ledu na zimním stadionu. Kanoista Martin Fuchsa finišuje s přípravou na mistrovství světa. A dnešek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami nejvýš 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. V Královéhradeckém kraji poničila kemp odpolední bouřka a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na trati Stýniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem. V kempu v Bělči nad Orlicí bouře vyvrátila 4 vzrostlé stromy, které poškodily několik chatek a zaparkovaných aut. Obešlo se to bez zranění. Energetici zaznamenali v kraji 4 poruchy na vedení vysokého napětí na Hradecku a Rychnovsku. Ledová plocha na zimním stadionu v Nové Pace je ve špatném stavu a bude nutné ji kompletně opravit. Bruslařský klub ale neuspěl s žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury. Bez finanční pomoci ale není možné práce zahájit, říká vedoucí bruslařského klubu Bohumil Šmika.
4: Z vlastních zdrojů to vůbec není možné, protože provoz zimních stadionů a plaveckých bazénů je nerentabilní, nefinancovatelné, neziskové, tudy prostě cesta nevede.
2: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky.
5: Sport.
2: Rychlostní kanoisté mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa. To začne v polské Poznani příští středu. Velkou nadějí na medaili je znovu úřadující olympijský vítěz a mistr světa na kilometru Martin Fuchsa, který nestrácí motivaci ani po největších výhrách kariéry.
6: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdýl to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu, já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to.
2: Martin Fuchsa pojede ve 3 disciplínách. Kajakáře Josefa Dostála trápí týden před šampionátem infekce a plánuje startovat jenom na 500-metrové trati. Na mistrovství světa do Polska se chystá 20 českých reprezentantů.
5: Počasí.
2: Počátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu mraku přibývat. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor si dejte na 81. kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové. Na krajnici je tam po nehodě odstavená dodávka. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 7 hodin 4 minuty. Jakub Šmit vám dál taky přeje dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, dobrou chuť k snídani a hezké vstávání v úterý 18. srpna. No a kam dál? Za chvilečku zamíříme v další reportáři do Lípy nad Orlicí. Krmení mláďat, výměna podestýlek, úklid voliér, sběr vajíček a nebo pomoc při odchytech zraněných zvířat. Tohle všechno musí na letní praxi zvládnout dvě studentky právě v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku. No a podrobnosti v reportáži Jiřího Hofmana za malou chvíli. V Bleskovce si pak dnes zahrajeme před 7:30 o termoláhe v slogem Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se vám daří. Dobré ráno ještě jednou, ať se hezky poslouchá.

0: v dobrém ránu a je 11 minut po 7, za 4 minuty, tedy už 7:45. Míříme do Lípy nad Orlicí, jak jsem slíbil. Exotiku vyměnili dobrovolně za českou přírodu. Dvě studentky ze střední školy zahradnické a technické v Litomyšli tráví totiž část prázdnin v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku. No a místo exotických zvířat, kterým se věnují ve škole, tam pečují o zraněné a oslabené zástupce české přírody.
1: Vlastně vždycky nebyl červíka do pinzety a úplně v klidu si ho on z té pinzety vezme.
2: Místo školních lavic Eliška a Kamila tráví léto v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Obě studentky studují v Litomyšli obor zaměřený na chov exotických zvířat. Praxe jim ale umožňuje poznat hlavně zvířata, která žijí přímo u nás.
1: Líbí se nám tady hodně. Třeba jsme se tady seznámili i s vážnějšíma případama, co jsou třeba otevřený zlomeniny. To měla hrdlička, se kterou jsme byli na veterině, tak jsme viděli i práci veterináře.
2: Každý den je přitom jiný. Studentky uklízejí zázemí, připravují krmení, mění vodu a pomáhají také s odchytem nebo krmením mláďat.
1: Přijdeme, pomůžeme nakrmit křepelky, přitom pozbíráme vajíčka a pak se vrhneme do místnosti intenzivní péče. Tam uděláme pořádek, vyměníme podestýlky, aby to bylo v čistotě. Dáme krmení všem, pomůžeme chytit mládě vrabce.
2: Právě opatrnost při práci s mláďaty je podle nich jedna z nejdůležitějších věcí, které se v Lípě naučili. A zkušenosti se jim hodí i do školy, vysvětluje Eliška.
1: Pomůže nám to ve studiu opravdu hodně, protože nás úplně takhle ke zvířatům ve škole nepouští. Ve škole se zaměřujeme spíš na cizokrajná zvířata, třeba z Afriky, Asie. Tady se spíš seznámíme s těmi, co žijí v České republice.
2: Pro Jindru Veselkovou, která záchrannou stanici vede, je pomoc studentek vítaná. Práce je totiž podle ní tolik, že by se hodili další dobrovolník.
3: Děvče to jsou strašně šikovný, jo. A mám z toho radost, protože jsou pracovitý, spolehlivý, pomáhají mi s věcma, na který opravdu jako běžně není prostor.
2: Dívky se navíc během praxe vyzkoušely i výjezdy za zraněnými zvířaty. A pokud bude potřeba, jsou připravené ve stanici pomáhat i dál. Třeba když si její vedoucí bude chtít na chvíli od práce odpočinout.
1: No, my už jsme se tak přibližně domlouvali a jestli nám důvěřuje se životem jejich zvířátek tady, tak nemáme problémy s tím pomoct kdykoliv, budeme mít čas.
2: Letní praxe tak pro Elišku a Kamilu není jen povinnou součástí školy. Získávají při ní zkušenosti, které by v učebně získali jen těžko. A zároveň pomáhají záchranné stanici zvládat každodenní péči o její pacienty. Z Lípy nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno i teď 18 minut po 7. Je úterý 18. srpna, 230. den v tomto roce a rád připomenu, že má dnes svátek Helena. Tak přejeme všechno nejlepší. Pojďte se spolu s námi podívat teď, jak bude dnes.
1: Počasí.
0: Čeká nás velká oblačnost venku, zpočátku bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, pak ale postupně bude od jeho západu oblačnost přibývat a k večeru na mnoha místech se slabým deštěm musíme počítat. Teploty 19 až 22 stupňů, maximálně na horách 12 až 15. Noc bude taky oblačná, teploty klesnou na 16 až 13, no a zítra nás čeká mírné oteplení, ale i zítra musíme počítat s oblačnou až polojasnou oblohou a odpoledne zase přibývání oblačnosti i přeháněk nebo deště a teploty zítra o malinko vyšší 23 až 26.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jdeme si zahrát dnes o termoláhev s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Hodně štěstí vám přeju v dnešní bleskovce. No a budeme zase někoho hádat, poznávat dnešního narozeninového oslavence, tak se připravte, nabídnu vám jeho hlas a vy hned budete určitě vědět, protože dneska má narozeniny a v neděli po deváté ještě můžu připomenout, bude navíc hostem i v Záletech u Aleny Zárybnické. Tak kdo to je? Budeme hádat českou herečku a dabérku, takhle nám popřála před 3 roky ke svým narozeninám rozhlasu.
1: Já bych Českému rozhlasu chtěla popřát dalších 100 úspěšných let. Spoustu nových posluchačů, spoustu podnětných nápadů, ať ho nepřeválcuje nějaká sci-fi technologie. A hlavně, ať má Český rozhlas stále zvučný hlas.
0: Tak a víte, čí byl tenhle ten zvučný hlas, který známe především tedy z dabingu? Jestli ano, tak můžete zavolat hned teď, tady je číslo, připomeneme ho.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a jdeme na to, jdeme se zeptat někoho z vás teď v dobrém ránu. Halo, Český rozhlas Hradec, dobrý den.
3: A dobré ráno, tady je Tomáš.
0: Dobré ráno, Tomáši, moc vás zdravíme. Tak co myslíte, poznal jste herečku, dabérku?
3: Já bych typoval, může to být Stanislava Jachnická?
0: No, Tomáši, může.
3: Tady.
0: A taky je. Je to Stanislava Jachnická. Já jsem měl takovou nápovědu, ale pak jsem si říkal, že by to bylo moc jednoduché. Chtěl jsem říct Phoebe, ale to byste asi už opravdu všichni věděli, protože samozřejmě, když se řekne Phoebe z Přátel, tak si asi každý hned spojí právě hlas Stanislavy Jachnické právě k herečce Lizzy Kutrové, která samozřejmě hraje Phoebe v seriálu Přátelé. Jinak Stanislava Jachnická se narodila v Praze, dneska má 61. narozeniny. Taky moc blahopřejeme, ona se od mládí věnovala baletu, ale vystudovala střední ekonomickou školu nejdřív, potom ale šla na herectví, na divadelní akademii muzických umění. 3 roky byla v angažmá taky ve Východočeském divadle v Pardubicích, ale hostovala i tady v Hradci. No a jak jsem říkal, my známe hlavně díky dabingu, je dvorní dabérkou Lizzy Kutrové ve všech jejich filmech, ale hlavně tedy v Přátelích, kde hraje Phoebe. Jinak Stanislava Jachnická taky hraje v seriálu Ulice, to budete vědět určitě všichni lépe než já, Denisu Mastnou, tuším, že tam hraje. Tak skvělé, Tomáši, bravo, paráda, termoska je vaše, teda termoska,
3: super,
0: termoláhev
3: super.
0: S českým slogem Českého rozhlasu Hradec Králové, takže si tam můžete dát třeba kávu, která vám vydrží dlouho vřela, nebo naopak v létě, když jsou tropy něco studeného a ono vám to vydrží chladné, je to zázrak, taková termoláhev, tak ať vám dobře slouží, mějte se pěkně.
3: Je to krásný, moc děkuju.
0: Není vůbec za co, naschledanou.
3: Krásný den.
0: Naschledanou, děkujeme. Tak. Stanislavě Jachnické ještě jednou všechno nejlepší a nezapomeňte tedy v neděli poslouchat dopoledne taky Zálety, bude tam hostem, ale ne Zárybnické. Teď ještě Víťa Vávra zaspívá v dobrém ránu a pak už Alena Brantová, ta zpívat nebude jako tradičně, ale řekne nám, co je nového ve zprávách.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hejtman Královéhradeckého kraje svolal na dnešek komisi pro sucho. Vznikla už před 5 lety, ale sejde se vůbec poprvé. Komise může vyhlásit mimo jiné stav nedostatku vody nebo omezovat odběry. Dělníci v Náchodě upravují cyklostezku na výjezdu z města na Červený Kostelec. Bude mít nový asfalt, osvětlení a taky zábradlí. Omezení tam potrvá do konce srpna. Policisté našli 77-letého seniora z Dolního Lánova na Trutnovsku, po kterém pátrali od včerejšího poledne. Muž je v pořádku. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Rychlostní kanoisté mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa. To začne v polské Poznani příští středu. České barvy tam bude hájit 20 reprezentantů. Zpočátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu mraků přibývat. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku na silnici číslo 33 se kvůli opravě mostu u obce Provodov Šonov jezdí kyvadlově. Práce skončí v pátek 21. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Deník tisk.
1: I v dnešních novinách se píše, že začíná jubilejní ročník festivalu Teatrum Kux. Ostatně včera jsme tady dopoledne měli taky paní ředitelku Kateřinu Bohadlovou, takže vy už to víte. No a v novinách se dočtete, že světlo bude hlavním tématem jubilejního polokulatého 25. ročníku multižánrového festivalu barokního umění Teatrum Kux. Na několika místech v hospitalu Kux a jeho okolí se uskuteční od zítřka, to znamená od středy do neděle, ale už dnes v 17 hodin začne v Renzově muzeu barokního tisku výstava objektů a imaginárních reliefních textů Uvězněné spisy od Aleny Lauflové. Kromě barokní hudby, divadla a tance festival nabídne od zítřka do neděle přednášky a workshopy, takže co konkrétního vás čeká už v článku, který najdete v hradecké příloze Mladé fronty dnes. Podívejte se. No a já se dívám do jičínského deníku. Jičínský stadion má nový trávník i ovál, se tady píše. No a hned ho pokřtili malí fotbalisté. Dva roky trvající proměna venkovních sportovišť v Jičíně je u konce. Městský stadion má nový fotbalový trávník, atletický ovál i sektory, LED osvětlení a moderní závlahový systém. Slavnostní otevření se konalo v sobotu 15. srpna a nové hřiště hned otestovali nejmladší fotbalisté i hráči SK Jičín. Rekonstrukce stála více než 31 milionů a přibližně 70% těch nákladů pokryla dotace, jak píše dnešní jičínský deník. Tak ať dobře slouží. No, a ještě pohled na stránky dnešního Práva. Dobírka jako problém. E-shopy ruší anebo zdražují. Pro zákazníka je dobírka výhodná, zaplatit za zboží až při jeho převzetí je totiž ideální, zvláště tehdy, pokud člověk nakupuje třeba u neznámého obchodníka a obává se, že po platbě předem mu zásilka nedorazí a přijde o peníze. Pro e-shopy je však dobírka stále větším a větším problémem. Nepřevzaté zásilky jim totiž zvyšují náklady. Některé obchody proto cenu dobírky zvyšují anebo ji dokonce přestávají nabízet. Typickým nešvarem je, že si někteří zákazníci objednají stejné zboží na dobírku z několika e-shopů najednou a převezmou pouze zásilku, která dorazí jako první. Každá nepřevzatá znamená potom náklady na dopravu tam i zpět, manipulaci, opětovné naskladnění a administrativu. Samotná doprava stojí zhruba 40 až 60 korun bez daně. Při větším počtu nepřevzatých zásilek tak můžou náklady e-shopům výrazně narůst. Podrobnosti v dnešním Právu poměrně obsáhle se tady tomu věnují, takže si můžete přečíst. Dobré ráno přejeme, tolik dnešní noviny a za 3 minuty už bude 7:45.

0: počasí.
1: Po písnice Phila Collinse si připomeneme, že dnes nás čeká venku velká oblačnost. Zpočátku bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, pak ale postupně během dne od jihozápadu začne oblačnost přibývat a k večeru na mnoha místech už s tím slabým deštěm musíme počítat. Teploty dnes jenom 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Tak vám přejeme hezký den, tady je Český rozhlas Hradec Králové, 7 hodin 47 minut, no a za chviličku dnešní vydání rubriky Co v učebnici nebylo. Dneska nás bude zajímat vážení. Jak se v historii vyvíjelo, to už nám tedy za chvíli přiblíží opět Martin Písařík. Takže i o tom si v našem vysílání poslechněte. No a snad vás budou těšit i písničky. Ještě do 8 hodiny Petr Muk, Petr Nať anebo Elvis Presley s námi budou. Tak ještě jednou dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj svolal na dnešek komisi pro sucho. V Trutnově začíná rekonstrukce náměstí Republiky. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy. A dnešek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Komise pro sucho se dnes vůbec poprvé v historii sejde v Královéhradeckém kraji. Vedle zástupců hejtmanství v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech regionu, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. Kraj ji ustanovil už před 5 lety, dosud ale nebyl důvod ji svolat. Na náměstí Republiky v Trutnově začala oprava silnice a chodníků. Poblíž místa, kde je teď informační tabule, vznikne úplně nový parkovací záliv pro 4 auta, určený ke krátkodobému stání.
4: Bezpečný průchod pro chodce je po celou dobu prací zajištěný po jednom z chodníků. Provoz v ulici je vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. Jediné výraznější omezení nastane v závěru stavby, kdy bude jednodenní úplná uzavírka z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy. Rekonstrukce má skončit v říjnu. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v takzvané superdávce. Od října ji budou úřady počítat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, namísto podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit taky samoživitelé s dětmi do 15 let. Superdávka nahrazuje některé dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení a přídavků na děti.
3: Sport.
2: V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, hlavně s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil na tiskové konferenci Tomáš Berdych.
5: Ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl, anebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menšíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu 4 hru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
2: Češi se Spojenými státy utkají 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
3: Počasí.
2: Počátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat mraků. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Červeném Kostelci na Náchodsku se srazila 2 osobní auta v ulici 17. listopadu. Na místě je policie i záchranáři, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak už jenom necelé dva měsíce zbývají do komunálních voleb, ještě než vybereme na hlasovacích lístcích nové zastupitele v našich městech a obcích, tak jsme se podívali na to, jak se jednání zastupitelstev účastnili zástupci vybraní v minulých volbách. Za chviličku nám všechno řekne a vysvětlí David Macháček, tak si poslechněte. No a hosty po půl deváté budou dnes archeologové Matěj Holas z Hradeckého muzea východních Čech a taky Tomáš Mangel z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, se kterými se dnes vrátíme k nálezu velkého latenského sídliště na Královéhradecku. Asi před dvěma lety objev nemá svým rozsahem Česku obdoby. Sídliště bylo obchodním a výrobním centrem evropského významu, napojeným na dálkové obchodní trasy a trošičku připomíná takovou pravěkou obdobu dnešního krajského města Hradce Králové. Bude mě zajímat, jestli je nějaký posun v tom celém nálezu. Víme, že byl ohromný, že to bylo ohromné sídliště. Taky se tam našlo spousta věcí, tak možná ty věci se zkoumaly. Zeptáme se po půl deváté našich hostů, archeologů Matěje Holase a Tomáše Mangela, jestli tedy třeba došli k nějakým novým závěrům. Po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no a jinak dál poslouchejte. Dnešní úterní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká vás, v něm toho hodně, hodně zajímavého. Teď třeba připomenu, že má svátek Helena a že začíná 230. den v tomto roce, tak ať se vydaří vám všem. Dobré ráno od Jakuba Šmita.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

uklázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: Petr Novák dospíval a je 11 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a být zvolený zastupitel své obce nebo svého města je zodpovědnost, se kterou je spojená také účast na veřejných jednáních zastupitelstva. Těch je za jedno volební období až několik desítek. Naši reportéři proto před blížícími se komunálními volbami zjišťovali, jak na jednání zastupitelstev docházeli ti, kteří dostali důvěru v minulých volbách. No a shrnutí má pro nás teď náš reportér David Macháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, my jsme se ptali ve všech obcích s rozšířenou působností, těch máme v Královéhradeckém kraji 15, a o ty informace jednak o počtu svolaných zastupitelstev a o účasti jednotlivých zastupitelů jsme požádali buď tiskové mluvčí, anebo tajemníky a starosty či starostky.
0: A jaká byla odezva na ty naše otázky?
1: No, poznamenaná tím trochu, že jsme se ptali v polovině prázdnin, takže nám z těch 15 odpovědělo celkem 7 měst a obcí.
0: No a kolik zastupitelstev se tedy obvykle za jedno volební období koná?
1: Tak on to definuje zákon. Zastupitelstvo se podle zákona o obcích schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce, a tady jenom upozorním, aby nebyl chybný výklad, neplatí paušální pravidlo 4x ročně, protože mezi dvěma po sobě jdoucími zasedáními nesmí uplynout delší doba než 3 měsíce. Takže to vychází na ty desítky.
0: A dodržují to města v našem kraji?
1: Dodržují, protože zákon je důležitý. V obcích s rozšířenou působností navíc svolávají ta zastupitelstva častěji, než je zákonem daný minimální počet. Namátkou v Trutnově bylo zatím 22 zastupitelstev, v Dobružce 21, v Náchodě 25, v Jičíně 30 a ve Vrchlabí 17.
0: No a jak je to s tou účastí? Účastní se zastupitelé jednání svědomitě, bez absencí?
1: No, z odpovědí, které jsme dostali, se dá říct, že ano, ani jeden oslovený úřad neupozornil na nějakého notorického absentéra. Ta občasná omluvená neúčast se ukazuje napříč obcemi jako běžná a ono je to nepřímo doložené i tím, že neuvolněný zastupitel dostává měsíčně zhruba 2000 odměnu, je to zprůměrované, a zatím v žádné oslovené obci nemuseli přijmout opatření, že při nějaké větší absenci by se musela tato odměna pro nějakého absentéra krátit.
0: No a kdyby si chtěl někdo sám ověřit, jak v jeho obci zastupitelé na jednání chodí, tak má možnost?
1: Má, je to trošku piplačka ruční práce, ale na oficiálních webech obcí jsou zveřejňované zápisy z jednání, kde obvykle hned v úvodu je uvedené, kdo se jednání neúčastní a zda se omluvil.
0: Zjistil David Macháček a naši reportéři Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak za to moc děkujeme. Naschledanou, Davide.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A jak bude, si řekneme dnes s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Jaký bude den? Bude chladnější, bude nejstudenější asi, ne? V tomhletom týdnu, ano, to tak vypadá.
2: Ano, přesně tak. Teoreticky to bude nejchladnější den. Ty maximální teploty 19 až 22 stupňů. Na obloze polojasno až oblačno. Výjimečně hlavně na horách se nám může skytovat nějaké slabé přehánky. Později odpoledne by nám už tohoto severozápadu přibývala oblačnost. A na večer by nám začala přecházet teplá fronta, takže potom se během toho večera a noci se nám může vyskytnout nějaký slabý déšť na té frontě. Vítr mírný, severozápadní a západní, 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní. Rostové podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 1 po dlouhé době.
1: V noci se bude taky hezky a příjemně spát, že teploty klesají v noci na příjemné hodnoty.
2: To je 16 až 13 stupňů, opět na té frontě nějaký ten slabý déšť. Zítra už za tou teplofrontou se nám trošku oteplí. Tam by ty teploty stoupaly na 23 až 26 stupňů. Oblačno až polojasno, opět výjimečně s nějakými přehánky, ale během opět může přibývat oblačnost a přibývat i těch srážek. A vítr mírný, jo, západní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu, bude večer slábnout. Nejteplejší tak vypadá čtvrtek, tam by ty maximální teploty za tou frontou vystoupaly někam až k 28 stupňů. A opět by tam byl ještě nějaký slabý déšť nebo přehánky a na studené frontě, která by nás tak přecházela ze čtvrtku na pátek, by přišlo nějaké ochlazení, ale není to nějaké výrazné. Zatím to vypadá do konce týdne, by ty teploty ranní se mohly pohybovat někde mezi 17 až 13 stupni a ty maximální by se pohybovaly kolem těch letních 25 stupňů.
1: 25, dobře, takže léto ještě nekončí, že ne?
2: Ještě ne, určitě ne.
1: To se tady ptali včera kolegové, jestli už je šmitec a utrum a jestli nás čeká už jenom déšť a teploty kolem 20 stupňů Celsia, tak ne, ještě ne.
2: To ne, to ne, to nás zatím nečeká, zatím to vypadá, že ani nějaký ty tropický teploty zatím, teda kdyby se někdy týkal, nějak zatím nevypadá.
1: Takže příjemné léto před námi ještě.
2: Určitě.
1: Děkujeme za informace, Imrich Drapák, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
5: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
4: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celé republice asi 550 zásahů, informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Žně v Královéhradeckém kraji skončily, stalo se tak zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo hlavně několika týdenní slunečné počasí doprovázené vysokými teplotami. Řidiči po třech měsících opět projedou Hertvíkovicemi. Skončilo výrazné dopravní omezení na hlavním tahu mezi Vrchlabím a Trutnovem. Stavbaři pracovali na 170 metrů dlouhém úseku a součástí oprav byla i sanace náspu a odvod povrchové i spodní vody. Jičín dokončil rekonstrukci městského atletického a fotbalového stadionu za 31 milionů korun. Stadion je součástí sportovního areálu v Lipách, kde se konají celostátní soutěže. Původní stav stadionu s fotbalovým hřištěm uprostřed už neodpovídal požadavkům a standardům pro pořádání atletických závodů vyšších úrovní. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. Zpočátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat mraků. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 12 až 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Červeném Kostelci na Náchodsku se srazila dvě osobní auta v ulici 17. listopadu. Na místě je policie i záchranáři, projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu se teď, jak jsem slíbil, vrátíme k nálezu, jaký nemá v Česku obdoby. Jde o sídliště z doby latenské, které fungovalo jako nadregionální obchodní a výrobní centrum napojené na dálkové obchodní trasy. A mezi nejvýznamnější nálezy z místa budoucí dálnice D35 patří určitě stovky stříbrných a zlatých mincí, šperky a ozdobné předměty, taky tisíce kousků jantaru a zachovaly se i hrnčířské pece. Asi před rokem už jsme si tady o tom povídali v dobrém ránu s archeologem Matoušem Holasem z Muzea východních Čech, který dneska přišel i s kolegou Tomášem Mangelem z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, abychom se zeptali, kam ten výzkum třeba těch nalezených předmětů dál pokročil. Pánové, vítám vás, dobrý den, dobré ráno.
1: Dobré ráno,
0: tak
1: dobrý den.
0: Připomeňte možná, v čem je ten objev významný, velký, přelomový, pane Mangele.
2: Tak máme tady před sebou vlastně poměrně nečekaný objev velkého sídliště, které zabíralo plochu několika desítek hektarů. V tuhletu chvíli ty latenské nálezy jsou distribuovány na ploše asi 35 hektarů a to není jako obvyklý rozměr sídliště. A to sídliště ještě navíc vydalo svědectví o celé řadě různých specializovaných výrobních aktivit, včetně třeba ražby mincí a také dálkových kontaktů, které svědčí o tom, že obyvatelé toho sídliště byli zapojeni prostě v sítích dálkových komunikací a to sídliště fungovalo jako takové významné regionální centrum ekonomické, určitě sociální nebo politické.
0: Co pro vás bylo tedy tím překvapením největším? Byla to ta velikost, protože jak jsem slyšel, tak Matouš třeba, když tam jezdil s přítelkyní, taky archeoložkou, tak už o tom věděl tenkrát, že tam něco takového je, ale asi ten rozsah jste nečekali, ne?
1: No určitě ne, ale no, vlastně ty první... Takový náznaky toho, že tam něco může být takhle velkýho, tak byly právě ty nálezy třeba z detektorových prospekcí. Jo, to bylo vlastně jako první, co nás překvapilo, bylo to množství těch kových předmětů a my jsme v podstatě od roku 2005 měli představu z nějakých sběrů keramických zlomků, že tam něco bude, ale teprve ty detektory nám vlastně ukázaly, že to bude opravdu takhle jako významný. No.
0: Kde to místo přesně je? Můžeme to říct už?
1: Asi se omezíme na katastr.
0: Nesmíme to jako upřesňovat.
1: No jako úplně to, vlastně to jako archeologicky označujeme katastrem třeba, ale ty přesný jako polohy zatím furt ještě řešíme, to předmět výzkumu.
0: Takže nechcete, aby tam chodili lidé, proto se to utajuje. Jo?
1: Asi tak, no, navíc tam hlavně teďka probíhá stavba a furt je to prostě staveniště, takže tam vlastně, kdyby někdo chtěl vidět, jak to vypadá, tak tam teďka už je zařízla vlastně dálnice a stále se tam staví. Ten úsek by se měl předávat a zprovozňovat letos v prosinci, pokud se nepletilo. Takže i tak ty lidi stejně by tam jako nic moc neviděli, jasně. Ale je to furt je takový prostor.
0: Takže je bezpečný. To teda stavba D35. Jak to tam vypadalo v té době? Já nevím, kolik to je druhé století před naším letopočtem období.
2: To sídliště začalo fungovat v tomhletom jako velkém rozměru, řekněme někdy na konci 3. století nebo v druhé polovině 3. století před Kristem. A ten vrchol toho sídliště nastal právě někde v průběhu 2. století, ale existovalo ještě v těch prvních desetiletích století prvního. Jo? To sídliště fungovalo, řekněme, nějakých 150 let. Jak to tam vypadalo, to v tuhletu chvíli samozřejmě je velmi zajímavá otázka, na kterou nedokážeme úplně jednoznačně odpovědět, protože musíme počkat na to, až veškeré ty plány těch nálezových situací a tak dále budou digitalizovány, situace budou datovány tak, aby jsme mohli rozklíčit třeba jednotlivé sídlištní fáze toho sídliště. Každopádně, jak už jsem říkal, to sídliště bylo poměrně velké, bylo patrně členěno do nějakých usedlostí, ve kterých se nacházely vždycky nějaké obytné stavby. Máme tam několik půdorysů, pěkných, dobře dochovaných půdorysů nadzemních staveb. Byly tam zahloubené polozemnice, které mohly, což jsou stavby, teda, které mají vlastně podlahu zapuštěnou pod úroveň terénu. Ty mohly sloužit třeba jako hospodářské stavby, dílny, sklady, sklepy a tak dále. No a pak tam byla celá řada různých výrobních zařízení, z nich některá se nám dochovaly. Takovou jako pěknou ukázkou je vlastně soubor, tuším, že 10 hrnčí pecí právě z toho období zhruba 2. a 1. století před Kristem, což je vlastně poměrně dobře identifikovatelný objekt a vlastně v rámci střední Evropy nemáme z otevřeného sídliště v podstatě srovnání k takto velkému mm-hmm. souboru pecí. Takže možná velmi, velmi málo.
0: Taková průmyslová zóna tehdejší doby, ne?
2: Dalo by se říct, ano. No.
0: Tak já jenom připomenu, že našimi hosty jsou dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové archeologové Matouš Holas z Hradeckého muzea východních Čech a Tomáš Mangel z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, se kterými si o významném nálezu nedaleko Hradce Králové budeme povídat i za chviličku dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, našimi ranními hosty jsou dnes archeologové Matouš Holas z Hradeckého muzea východních Čech a Tomáš Mangel z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, se kterými se dnes vracíme k nálezu velkého latinského sídliště na Královéhradecku. Objev nemá svým rozsahem v Česku obdoby, sídliště bylo obchodním a výrobním centrem evropského významu, napojeným na dálkové obchodní trasy. A trošku tedy můžeme si představit, připomíná třeba svým rozsahem dnešní obdobu vlastně krajského Hradce Králové, jako? Dá se to tak říct? Tak,
1: s velkou nadsázkou to tak samozřejmě můžeme říct. To sídliště skutečně bylo velmi významné, abych možná připomněl nálezy už zmíněného Jantaru, kterým je to sídliště opravdu jako velmi významné. Jantar se totiž dovážel ze severu, patrně od Baltského moře, byl vyhledávanou komoditou a samozřejmě ty jantarové stezky, nebo jantarová stezka jako taková, procházela někde skrz střední Evropu, skrz území Čech a Moravy. My známe celou řadu sídlišť právě napojených na jantarovou stezku, například z Moravy, z Dolního Rakouska nebo z Horního Slezska. Ale v Čechách je vlastně takovéhle sídliště s opravdu jako s velmi vysokým množstvím nálezů surového jantaru. Jejich počet vlastně v tuhletu chvíli taky nemáme kvantifikovaný, nebo se neustále zpracovávají a počítají. Tak v podstatě nemá obdoby. A já osobně si myslím, že ten jantar mohl být právě tím hybným momentem, který založil vlastně ten důvod, nebo jo, dal
0: proč tu příčinu
1: toho rozvoje toho sídliště nebo vzniku takového centrálního sídliště v těchto místech. Tady zkrátka byl někdo, kdo se dokázal na ten obchod s jantarem napojit a dokázal z něho těžit. No a ten zbytek těch aktivit se potom patrně přidružil a napojil na ty aktivity spojené s tím jantarem.
0: K čemu oni ten jantar využívali? Proč byl pro ně tak důležitý tehdy v té době?
1: Tak jantar se používal k výrobě šperků, různé korálky, vložky a tak dále.
0: Takže zdobení, zase móda tehdejší vlastně, dá se říci. Co vás ještě třeba zaujalo tam přímo na tom sídliště z těch nálezů? Já jsem někde slyšel, že tam nebyly prý žádné hroby nebo minimum.
1: Tak ono, tohleto období, to období konce 3. století, 2. století, zejména potom a 1. je obdobím, kdy my doklady pohřbívání neznáme. Samozřejmě tehdejší obyvatelé našeho území určitě nějakým způsobem pohřbívali, ale ty pohřební aktivity nezanechávají archeologicky dokumentované stopy, dokumentovatelné stopy. Jo? Takže proto tam nemáme pohřebiště, ale určitě se tam nějakým způsobem s těmi zemřelými nakládalo.
0: Protože pro vás archeologie je takové pohřební místo důležitým zdrojem, ne? Informací.
1: Určitě. Ono je to dáno tím, že takový hrob, no, pohřeb je vlastně uzavřenou nálezovou situací, která nám poskytuje mnohem více informací než ty situace sídlištní, kde studujeme v podstatě ztrátové věci anebo odpad.
0: Dá se teda odhadnout, kolik lidí třeba tam žilo na tom sídliště?
1: To je samozřejmě velmi záludná otázka, která nepřichází poprvé. Je to velmi obtížné, ale velmi, velmi jako hrubě můžeme odhadovat, že tam žilo několik stovek obyvatel.
0: Tisíc? Dva? Dobře, nebudeme
1: těch stovek.
0: Několik stovek obyvatel. Podařilo se vám zjistit, proč to sídliště zaniklo? Protože ono asi pravděpodobně zaniklo a zmizlo úplně. Ztratilo se.
1: Tak, ono ztratilo, nemáme žádnou evidenci, která by nasvědčovala nějakému násilnému zániku.
0: Takže žádná katastrofa, nic takové.
1: Nevypadá to tak podle toho, co jsme viděli v tom terénu. A je pravda, že obecně ta laténská kultura, k níž tato sídliště patří, tak vlastně v té polovině nebo v období kolem poloviny 1. století před Kristem vlastně zaniká. No, ona se vytrácí, transformuje se nějakým způsobem a tato centra zkrátka ztrácela svůj význam a byla opouštěna.
0: Nebudu se ptát, kolik jste toho našli, protože vy jste říkal, že se to zatím vyčísluje, počítá je toho hodně asi. Co s těmi nálezy a artefakty bude teď dál, protože to je taky další část toho výzkumu, tím vlastně tím terénním výzkumem to všechno začíná, jak mi tady
2: tak
0: poučil Matouš Holas.
2: Vlastně ten terénní výzkum nám dá tu metodu, tu možnost ty věci vytáhnout z toho terénu, ale pak přichází strašně dlouhá, někdy jako dost jako obtížná práce ty věci vyhodnotit, zaevidovat a uložit do depozitu právě tady do našeho muzea. A my teďka jsme dělali nějaké vyčíslení těch předmětů nebo těch sáčků z toho výzkumu a máme nějakých 13,5 tisíce sáčků, ale v každém sáčku je minimálně 10-20 artefaktů, takže máme nějakých 400 tisíc jako předmětů, které my musíme zaevidovat. Máme na to z nějakých jako financí ty akce, na to máme 2-2,5 roku, ale pak to budeme dělat několik jako dalších jako let i potom, protože to je tak obrovský jako objem. A pokud se nám podaří na to vlastně navázat nějaký specializovaný analýzy a nějaký další týmy lidí, kteří by se vlastně chtěli tématem těch artefaktů zabývat, tak to bude samozřejmě úspěch. Je to samozřejmě taky i na Tomášovi, na větším odborníku, než jsem já. A myslím, že tam jako nějaký témata rozhodně jsou.
3: Můžeme nastínit některá témata.
1: Tak určitě, už jsem tady zmiňoval dneska jantar, tak tam s kolegy z Olomouce řešíme otázky provenience toho jantaru. Máme tam předpřipravené analýzy složení slitin barevných kovů, také za účelem vlastně studia toho chemického složení, za účelem studia právě provenience té suroviny a výrobků. Určitě velmi zajímavé budou analýzy archeobotanických a archeologických zbytků, které mohou svědčit nebo vypovídat nějakým způsobem o specifických nebo specifickém zaměření třeba toho hospodářství kolem toho sídliště, ať už se jedná o zemědělské aktivity nebo o aktivity spojené s chovem domácích zvířat. Takže to jsou ty věci, které teďka řešíme. Máme tam některé otázky spojené právě se studiem těch hrnčířských pecí a se studiem té keramiky, která v nich byla produkována.
3: Takže práce před vámi ještě pořád dost. Přitom to je kolik? Už 2 roky možná od...
2: Vlastně... V červenci 25 ukončily se ty terénní práce, ale tam jsme vlastně strávili téměř jako rok a něco v tom terénu. A teď teprve vlastně zase máme první rok toho zpracování a nechci vůbec jako ani
3: předjímat,
2: jak dlouho ještě na tom jako budeme dělat. No.
3: Takže vás čeká ještě stále velké dobrodružství. O tom ta vaše práce taky je. Tak já moc děkuju, že jste dnes se přišli podělit o ty nejčerstvější zkušenosti a zážitky z toho vašeho bádání archeologického. Jenom připomenu, že našimi hosty byli archeologové Matouš Holas z Hradeckého muzea východních Čech a Tomáš Mangel z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. No a já vám držím palce. Těším se, že se tady třeba za rok zase potkáme a budeme vědět zase víc. Díky, mějte se hezky.
1: Na shledanou.
3: Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rekonstrukce podchodů na hradecké třídě Karla IV. Si znovu vyžádala uzavírku pro pěší i cyklisty. Ve Velké Úpě v Krkonoších začala demolice pro apartmánový rezort. Tenisté Jakub Menčík a Linda Nosková prošli na turnaj v Cincinnati do osmifinále a dnešek bude oblačný s občasnými přeháňkami a teplotami nejvýš 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení začalo včera a potrvá do neděle. Dělníci na místě montují sádrokartonové konstrukce a pěší musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. Řidiči tam musí počítat s častější úpravou signálního plánu semaforů na přechodu pro chodce.
2: Stavbaři v podchodu pracují na vnitřních stěnách, lepí obklady, opravují žulová schodiště a montují zastřešení. Další uzavírka čeká pěší v polovině září kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov pro výstavbu rozsáhlého apartmánového komplexu. Komplex na ploše asi 7000 metrů čtverečních má být hotový do konce roku 2029. Vedení města si od projektu slibuje oživení této části horského střediska a doplnění služeb pro místní. Rezort vznikne vpravo od silnice na centrum Pece v blízkosti lanovky na Portážky. Investor počítá s náklady přibližně 800 milionů korun. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu na příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
3: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
0: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menčík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6.
1: Počasí.
0: Počátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu mraků přibývat. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Červeném Kostelci na Náchodsku se srazila dvě osobní auta v ulici 17. listopadu. Na místě je policie i záchranáři, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré úterní dopoledne, z Habaděje už zdraví Pavla Kindernajová. Emoce ze světového závodu Ironman v Hradci Králové jsou stále živé. O akci už psali mezinárodní weby zaměřené na triatlon. Hradec jako město sportu se objevil v České televizi a samozřejmě ve všech regionálních médiích. Dnes vám v reportáži nabídneme neopakovatelnou atmosféru slavnostního průvodu s dobrovolníky, fanoušky a taky s Petrem Vabrouškem, tedy naší triatlonovou legendou, která do našeho města města na východě Čech jezdí velmi ráda. Budeme ale mluvit taky o vodě, dešti. V naší kuchyni vás naučíme péct sladké kynuté rohlíky a po 11. hodině se v radioporadně zaměříme i na kola. Klasická kola a elektrokola jsou čím dál dražší, jejich krádež umí pořádně zabolet, takže zjistíme, jak nám může pomoci běžné pojištění domácnosti, kdy už je potřeba samostatná pojistka, jaký zámek pojišťovna uzná a co dělat, když vám kolo zmizí ze sklepa. Naším hostem po 11. bude finanční poradce Radim Frolík. Takže jdeme na to s přáním příjemného poslechu.

Úterý 18. srpna, všimli jste si, jak výrazný a jistě pochopitelný vztah máme my lidé k dešti. Když dlouho neprší, díváme se k nebi s obavami, sledujeme praskliny v hlíně, usychající trávníky, hladiny řek a v duchu si přejeme ten poctivý vydatný déšť, než kvůli liják a slejvák. Ale jakmile předpověď slíbí kapky, stáváme se neuvěřitelně netrpělivými. Chceme, aby zapršelo hned, přesně v 8, přesně nad naší zahradou a nejlépe tak, abychom u toho nemuseli možná vytahovat ani deštník. Příroda ale nemá jízdní řád ani tlačítko na objednávku. Počasí není služba, která přijede přesně na minutu k našemu domu. Je to zkrátka, jak všichni víme, živý, obrovský a neustále se měnící systém. Takže když po dlouhých týdnech spalujícího horka konečně včera se zatáhla obloha a ze vzduchu byla cítit ta typická nádherná vůně vlhké země, bylo to kouzelné. Krajina se zhluboka nadechla, tropy ustoupily, vzduch se pročistil. Poslední dny ukázaly, že i kapky vody dokáží spojit tisíce lidí. Na sociálních sítích i v běžných rozhovorech si lidé s radostí přidávají zprávy. U nás už prší, u nás spadlo 5 mm, u nás se dá konečně dýchat. No je krásné vidět tu vlnu čisté radosti z něčeho tak obyčejného a přesto čím dál vzácnějšího. A i když na některých místech lidé na ty své kapky ještě stále čekají a dívají se na radarové snímky s mírným napětím, dejme obloze trochu času. Věřme, že si k nám voda cestu najde a že my lidé dokážeme udělat vše pro to, aby se v krajině také co nejdéle udržela.

0: Přesně po 9. hodině na Břeží Labe už je čisté, odpadkové koše vyvezené a z velkolepého víkendu v Hradci Králové zbývá už jen odvést pár posledních zábradlí. V ulicích sice ještě potkáte členy realizačního týmu, ale krajské město se pomalu, řekla bych, vrací do toho svého běžného rytmu. Zaplněné srdce metropole a tisíce lidí, kteří podél trati vytvářeli elektrizující kulisu, dali ovšem Hradci neuvěřitelnou energii. Nádhernou atmosféru měl už samotný úvod závodu a slavnostní průvod. Dobrovolníci v něm nesli prapory zahraničních států podél nábřeží. Za nimi si to šlapal dechový orchestr a ulice lemovaly davy tleskajících diváků. V čele celého průvodu přitom nešel nikdo jiný než žijící legenda světového triatlonu Petr Vabroušek, muž, který má na svém kontě přes 240 dokončených Ironmanů. Vítězství v Antarktidě i na severním pólu a desítky titulů.
1: Prvním mužem, který převezme vlajku, není dobrovolník, je to závodník, je to český rekordman Petr Vabroušek, který si bere vlajku Česka, Čekia.
0: Můžu jenom krátce pro Český rozhlas Hradec Králové, jaké to je tady stát v čele toho průvodu, Petr Vavroušek?
2: No je to úžasné, stojíme tady v čele 43 národů, obrazně samozřejmě, ale jako pořádající země si to můžeme dovolit.
0: Co tento závod v Hradci Králové, je to i pro vás nějaká významná událost?
2: Samozřejmě já v Ironman závodech závodím od roku 99, už je to nějakých 27 let a je pro nás obrovský svátek, že se tenhle ten vlastně nejslavnější triatlonový brand podařilo dostat do České republiky.
0: A Hradec Králové jako město po zásluze, takováto významná akce. Jaké to je tady závod?
2: No já si myslím, že nejenom, že po zásluze, ale je to taky současně unikát vlastně, myslím si, že s výjimkou Kodaně se žádný další Ironman na světě nekoná v centru velkého města, takže v tomhletom směru je to závod, o který určitě bude celosvětově větší a větší zájem.
0: Co byste si přáli, aby lidé po závodu jako takovém cítili, vnímali, nebo co si z něho odnesli?
2: No závodníci si odnesou zážitek na celý život, hlavně ti, kteří jedou svůj první závod nebo první takhle velký závod. No a diváci si odnesou zážitek, protože pozorovat nás, jak to drtíme na trati, taky stojí za to.
0: Ambice?
2: Užít si to za co nejlepší výsledek třeba v rámci té své věkové kategorie.
0: Hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
2: Děkuji.
1: A jdeme dál. Závodu se zúčastní také Austrálie, Australia, Belgie, Belgium, Bulharsko, Bulgaria. Máme tady
0: tleskáte, Dánsko. Můžu se zeptat, máte radost z této akce?
3: No, mi se moc líbí.
0: Jste Hradeček?
3: Jo, už jsem, pár let.
0: Tak budete podporovat sportovce nebo i účastnice?
3: Půjdem, fandit a všem.
4: Mně se líbí, už jsme tady po třetí.
0: Po třetí a sportujete?
4: Jenom rekreačně.
0: Tak hodně štěstí.
4: Děkujeme.
0: Můžu krátce skoro na konci, jaký to je, prošli jsme celým Hradcem s vlajkou.
2: Je to úžasné, je příjemné vidět, že to místní obyvatelé berou za svou tady tuhle akci.
0: Jak je náročné mávat tím praporem vlajkou českou?
2: Není to tak strašné, já jsem dřív vesloval a veslem to bylo podstatně těžší.
0: Tady je německá vlajka a
3: Italie a Belgie.
0: A Belgie.
3: Ano, je to náročné a už mi bolí ruce.
0: A tady ještě jednu ženu vyzkouším. Dobrý den, dobrovolnice na Ironmanovi.
5: Ano, poprvé.
0: Co máte za vlajky?
5: Finsko a Estonsko.
0: Mohla jste si vybrat?
5: Tak na půl. Byli jsme seřazeni. Je to super, výborná atmosféra a takhle, jak chodíme tím průvodem, tak je to naprosto boží.
0: Tady na závěr co popřát všem účastníkům a po skončení, aby si to odnesli?
6: Hlavně, aby si to užili, no. Já jsem to absolvoval před 2 rokama a loni a přeju jim hodně štěstí, protože to počasí bude docela náročné.
0: A medaile cinkla?
6: To je zatím bez komentáře, to ještě přijde, to ještě v budoucnu musí zapracovat.
1: Je tady ještě jedna speciální vlajka města Hradec Králové, kterou předává primátorka Pavlína Špringlová, řediteli závodu Romanu Šínkovskému.
7: Tak milí pane řediteli, vítej znova v Hradci Králové, tady s celým krásným a úžasným Ironmanem. Ať se vidíme příští rok i další roky, takže ať je Ironmanem v Hradci Králové.
0: Oficiálním předáním vlajky to tedy celé začalo a Hradec Králové se na dva dny proměnil v globální sportovní centrum. Ostatně o hradeckém závodu se na specializovaných portálech opět mluví po celém triatlonovém světě. Zajímavý je ale posun, řekla bych, i v samotné startovní listině, zatímco v minulých ročnících do Hradce dorazili závodníci z 61 zemí, letos to bylo 44 států. Nejde ale o pokles zájmu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to právě naopak, protože o závod je gigantický zájem mezi domácími nadšenci. Čeští triatlonisté kapacity bleskově vyprošťují, vyprodávají a aktuálně tvoří už zhruba 70% celého startovního pole. Jaké příběhy zahraniční běžci, plavci, cyklisté na trati psali, o tom si budeme povídat i zítra, protože jednu rodinu, která se vydala do Hradce Králové a startoval nejeden člen, tak jsem na trati zastihla a vy se podrobnosti dozvíte zase zítra po 9. hodině.
8: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Žijeme v době, která nás neustále žene dopředu, zrychlujeme krok, čekáme očima po displejích, mnozí a ticho nebo pomalost nám mnohdy začínají připadat téměř nepřirozené. Přitom stačí zastavit, zaposlouchat se třeba do mikrosvěta kolem nás. Takové včely, jak u nás i včera zaznělo, ty mají jasný řád a neklid ten rády nemají. Jejich jemný systém funguje jako přirozený balzám možná i na naši lidskou nervovou soustavu, nebo ne možná, ale určitě. Včelař Evžen Báchor vyprávěl o tom, co se nejen v úlu děje se včelami. A tak si pojďme poslechnout ten moment čistého sklidnění. Ještě jednou.
1: Každý živočich na této zemi vyzařuje určitou frekvenci své energie a ty včely mají taky určitou frekvenci a já, když jdu ke včelám, tak vždycky se zastavím, chvíli koukám na česna, sklidním se, srovnám se s tou frekvencí s nima. Teď tam chodím jenom v trenýrkách, jo, protože je teplo a každý se díví, já otevírám včely, jsou klidný, jo, nijak nelítají, že jo, dávám jim tam krmení a v pohodě, já je hladím a říkám, holky, tak vám se přinesu novou dávku. Yeah. Takže je to symbioza úžasná.
0: Všichni by měli chodit ke včelám a sklidňovat se v dnešní době, to by bylo krásné.
1: Ideální, ideální. Já mám taky udělaný lůžko ve včelíně a tam si chodím odpočívat a můžu vám říct, že ta frekvence, která tam z toho úlu jde, to je úžasná energie, tak tam mě sklidňuje, nabíjí mě a když přijdete na včelařskou schůzi a vidíte ty 80-letý kluky, jo, tak to je všechno daný právě tím životem u těch včel, protože ty včely nám skutečně nedávají jenom ten med, ale oni nám dávají i život, dávají nám energii, oni nám ten imunitní systém perfektně napravujou a je to úžasný.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky, původně od Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat i s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtěškou, u kterého byl kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, 1 žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek. Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, a zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtěch má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: Po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se určitě i u vás jen zapráší. Recept cukráře Vojtěcha Vrtěšky, pokud byste měli chuť, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolik že to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po Francouzsku té doby, ale po Česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice

0: za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Za C.
0: Po chvilce přemýšlení jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Teplé a slunečné počasí urychlilo letošní sklizeň. Nová Paka schání peníze na rekonstrukci ledu na zimním stadionu. Rychlostní kanoisté se chystají na mistrovství světa. A dnešek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová.

0: Žně v Královéhradeckém kraji skončily. Stalo se tak zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo hlavně několika týdenní slunečné počasí, doprovázené vysokými teplotami. Podle údajů ministerstva zemědělství klesl průměrný hektarový výnos obilovin meziročně o 5% na 6,2 tuny. Ledová plocha na zimním stadionu v Nové Pace je ve špatném stavu a bude nutné ji kompletně opravit. Bruslařský klub ale neuspěl s žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury. Podle vedoucího bruslařského klubu Bohumila Šmiky bez finanční pomoci není možné práce zahájit.
1: Z vlastních zdrojů to vůbec není možné, protože provoz zimních stadionů a plaveckých bazénů je nerentabilní, nefinancovatelné, neziskové, tudy prostě cesta nevede.
0: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
2: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
3: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
4: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
2: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Rychlostní kanoisté dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou největšími českými nadějemi na medaili kajakář Josef Dostál, kterého ale aktuálně trápí infekce, a kanoista Martin Fuxa. Mistrovství světa začne úvodními jízdami příští středu. O medaile se v Poznani pak pojede od pátku do neděle. Počasí. Zpočátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat mraků. K večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rašínově třídě v Hradci Králové dneska dělníci provádějí údržbu povrchové kanalizace a proto uzavřeli pravý jízdní pruh. Omezení skončí v 17 hodin.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 10. hodině, za chvíli se podíváme do jedné východočeské slavné kaple. Děti budou mluvit v této hodině o hercích, určitě se spojíme s meteorology z našeho regionu a v soutěži Věřte, nevěřte budeme zvát do Červeného Kostelce. U té příležitosti si zahrajeme o knihu od Pítra Volebena Lesní škola, co nás les učí o životě. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a jsme rádi, že vám i v úterý 18. srpna můžeme dělat společnost.
5: Baděj a Pavla Kindernajová.
7: A co má být, tak jsem to já.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, míříme přímo do terénu. Dnes se s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou vydáme na místa, která často možná neprávem míjíme. Zuzko, kam přesně máš namířeno? Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne. Jedu teď po silnici z Hradce Králové na Jaroměř a mým cílem jsou Smiřice. Je to přesně jedno z těch míst, kterým stovky řidičů denně jen projedou. Málo kdo ale ví, že se kousek od silnice schovává absolutní architektonický skvost, zámecká kaple Zjevení Páně. A co je zajímavé, právě v ní se v průběhu roku koná několik komorních koncertů, jako například při festivalu s názvem Smiřické svátky hudby.
1: Ano, naši posluchači určitě velmi důvěrně znají. No ale řekni, proč jsi pro dnešní pátrání vybrala zrovna tuto nenápadnou kapli? Čím tě osobně oslovila a přitáhla, řekněme?
2: Protože jsem kapli doslova studovala a dlouho načítala a ona opravdu skrývá obrovské tajemství a velký příběh. Představte si, že je to národní kulturní památka, ale historici dodnes s jistotou nevědí, kdo ji vlastně projektoval. Přisuzuje se genialitě Krištofa Dietzenhofera. Navíc ji provází tragédie. Její zakladatelé z roku Štenberku se během stavby utopili v Bavorsku a dokončit ji musela jejich osiřelá dcera.
1: No jak si předeslala, máš hodně nastudováno, načteno o kapli, takže určitě nějaká očekávání jsou, řekni, na co se nejvíc úplně těšíš, až se ti ty dveře otevřou.
2: Mám velká očekávání.
1: Věřím.
2: Jednoznačně se těším na legendární oltářní obraz od Petra Brandla a také na klenbu ve tvaru osmicípé hvězdy. Údajně to vytváří neuvěřitelnou optickou iluzi. Tak jsem opravdu zvědavá, jak to na mě bude působit na život.
1: No, my jsme zvědavé, co zaregistruješ, natočíš, vyfotíš, protože veškerá dokumentace se určitě brzy objeví i na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková za chvíli na místě a odpoledne opět v našem vysílání. Těšíme se, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Co vás napadne, když se řekne filmová klasika jako Tři dny kondora, Vzpomínky na Afriku, Všichni prezidentovi muži nebo novější snímek Pravidla mlčení? Ano, dnes 18. srpna by měl 90. narozeniny americký filmový herec, režisér a taky producent Robert Redford. No a u té příležitosti právě na tu hereckou profesi vzpomněla i redaktorka Petra Beránková, která na téma herec oslovila i nejmenší.
1: Někdo, kdo třeba vystupuje v divadle a hraje různý představení.
2: Že hraje ve filmech jako Spider-Man.
1: A v pohádkách, kde třeba je SpongeBob nebo všechny pohádky a všechny filmy.
3: Co je to herecká role?
1: Že má roli hrát v divadle nebo třeba natáčet něco v kině a nebo si hrát s loutkovým divadlem.
3: Co je to herecké obsazení?
1: Třeba když je herec nemocný, tak třeba je to obsazení to divadlo. Třeba kdyby kašlali, tak aby to lidi nechytli.
3: Co je herecké nadání?
1: Že mají nadání hrát v divadle nebo někde jinde.
4: Že něco umí.
2: Že umí tančit nebo parkour.
1: Musí umět číst, aby věděl, co má dělat.
3: Co ještě musí herec umět?
2: Musí umět to hrát.
3: A jakou školu tedy herec musí mít?
1: Vysokou školu a divadelní.
3: Jaké herce znáte? Z jakých filmů?
1: Karel Gott.
2: A Krštof a Spider-Man a
5: Elzu.
6: A takhle to vidíme my.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Meteorolog Jindřich Drapák už je s námi ve spojení Českého rozhlasu Hradec Králové. Pane Drapáku, krásné dopoledne. To nám ale hezky zapršelo, vidíte?
2: Ano, konečně.
1: konečně, no z fialové a rudě červené barvy se vaše meteorologické mapy zbarvily do žluta, což tedy ale znamená, že to nejsou ani ty letní hodnoty. Tak kam jsme až klesli a zapršelo všude?
2: Nezapršelo úplně všude. Nejvíce těch srážek bylo to hlavně v těch jižních partích, spíš toho královéckého kraje, na tom severu tam to zase tolik nebylo. No.
1: No ale není všem dnům konec, ještě nějaký déšť určitě přijde. Pojďme na detaily ještě pro ten dnešní den.
2: Dnešní den bude asi nejchladnější z těch dnů. Ty maximální teploty budou nějakých 19 až 22 stupňů Celsia. Spíše nějaké srážky se nám vyskytnou až později na večer, kdy nám začne přecházet teplá fronta, takže tam by mohly srážky potom během toho večera a noci přibývat. Vítr mírný, severozápadní a západní, 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout. Roste podmínky dobré, byl konečně na stupni číslo 1, takže se nám to snížilo díky těm zkresným teplotám. A v noci 16 až 13 a musíme počítat ještě s nějakým deštěm, který se bude vyskytovat na té teplé frontě a za tou teplou frontou už se nám zítra se oteplí. Ty maximální teploty 23 až 26 stupňů. Zpočátku ještě nějaké slabý dešť by se mohl vyskytovat, postupně potom by ty srážky ubývaly a další srážky by se přibývaly až později večer.
1: To jsou ty ideální letní hodnoty, možná když se to točí kolem té 25, ale možná jste zaznamenal taky ty povzdechy, když bylo horko, většině se to nelíbilo. Teď, když nám to klesá do jarních podzimních hodnot, tak už také. Mnozí říkají, no snad to léto neskončilo.
2: No, nejsme na to zvyklí.
1: Nejsme na to zvyklí, no kéž by bylo pár týdnů, kéž by nám vydrželo to normální léto, ale budeme to sledovat určitě dál. Děkujeme za předpověď, pane Drapáku, mějte se hezky.
2: Taky hezký den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Medlení jednu z tvých řas.

0: Zdravíme vás všude, kde posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Už od zítřejšího dne ožije Červený kostelec 72. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu. Přijedou soubory z celého světa, od Mexika přes Japonsko až po Arménii a my si tak v dnešním Věřte, nevěřte vyzkoušíme váš postřeh i uši. Pustím vám jednu zvukovou lahůdku, o které můžeme společně polemizovat. No a při té příležitosti si zahrajeme o krásnou knihu o přírodě, konkrétně o Lesní školu Petra Volebena, což je kniha o tom, co nás les učí o životě. Je to kniha z nakladatelství Kazda.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže připravte si uši, protože za malý moment z vysílání zazní zvuk, který na první poslech rozhodně neevokuje klidnou českou vesničku. Tak pozor, pouštím. Rytmus, co? Zní to tady úplně možná jako zvíře, ale já tvrdím, že to je hudební nástroj. Možná to je jednoduché, možná je to zašmodrchané. Hudební nástroj, je to možné, nebo co jste konkrétně slyšeli? Zavolejte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, kdo je s námi. Krásné dopoledne.
2: No, dobrý den, tady Renata Srutnová.
0: Ano.
2: A tak... já si myslím, že to je hudební nástroj, takovej soudek potažený tím a vydává to takovýhle zvuk.
0: Takže souhlasíte se smíchem, Nartu, to je krásné, souhlasíte. Máte ráda hudební nástroje, lidovou hudbu a tak dále? Nechystáte se do Červeného kostelce?
2: Máme to kousek, nechystáme se. Ale my všichni tři děti hrajou. Bubny, piano, kytara.
0: Aha, takže možná něco podobného, co jste popsala doma, také přibude ve sbírce. Je otázkou, jestli to ten zmíněný nástroj byl, nebo to bylo zamotané. Každopádně máme tady první ano a zdravíme do Trutnova, paní Renato. Naschledanou.
2: Dobře, naschledanou.
0: Naschledanou. A další z vás tady v naší dopolední soutěži. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Eva.
0: Ano.
3: Já bych řekla, že je to hudební nástroj a možná asi vím, který, ale nechci to tady říkat.
0: Mm-hmm. Tak to nechte tady úplně, paní Evo.
3: Ne, já nevím, jestli můžu, tak...
0: Tak si, ne, nechte to, nechte si to pro sebe, možná, ale řekněte vy, máte ráda hudbu, tradice, jak to máte?
3: Mám.
0: A hrajete na hudební nástroj, ne, jak říkala paní Renata, že celá hudební rodina, u vás je to jinak trošičku?
3: Ne, u nás muž hraje na všechno a já teda se to za celý život, jak si není mi to zhůří ráno.
0: Aha, no jak jste zmínila na všechno, tak jsem si představila i nervy, ale to jste určitě neměla na mysli, určitě jste měla na mysli, že máte šikovného muže, který umí hrát, je multiinstrumentalista a hraje na řadu nástrojů, vidíte?
3: Musím říct, že ano.
0: Ano, no šikovný manžel, jestli poslouchá, tak mu musí být velmi příjemně, neposlouchá, ale zdravíme ho a celou vaši rodinu, paní Evo. Mějte se krásně, naschledanou, naschledanou. Tak ještě do třetice někoho přivítáme ve vysílání, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Trutnov.
0: Muže tady máme, tak pane Jiří, také Trutnovsko, druhý případ, povídejte, co jste slyšel?
4: Já jsem teda pořádně neslyšel, že mi nádobí, ale... tak jsem si myslel, jestli to není didžerida.
0: Didžerida, ale každopádně věříte, že to je hudební nástroj,
4: no,
0: ano?
4: No, jasně, no. Mm-hmm. Jo.
0: No vidíte, to teď mě mrzí, že jsem paní Evu nepustila ke slovu, taky aby řekla nějaký hudební nástroj, tak já si píšu didžeridu u vás. Co to mytí nádobí? Takhle jste zaměstnán doma, vy jste šikovný, pane Jiří. Co?
4: No tak když žiju sám, tak nic jiného nezbývá.
0: Jo, takhle. A co ty hudební nástroje? Zpestřujete si den nějakou hudbou, posloucháte rád, jakou hudbu máte nejraději?
4: No tak mám pořád puštěný vaše rádio.
0: Děkujeme, děkujeme, to nás těší.
4: A kvůli tomu mám všude rádia po celým pozemku, abych o něco nepřišel. Takže mě tady hraje, já nevím, 3-4 rádia najednou.
0: Pozemku, no tak to zní teda, že to máte, já nevím, na toaletě, na zahradě, všude, co?
4: Skoro.
0: Dobře, zní to krásně, samozřejmě děkujeme, vážíme si vaší přízně. Píšu si třetí ano. Mějte se krásně, naschledanou.
4: taky se mějte.
0: Naschledanou. Další z vás ještě máte šanci tady zapojit se do naší soutěže, buď telefonicky, nebo můžete samozřejmě využít i mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

A je to tady čas na vyhodnocení dopolední soutěže Věřte, nevěřte a rozuzlení té dnešní zvukové záhady. Před dvěma skladbami jsme pouštěli tajuplný zvuk, o kterém jsem tvrdila, že je to hudební nástroj, a musím říct, že celé rodiny se zapojovaly do toho dohadování a soutěžení. Bylo to opravdu milé poslouchat i vaše reakce, kdy i vnoučata muzikantská volala do telefonu: ano, ano, věříme, je to hudební nástroj. A diskuze pokračovala, co by to tak mohlo být, protože těch typů od vás přišlo nespočet. Od lesního roku, různých hracích kelímků, trubek, až po nějaké foukací tyčky. Absolutní většina z vás věřila, i když máme rádi, když někdo najde i tu odvahu jít, jak se říká, proti všem. Takže paní Pavlína například říkala, možná budu jediná, ale možná v tom nějaký ten chyták bude, a tak nevěřím. Paní Pavlíno, jediná jste nebyla, ještě pan Petr, tuším, když jsem v rychlosti ty reakce pročítala, tak ten vyjádřil nesouhlas. Ale dnes v tom žádný chyták nebyl. Byl to skutečně hudební nástroj, věřit jste měli. Tento zvláštní rytmický nástroj se skládá z hliněného džbánu, potaženého ptačí nebo měchýřovou kůží. Uprostřed jsou upevněné koňské žíně a když se po nich tahá namočenými prsty, vydává přesně tento neuvěřitelný zvuk. Naši předci na něho hrávali na dožínkách, koledách a na folklorních festivalech, třeba jako je Červený kostelec, se slýchává dodnes. Je to fanfrnoch, někteří jste správně odhadovali. Takže výhru dnes dostane někdo z těch, kdo věřil. A dnes cenu pošleme na Trutnovsko a radost uděláme panu Jiřímu, kterému mám pocit, kterého jsme slyšeli v našem vysílání poprvé. Takže gratulujeme, pane Jiří. Festivalu, o kterém od nás ještě určitě uslyšíte, můžu doplnit i historickou perličku. Věděli jste, že celý slavný festival v Červeném kostelci v roce 1952 původně začínal úplně jinde. První ročník se konal u zříceniny hradu Riesenburg v Babičině u dolu Užernova na počest 100 let od vydání románu Babička. Pódium bylo na dně vypuštěného rybníka a tehdy už přišlo neuvěřitelných 5000 lidí. Postupně se tedy akce ještě více rozrostla a přesunula do Červeného kostelce, kam mnozí jistě rádi vyrazíte i letos. Festival, kam přijíždějí soubory z celého světa, v Červeném kostelci začíná zítra, tedy ve středu v 19 hodin, slavnostním zahájením a koncertem Vojty Dyka.

Oprava silnice v Úpici Radči má víc než dvouměsíční zpoždění. Mluvit o tom budeme detailněji v našich dalších zprávách, které nabídneme za 7 minut. A po zprávách připomínám radioporadnu, kde dnes přivítáme finančního poradce Radima Frolíka, se kterým se zaměříme na zabezpečení a pojištění kol.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oprava silnice v Úpici Radči má víc než dvouměsíční zpoždění. Základní umělecká škola v Žacléři vyhlašuje dodatečný zápis. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů a dnešek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami a teplotami 19 až 22 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Úpici na Trutnovsku se spožďují opravy silnice v místní části Radeč. Jde o práce za zhruba 180 milionů korun. Hejtmanství platí nový povrch komunikace, město, kanalizaci, chodníky a veřejné osvětlení. Důvodem zhruba 2,5 měsíčního spoždění je odstraňování skalního podloží, říká nezávislý starosta Petr Hron.
4: My jsme věděli, že tam je, bohužel je trochu tvrdší, takže se frézuje. Chtěli jsme se vyhnout odstřelu, aby jsme byli šetrnější k okolí, k domům. Není to nic příjemného, proto se frézuje. To zpoždění tam je, ale musím říct, že firma se toho zhostila velice dobře a se budeme snažit to dohnat, aby to bylo co nejdřív.
2: Základní umělecká škola v Žacléři přijímá dodatečné přihlášky do výtvarného oboru. Hlásit se

0: ale můžou i zájemci o hru na kytaru, protože se podařilo sehnat na nadcházející školní rok lektora. Bude vyučovat klasickou kytaru, elektro i baskytaru. Škola přijímá děti od 5 let. Před volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
1: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
0: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný. Sport. Deblová světová jednička Kateřina Siňaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henry Pettnem zařadili do kvalifikace. Ta se bude hrát v New Yorku v pondělí 24. srpna. Samotný turnaj v mixu pak 25. a 26. Hlavní soutěž ve dvou hrách odstartuje ve Flushing Meadows 30. srpna. Počasí. Zpočátku čekáme oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat mraků. Večeru může na mnoha místech slabě pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové se srazila dvě osobní auta ve Vonkově ulici. S opatrností místem nehody projedete.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Radioporadně budou patřit další minuty vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Kolo je dnes dopravní prostředek, sportovní vybavení, rodinná radost, ale i drahá investice. Čím dražší kola a elektrokola máme, tím víc řešíme, kde je nechat stát, jak je zamknout a jestli nám pojišťovna pomůže, když zmizí ze sklepa kočárkárny, ulice nebo nosiče na autě. V radioporadně se tedy s Radimem Frolíkem podíváme na to, jak správně pojistit kolo nebo elektrokolo, co může krýt pojištění domácnosti, kdy je potřeba při pojištění, jaké zabezpečení pojišťovna vyžaduje, co dělat po krádeži a proč je stejně důležitá i pojistka na blbost, jak se říká, tedy odpovědnost za škodu. Začínáme za chvíli.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do radioporadny věnované ochraně kol a elektrokol zve Pavla Kindernajová. Kola už dávno nejsou jenom levná věc, kterou jsme kdysi nechali opřenou před obchodem. Dnes může kvalitní kolo stát desítky tisíc, elektrokolo často tolik jako ojeté auto. A tak není divu, že se lidé ptají, má smysl kolo vůbec pořizovat, když ho nemám kde bezpečně zaparkovat? Nechceme ty další minuty věnovat nějaké depresivní hodině o tom, že se kola kradou. Spíše se podíváme na to, jak se chránit chytře, jak kolo zabezpečit, jak ho pojistit, co mít vyfocené, schované, na co si dát pozor ve smlouvě a tak dále. Naším hostem je finanční poradce Radim Frolík. Vítejte v Českém rozhlase Hradec Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak má smysl si v dnešní době kolo pořizovat a věřit, že budeme mít štěstí?
2: Tak já si myslím, že kolo je hezký nástroj, jak zlepšovat svoji fyzičku, jak se někam třeba i podívat dál, než bychom došli třeba na procházce, takže za mě je kolo určitě dobrá investice, jak pro naše zdraví, tak i do volného času.
1: Já věřím, že si to myslí většina našich posluchačů, no ale pojďme na ty jistoty, které nám ten pocit, že nám to kolo nějaký čas zůstane, přeci jenom trošičku zdůrazní. Když má člověk pojištěnou domácnost, znamená to automaticky, že má pojištěné i kolo?
2: Většinou tomu tak je, ale je potřeba vždycky číst mezi řádky, protože záleží na situaci, která se nám stane s tím kolem, protože pokud se budeme bavit, jestli mám pojištěné kolo, tak pokud tím budu myslet to, když mě to kolo někdo odcizí, tak tam je důležité místo pojištění si nastudovat, protože každá pojišťovna to bude mít trošičku jinak, ale pokud mě někdo ukradne to kolo doma, to znamená třeba se mě dostane do sklepa nebo se mě dostane do kůlny, tak ve většině případů při pojištění domácnosti, tak to kolo pojištěné mám.
1: Uh-huh. A je rozdíl, jestli to kolo je uložené v bytě nebo ve sklepě, garáži, kočárkárně, kolárně?
2: Určité rozdíly tam jsou, takže bych určitě doporučil si vždycky nastudovat pojistné podmínky nebo minimálně si zavolat na pojišťovnu a vznést ten dotaz, protože každá pojišťovna má trošičku to jinak nastavené. Takže kouknout se, u koho jsem pojištěný, jestli tam mám pojištěnou domácnost a potom se doptat buď to svého finančního poradce nebo přímo na pojišťovně, na infolince, kde to kolo pojištěné mám a kde nemám.
1: Je pravda, že u pojištění vždycky bývají nějaké ty háčky, proto je dobré se doptávat, tak mezi ty háčky patří tam třeba i nízký limit, špatné zabezpečení nebo to místo zmiňované?
2: Určitě, určitě, protože každé pojištění domácnosti tak má nějaké takzvané sublimity. Jo, to znamená, my máme nějakou pojistnou částku na domácnost, to znamená, když jsme si nastavovali pojištění, tak se nás někdo zeptal, na kolik si chcete tu domácnost pojistit. My jsme řekli, no, tak třeba na 300 tisíc. Takže to většinou se s tím setkávám úplně nejčastěji. A potom ta pojistná částka, tak má sublimity na nějaké ty připojištění. Jo? Takže třeba tam máme sublimit plnění na cenosti, sublimit na plnění za třeba stavební součásti a tak dále a tak dále. Takže to je to čtení mezi řádky. Není to jenom kouknout se, jo, mám to pojištěné na 300 tisíc, tak můžu mít ve sklepě kolo za 300 tisíc, ale musím se kouknout i na ten sublimit, který tam mám, nebo se na něj zeptat. Takže to je taková ta první věc, kterou bych měl asi řešit. Potom se tam jedná o zabezpečení. Budu mluvit hodně obecně, protože jak jsem říkal na začátku,
1: chápu,
2: prostě každý to má jinak.
1: Každá pojišťovna to má jinak.
2: Ale takové zlaté pravidlo je to, že když by se mě někdo chtěl k tomu kolu dostat, tak musí překonat minimálně dvě překážky. Jo, to znamená, buď to plot, a potom třeba dveře do té kulny, nebo vchodové dveře a potom dveře do sklepa, ale vždycky je potřeba, aby tam byly minimálně ty dvě překážky, které musí překonat.
1: Což ve sklepě vlastně je, protože což jsou to ty je. Domovní dveře,
2: ano,
1: a sklep.
2: Přesně tak. A potom je to místo pojištění a to je to zjistit si, kde vlastně to kolo pojištěné mám, protože já ho můžu mít pojištěné, když ho mám doma, když ho mám ve sklepě, když ho mám prostě někde v kulně, ale potom, když by jsem s ním někam vyjel a nechal jsem ho třeba opřené, zamčené o strom, tak tam už třeba pojištěné úplně nebude.
1: Mm-hmm. No napadá mě ještě, vydávám kola na balkonech nebo na lodži a říkám si, jestli tam je překonání dvou překážek. Musíme vyšplhat, někdo musí, ale tam nevím, jestli je zamčené to kolo.
2: Jako to je dobrá otázka, na kterou teďko neznám odpověď, určitě si doplním vzdělání v tomhle tom, ale řekl bych, že asi by pojišťovna mě to uznala, pokud by někdo vyšplhal třeba do čtvrtýho patra po okapech a potom si stáhnul to 10-kilový kolo na zádech, tak tam už by mě to asi možná uznali.
1: Radim Frolík je naším dnešním hostem. Pokud byste se chtěli poradit, zeptat na cokoliv ohledně kol, tak dáváme k dispozici naše telefonní číslo 726 3x46, případně můžete využít mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Hradec Králové a po jeho písni už pokračuje radioporadna, kterou jsme dnes věnovali zabezpečení kol a hlavně pojištění. Naším hostem je Radim Frolík. Ani jsem se nezeptala, jestli jste cyklista, Radime.
1: Jsem. Bohužel ano.
0: Jaký bohužel, bohu dík, musíme říct. Byla jsem nedávno v Berlíně, Barcelonu jsem viděla, tam je ta cyklistika velmi rozšířená, tak si říkám, kéž by se to dostalo v takto velké míře až k nám. Jenomže tam ti lidé nechávají kola, řekla bych volně, ty krádeže nejsou tak obvyklé, u nás je to náročnější trošičku, tak pojďme se zaměřit prakticky i na ty zámky, protože zámek určitě není jenom dekorace. Stačí obyčejný lankový zámek nebo u dražšího kola už potřebujeme něco speciálního, řetězového?
1: Tak tam to je asi spíš otázka přímo pro každého z nás, jako jak moc jich to kolo chce zabezpečovat. Zatím jsem neřešil to, že by pojišťovna někdy řešila vyloženě jako nějakou pevnost toho zámku. Důležité je, že je jako zamčený, ale samozřejmě pokud tam budu mít jako provázek, na kterém to budu mít přivázané, tak by to asi mohlo být trošku problematické pro tu pojišťovnu. Tam vždycky záleží nejenom na tom, co mám v pojistce, ale jak se to stalo, kde se to stalo a jak se k tomu vyjádří i likvidátor té pojistní události, která se nám stala. Takže když bych to vzal na sebe, tak já třeba ke kolu mám jako velký řetěz, který samozřejmě se dá překonat taky. Jo? Tam spíše to o tom, že každý ten zámek, který si koupím, tak má nějakou dobu, kterou bude trvat tomu zloději, než se k tomu dostane. Takže ideálně bych si vybíral zámek podle toho, kam s tím kolem jezdím, kde ho nechávám, jestli na něj mám výhled a po případě, když na něj ten výhled nemám, tak jak dlouho bez toho kola budu. Jo, protože když si koupím zámek, který to bude fakt jako velký tlustý řetěz, ke kterému bude potřeba pomalu až jako flexa, tak asi bude trvat díl se k němu dostat tomu zloději, než když si koupím právě nějaký jako jednoduchý lankovej, který jenom jako přeštípne a jede.
0: Vy jste říkal, že je problematické, když vyjedeme do terénu a nejsou tam ty dvě překážky, což vlastně není, když jedeme po městě a někde to kolo umístíme, takže tam neexistuje možnost, aby nás pojišťovna nějak ochránila?
1: Hele, existuje, v podstatě existují vyložení pojištění pro kola, který kryjou tuhle tu škodu, takže určitě doporučuji nastudovat i vyloženě jako to pojištění pro to kolo, protože to je právě na té situace, kdy my vezmeme to kolo z toho místa pojištění, to znamená z toho sklepa nebo z té stodoly, kde ho máme prostě uložený a jedeme s ním někam na výlet.
0: Jo? Což je žádoucí.
1: Takže pokud mám kolo nějaké větší hodnoty, tak v podstatě je fajn mít tuhle tu nějakou pojistku. Jo? Nebo jsem začal třeba to, že lidi mají takovou to, jako jak se říká, lidově plečku, kterou si vezmou na to, když jedou takhle někam do města a potom, když jedou někam nahory s tím svým lepším kolem, tak prostě ho mají pořád na očích a nenechávají ho nikde, kde by jim ho mohl někdo ukrást.
0: I ty plečky se ztrácejí, ale nebudeme vzdychat u tohoto. Když je ta překážka překonána, tak co máme udělat jako první?
1: Ale vždycky je potřeba zavolat policii, jo? Protože proto, aby jsme mohli tu krádež a s tím spojený většinou i vandalismus vlastně nahlásit na pojišťovnu, tak ta pojišťovna chce zprávu od policie o tom, že toho a toho data se mě někdo vloupal do sklepa, rozbil mi vchodové dveře, rozbil mi dveře do sklepa a vzal mě kolo. Protože co většina lidí neví, tak společně s krádeží se v rámci pojištění domácnosti pojišťuje i vandalismus a ten vandalismus není právě na to, když mi někdo posprejuje barák, nebo samozřejmě je to na to taky, ale většinou ten vandalismus probíhá při tom, když mi někdo něco krade, protože když se mě dostává domů, tak mě rozbíjí dveře.
0: Máme nechat asi na místě ten poškozený zámek a vyfotit si to, máme to fotit, nebo stačí, až přijede policie?
1: Hele, jako ty fotky jsou určitě fajn mít vždycky.
0: V zásobě. Máme tady dotaz od paní Jarky. Dobrý den, mám starší elektrokolo, doklad o koupi už nemám, ale mám ho vyfocené a chodím s ním pravidelně do servisu. Kdyby mi ho ukradli, šlo by nějak prokázat, že bylo moje a jakou mělo hodnotu?
1: Hele, určitě, protože to se stává docela dost často, že lidi mají starší kolo, nebo i nové, ale prostě nemají od toho už doklad. A většinou to funguje tak, že stačí fotka, ale ani ta fotka nemusí být a dělá se to na základě čestného prohlášení. Jo, že čestně prohlásím, že jsem vlastnil tohle to kolo, bylo mě odcizeno, tady mám papír od policie a na základě toho to jde takhle vyřešit ve většině případů.
0: Říká Radim Frolík.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: S Radimem Frolíkem jsme se dnes zaměřili na zabezpečení kol a také elektrokol, zvlášť když mají tu vyšší hodnotu, tak člověk je obezřetný. Nevím, jestli jste viděl Ironmana, to vybavení, na kterém tady sportovci šlapali, to byla hodnota možná za 250 000, některá
1: jako
0: ta kola.
1: Jsou to trošku dražší kousky, no.
0: To bude pojištěné, depochráněné, samozřejmě teď ještě na nás ty obyčejné lidi, aby také došlo, když už to kolo pojiští, protože elektrokola jsou skutečně v dnešní době drahá, tak liší se jejich pojištění nějak zásadně?
1: Tam v podstatě záleží na té hodnotě toho elektrokola nebo kola, protože tam vždycky hraje tu zásadní roli to, jestli mám v tom nějakém limitu nebo v tom sublimitu toho pojištění domácnosti, anebo když si pojistím to kolo jako takové nastavenou dobře tu pojistnou částku, která tam je, protože to je hlavní věc, která v tomhle tom případě rozhoduje.
0: Takže když mám drahé kolo, které má hodnotu vyšší než 100 000, tak musím prostě obětovat vyšší částku
1: ano,
0: na to
1: ano.
0: pojištění.
1: Musím se zaměřit na to, jestli to moje pojištění v rámci nějakého limitu anebo sublimitu kryje to moje kolo na tu částku, kterou bych ho chtěl mít pojištěné.
0: A když pojistím elektrokolo, kdo má tedy elektrokolo, tak vztahuje se ta pojistka i na baterku?
1: Tak pokud bychom se bavili o odcizení, tak je to prostě součást vybavení nebo součást domácnosti nebo věcí, které mám pojištěné v tom souboru věcí, které tam jsou, takže ano. A potom, co si dokážu představit, tak by mohlo být třeba nějaké poškození té baterky, když bych to nabíjel, a tam je potřeba se zase kouknout, jestli mám v rámci pojištění domácnosti připojištěné připětí, podpětí a zkrat, které se docela často děje. Takže když by mě tu baterku někdo ukradl, tak to je v rámci toho pojištění odcizení, a potom to nějaké poškození spojené s nabíjením, tak je z toho rizika. Já když prostě tu baterku ponesu a spadne mě ze schodu, tak tam bohužel...
0: Tam se nedá nic dělat.
1: Nešikovnost.
0: No, pojistka proti blbosti, tady se to nevztahuje.
1: Lidi pletou, protože vlastně pojištění proti blbosti, jak se říká lidové, tak je to odpovědnost za újmu, kterou způsobím, ale je to odpovědnost za újmu, kterou způsobím třetím osobám. Jo, to znamená ne sám sobě. Jo, protože jsme v Česku, takže víme asi, jak by to vypadalo, že když bychom si mohli rozbíjet věci sami, a ani to není vlastně pro rodinný příslušníky. Jo, to znamená, když bych rozbil partnerovi nebo dětem prostě kolo tím, že bych...
0: Tak tam se pojištění na to nevztahuje.
1: Tam bohužel ne, no.
0: Musíme to odtrpět nějakým způsobem. Co když si majitel nechá elektrokolo upravit tak, aby jelo rychleji, než je povolená norma, protože tady v České republice podle těch legislativních norem je ta rychlost, myslím, do 25 km/h, ta klasická, ale Češi jsou kutilové, mnozí se v tom vrtají a upravují ta kola, tak vztahuje se i na to, tyto případy pojistka?
1: Tak dokážu si představit, že když bych v podstatě chtěl uplatnit tu škodu, která by mě vznikla z důvodu krádeže, tak si myslím, že by mě to jako mohli zaplatit hodnotu toho kola, ale ne tu hodnotu té úpravy toho kola. Ale potom, kde bych asi spíš to viděl jako problematické, je v případě, že by se stala nějaká škodní událost v podobě toho, že bych třeba někoho na tom kole srazil. Jo, to znamená, pojedu po rovince, to kolo by mělo jet maximálně 25, ale já na tom pofičím 60, jo, protože to pojede jak motorka, tak tam si asi dokážu představit, že když bych někoho srazil a oni by se ptali, jako, jak to, že jste na tom kole 60 na rovince, a zjistili by, že to mám jako v úzovkách čipnutý nějakým způsobem, tak by to mohlo být problematický. Ale zase na druhou stranu, teďko nad tím tak jako přemýšlím, jo, že když pojedu z kopce, tak elektrokolo, ne elektrokolo, jo, tak může jet...
0: Já se usmívám, protože vy jste mi vyprávěl, ale to mnozí jsme to zažili, že jedete si autem a teď cyklista to profrčí vedle vás a vy jen zíráte, jak může jet tak rychle, že?
1: No, takže tam asi vždycky záleží na té situaci. Jak jsem říkal na začátku, není to jenom o tom, co je napsaný v té pojistce a jaký tam mám částky, ale prostě jak se k tomu postaví potom ten likvidátor, a to je vždycky o tom, co se prostě stane a jak se to stane.
0: No, z kopce i tu stovku dá cyklista, ne? Já to neskouším teda, tu rychlost.
1: Může to zvládnout.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové je před námi poslední vstup radioporadny věnované zabezpečení a také ochraně kol s Radimem Frolíkem. A máme tady další dotaz od posluchačky paní Kamely, která píše: Dobrý den, jezdíme s manželem na elektrokolech po cyklostezkách a bojíme se hlavně toho, že někoho nechtěně srazíme. Stačí nám pojištění domácnosti nebo potřebujeme zvlášť ještě nějakou odpovědnost?
1: Hele, tohleto je v podstatě to pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, o kterém jsme se bavili před chvilkou, takže to je přesně to, na co se to vztahuje. Jo? To znamená, když mám pojištění nemovitosti, mám tam domácnost a pojišťujeme tam i tu odpovědnost, jo? Tak se říká ta pojistka na blbost, tak ta se právě vztahuje na tyhle ty škody, které my způsobíme tím, že bychom někoho srazili. Takže opět zase doporučím nastudovat si svoji pojistnou smlouvu a kouknout se na limity, které tam mám u toho pojištění té odpovědnosti, protože jsou tam pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a škodu na majetku. A určitě bych doporučil dneska mít tu odpovědnost v běžném občanském životě aspoň na 5 milionů. Jo, protože ono to nestojí svět, když bych dělal jenom solo pojistku odpovědnosti v běžném občanském životě, tak to vyjde třeba na 1000 ročně. Jo, takže není to zase tak jako horentní suma za to, co nám to všechno pokryje, protože to potom kryje i škody, které způsobíme mimo kolo, který způsobí třeba naši mazlíčci a tak dále, takže je to docela široký krytí v rámci tohle z toho pojištění. A tím, že dneska to, když někomu ublížíme jako fyzicky, že mu způsobíme nějakou zdravotní obtíž pomocí nějakého úrazu, když ho srazíme, tak se ty částky můžou vyšplhat na hodně jako
0: vysoko. No, další dotaz od pana Filipa, ten je trošku jiný. Dobrý den, koupil jsem elektrokolo z druhé ruky a nejsem si jistý, jestli nebylo nějak odblokované. Kdybych s ním způsobil nehodu, může pojišťovna odmítnout plnění?
1: Ale těžko říct, asi bych si to kolo nechal jako zkontrolovat teda v servisu a zjistil, jestli není nějakým způsobem upravené, a potom by asi se vztahovalo to, co jsme tady řešili v tom předchozím vstupu, jo, že záleží vždycky na té situaci, co se stane, kdy se stane a jestli to vůbec někdo pozná, že to kolo upravené mám nějako.
0: To je ta havárie, odpovědnost, co když na kole spadneme, poškodíme drahý rám, přehazovačku nebo displej nějaký, tak kryje to to běžné pojištění taky?
1: To bohužel ne. Na tohle to zase existuje jako vyloženě pojištění toho sportovního vybavení, což do kterého spadá i to kolo, a tam už je v podstatě tohle to, když to řeknu, v fuzovkách havaríko na kolo. Jo, to znamená, tam já musím rozlišovat ty nějaké druhy toho, co se mi s tím kolem může stát, to znamená, když mě ho někdo ukradne, tak tam na to mám většinou to pojištění domácnosti, ale nutnost kontrolovat. Když já ublížím někomu s tím kolem, když na něm jedu, tak od toho je to pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, ale zase zkontrolovat si limity je dobré. A když bych chtěl mít pojištěné to kolo já, když bych si ho prostě někde rozsekal, když bych se já na něm někde rozsekal, tak na to je právě to pojištění té sportovní výbavy, kde mám pojištěné i to kolo, když by se mě rozbilo nějakou mojí šikovností.
0: No, věřím, že se nerozsekáte, radíme, to budu držet palce, ale každopádně mluvíme o třech druzích pojištění, tedy domácnosti, odpovědnost za škodu a havarijní. Je to nutné mít všechny tyto pojistky?
1: Tak není nutné mít žádné, že jo?
0: To si řekne většina posluchačů.
1: Ano,
0: ale
1: ano. Takže záleží na nás, na zhodnocení, jak často na tom kole jezdím, jakou má hodnotu to kolo a jak moc bych byl smutný, když by mě ho někdo ukradl, nebo když by jsem si ho rozbil. Když bych byl smutný hodně, tak bych si ho asi pojistil, protože je to zlomek částky, ale zase, když se potom nic nestane, tak můžeme být naštvaní, že platíme za pojistku a nic z toho nemáme.
0: Já jsem řekla, že většina posluchačů, že k tomu bude přistupovat spíše skepticky, ale možná podceňuju tu většinovou společnost, že mnozí chtějí mít ta kola přeci jenom zabezpečená, ale přeci jenom říkám si, mohou nastat dotazy a já to pojistím, pojištěná mi stejně nic nedá, tak to nemá smysl, tak budu se spoléhat na to štěstí. Tak můžeme na závěr říct něco k těm penězům, protože možná si někteří řeknou, dám za to majlant, budu platit každý měsíc, každý rok a třeba se nic nestane.
1: Mm-hmm. Tak můžu na to koukat, že jo, tak jako hezky filozoficky, že když si platím pojistku, takže si platím za to, že se mi nic nestane, to je třeba moje taková filozofie u pojištění. A teďkom prakticky, v podstatě ty první dvě věci, to znamená ta krádež a odpovědnost, tak jak jsme se bavili většinou, že to součástí toho pojištění domácnosti, které hodně lidí má, takže tam je to spíš o kontrole a zjištění případném navýšení těch limitů, které může vyjít sotva na pár stovek jako ročně, takže tam si asi nic moc nepřiplatíme, jenom nabídeme to vědomí, že už to kolo pojištěné máme na tyhle ty věci, které bychom chtěli. A když se budeme bavit o tom havaríku na to kolo, tak tam záleží samozřejmě, jak mám drahé kolo. Jak když budu mít kolo za 40 tisíc nebo za 250 000, tak ta suma bude
0: tam
1: fakt
0: bude
1: jako hodně velký rozdíl, ale když bych plácnul teď tady do vzduchu nějakou cifru, tak se budeme pohybovat, když budu pojišťovat jenom to kolo, od nějakých 2 do 5 tisíc ročně, ale záleží na tom, jak ho mám drahé, jaké tam dostanu slevy, protože jsou tam různé slevy za propojištěnost, takže spíš bych šel a tak nějak si to poptal a zjistil, nakolik mě to vyjde a teprve potom zhodnotil, jestli vůbec pojištěný chci být.
0: No ale mně se líbilo, jak jste říkal, že je dobré zhodnotit, jak moc by byl člověk smutný, kdyby o to kolo přišel, tak každý si to musí sám určitě zhodnotit, ale my děkujeme za ty rady ohledně pojištění a smysluplnosti. Radim Frolík byl naším hostem. Hezký den.
1: Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Život je šatna v kabaretu.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, za 8 minut budeme mít 12 hodin. Radioporadna za námi, ta zítřejší nabídne angličtinu. Mnozí se určitě učíte mnoho let, někteří i začínáte a mnozí mají pořád pocit, že jsou věčnými začátečníky, protože se bojí promluvit na dovolené, i když slovíčka už vlastně znají. V radioporadně tedy zítra přivítáme lektora angličtiny Broňu Sobotku, který poradí, jak se rozmluvit, jak se chytře učit slovíčka a proč nás žádná aplikace nenaučí anglicky. Musíme zkrátka my sami. Ten jeho příběh, Broni, je zajímavý, tak možná bude inspirovat i mnohé z vás ostatní. Ale teď závěr Habaděj, který bude patřit i babským radám, ve kterých se tentokrát zaměříme na citron.
1: Babské rady.
2: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody, již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle, nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením, oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V centru Hradce Králové je uzavřený frekventovaný podchod. Slovenská opozice tvrdí, že některé silniční kamery byly napojené na ruská čísla. Na rozkoši začne večer mistrovství republiky mládeže v jachtingu. A počasí je oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pluchrábek, hezké poledne. V Hradci Králové na třídě Karla IV. Je kvůli rekonstrukci opět uzavřený podchod pro pěší a cyklisty. Omezení začalo v pondělí a potrvá do neděle. Staveniště je nutné obejít po Střelecké ulici.
3: Stavbaři v podchodu pracují na vnitřních stěnách, lepí obklady, opravují žulová schodiště a montují zastřešení. Další uzavírka čeká pěší v polovině září kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice, oceňuje hejtmanství dlouhodobě. Do roku 2029 uvolní organizátorům 300 000 korun. Nové silniční kamery na Slovensku, v nichž byly nalezeny ruské součástky, mají další bezpečnostní problém. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištění podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka.
4: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
5: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
4: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.

0: A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky.
1: Ministerstvo vnitra už nechalo obie testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice začne večer mistrovství České republiky mládeže v jachtingu. Na pětidenní šampionát je přihlášeno téměř 180 závodníků. První jízdy jsou na programu zítra. Pokračuje za organizátory Barbora Veselá.
3: Pojede 5 lodních tříd, děti ve věku od 7 do 18 let. Doufáme v příznivý vítr a každý, kdo pojede kolem vodní nádrže Rozkoš, se může těšit na krásný pohled, kdy se na vodě objeví víc jak 200 plachet. Kromě závodu nás čeká také bohatý doprovodný program a přednášky z jachtařského prostředí.
4: Počasí.
2: Bude zpočátku oblačno až polojasno, od jihozápadu čekáme přibývání oblačnosti, večer místy déšť, teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehodu teď máme hlášenou v Hradci Králové, pozor v ulici Jana Masaryka, kde se srazila dvě auta, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Úterý 18. srpna máme v polovině, 4 minuty po 12. hodině. Pavla Kindernajová dál zdraví od mikrofonu a zvuk poledním písničkám od srdce. Připomínám, že v kalendáři najdeme křestní jména Helena a také Jelena, tak pokud nějaké ženy s tímto jménem znáte, můžete nám dát vědět a určitě rádi připojíme hudební dárek. Volejte, pište, ať se i následující minuty Českého rozhlasu Hradec Králové dobře poslouchají.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
4: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
3: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: Veronika Hradec, zavinač rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete v těch následujících minutách taky využít, případně když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam najdete písničkový formulář, který se nám tady taky zobrazuje, a do třetice z těch písemných možností nabízíme SMS-kovou stránku, schránku. Stačí napsat do mobilního telefonu velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, udělat jednu mezeru a za to stručně bez háček a čárek připojit to, co chcete, aby zaznělo, a odeslat to na číslo 900 1104.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A pan Luboš už je s námi ve spojení. Krásné odpoledne, pane Luboši.
2: A já zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. Než pustíme písničku, tak jak jste dávala tu testovou zvukovou ukázku, mě to připomínalo jako zvuk, jak vydává Fanfarnock.
0: No to byl Fanfarnock.
2: To
0: jste neslyšel vyhodnocení asi. Byl
2: víte,
0: to,
2: co
0: byl
2: mě
0: to.
2: Rozesmálo?
0: Ano.
2: Mě ten zvuk toho Fanfarnocku připomněl tělesní zvuky.
0: Tak to nebudeme asi specifikovat způsobem. Mluvíme o soutěži Věřte, nevěřte. Možná někteří neslyšeli po 10. hodině. Tak děkujeme, že posloucháte, že typujete.
2: Mělo to komický takovej ten zvuk, mě to rozesmálo.
0: Tak hodně radosti. Hodně radosti pošleme i dál dalším posluchačům, možná na to konto voláte. Tak písnička pro všechny, pro radost, pane Luboši.
2: Pro vás, pro nás.
0: No tak jo.
2: Víc takových humorných
0: příležitostí a dobře.
2: Víc tak takových otázek soutěžních, mě to docela dostalo, takový ty zvuky pěkný.
0: Dobře, pane Luboši, mějte se krásně a zdravíme do dvora. Naschledanou.
2: Dobrý, díky, naschledanou.

už nahlížím také mezi písemné pozdravy. Karel Nejman má u nás písničku s blahopřáním. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám přejí přátelé a od nás k oslavě krásného životního jubilea letí i ta písnička.

0: Zuzana Navarová, kapela Neres ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. No, na prknech Klicperova divadla mnozí víte, že byl oživen příběh Zuzany Navarové s představením A pak usnu a vstanu, kdo neviděl, určitě v rozhlase doporučujeme a určitě vás potěší, že se bude hrát i v té nadcházející sezóně.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 4 minuty bude 12:30, pan Míra se také dovolat k nám do studia. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Já vás taky vítám, pěkně děkuji za všechno, že jste mě to zvíhla.
0: No, vy jste nějaký smutný, ale před chvílí jste se smála, měla takovou radost. Ne. Vybrali jsme Lucii Bílou z té nabídky. Tak. Zapršelo u vás, pane Míro, zapršelo.
1: Ale trošku, malinko.
0: Trošičku, no vláhu potřebuje ta krajina, lépe se dýchá, veďte, tak máte radost.
1: Ale nemám tu zahrádku, tak trošku rajčátka mě to a cuketky a...
0: No to chápu, tak to je dobrota, z vlastního chutná nejlépe, viďte, není tam žádná chemie, víte, co jíte.
1: Tak.
0: No tak ať vám to krásně roste, ať se daří zahrádce a písnička pro vás nebo pro přátelé.
1: Pro všechny přátelé, pro Maříka, tady z Ubytovny, pro paní Kátou a pro vás do studia.
0: Děkujeme.
1: A pozdravujte Káju.
0: Všechny.
1: Už jsem ho dlouho neslyšel, Káju.
0: Jo, bude, myslím si, že pozítří vysílá, tak ho uslyšíte. Mějte se krásně, nashledanou.
1: A vy taky, děkuju pěkně, nashledanou.

Hezké úterý všem přeje také paní Sylvie, která připomíná, že dnes má 32. narozeniny zpěvačka, písničkářka Kateřina Marie Tichá, tak se ptá, jestli tady máme písničku. Máme tady ten její slavný plamen, tak věříme, že na vaše přání potěší všechny Heleny, taky narozeninové oslavence a zkrátka všechny posluchače. A připojíme ještě pozdrav pro Helenu Bráníkovou a Helenu Šimkovou. Krásný sváteční den přeji, přátelé.

0: No a teď už zdravím a vítám ve vysílání paní Marii. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, paní Pavlo. Já bych popřála všem Helenám a hlavně Heleně z Vrchlabí k jejímu dnešnímu svátku a její Petře ke včerejšímu svátku, její dceři Petře, takhle abych to řekla. Já už od včera, protože jsem včera vyřizovala něco a už jsem pak musela koktat, takže se mnou to takhle je.
0: To vůbec
1: takže
0: nevadí.
1: Takže jim přeju že hlavně zdraví a spokojenost.
0: Přátelé, asi vidíte, že se scházíte a je to tam milé určitě, tak věříme, že přátelé poslouchají a že písnička, kterou jsme společně vybrali, potěší je, ale i vás, i vy se opatrujte a mějte se moc hezky.
1: Děkuji vám a pěkný den a nashledanou.

0: daj spát. 12:37 a když navážu na písničku Co komu nedá spát, tak ve spojení jsem s paní Pavlou, která je trošku smutná, že neslyšela včerejší radioporadnu o včelkách, protože mi říkala vášnivá včelařka, ale snad dcera pomůže a dohledá ta radioporadnu, vidíte. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, vám moc přeju a zdravím do rádia a ráda bych dala zahrát včelkám, protože ty mi zachraňují, by se dalo říct, život. A chci říct hlavně to, že jsem měla velký astma a když jsem šla do důchodu, začala mít včelky, tak prostě během nějaké chvíle jsem nemusela chodit vůbec na plicní. Prostě do dneška dýchám úplně krásně.
0: Kolik jich máte?
1: Měli jsme jich 7 a teď už jsme to zúžili na 4, ale je to strašně perfektní. Mm-hmm. Perfektní, bez čelu si to nedovedu představit.
0: To věřím, kdo jednou začne, tak nemůže přestat. Evžen Báchor včera vyprávěl, že tam má i lůžko a že ho to krásně uklidňuje. Vy jste možná slyšela ten dnešní sestřih, který vás upoutal.
1: Dnešní právě proto volám, protože já jsem to včera prošvihla.
0: No ale není to nic ztracené, jak jsem vám říkala, stačí kliknout na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz a tam ten pořad dohledáte nebo do vyhledávače Google, když zadáte včely Evžen Báchor, Hradec, Rozhlas, tak věřím, že tu radioporadnu společnými silami s rodinou dohledáte.
1: Panu Báchorovi moc děkuju, protože nám v loni taky říkal v rádiu, jak byly ty cementový medí, tak jsme měli taky, že nešli vytočit.
0: Ano, a on říkal, co s tím. Ano,
1: je to tak. A to moc děkuju, takže panu Báchorovi dám taky.
0: Taky dáváme a dáváme tu včelařskou písničku, tak ať potěší i vás. Krásné dny.
1: A děkuju moc.
0: A hodně zdravím. Naschledanou.
1: Vám taky hodně zdravím.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a teď už je spolu s námi paní Lenka. Paní Lenko, vítejte. Dobré odpoledne. Dobrý den.
3: Zdravím.
2: Dobrý den. Tak komu budeme hrát písničku?
3: Já bych chtěla zahrát dneska synovi Davidovi, protože má závody tady v atletice na Sokolu, tak ať se mu daří, no.
2: No včera jsme říkali memoriály sokolské, že tady jsou. V čem závodí syn? Ve všech disciplínách?
3: No, štafeta a tyčka, no.
2: Takže vysoký, štíhlý kluk a velmi rychlý bude asi pohybově nadaný.
3: A bude tam rozloučení s tím Michalem Dasenským, nebo jak jsem Dasenským, no, tím olympionikem, no.
2: Je to velká akce, určitě oblíbená. No, Hradec Králové, my jsme ve vysílání zmiňovali město sportu, tak vy jste asi sportovní rodina, která podporuje sportovce. Byli jste fandit na Ironmanovi také, paní Lenko?
3: Jo, byli jsme se tam podívat, no, a na mě moc lidí.
2: věřím, ale sportem ku zdraví, tu druhou část nebudeme doplňovat, předpokládám, že rádi sportujete, že vám to pomáhá v tom zdravém stylu života.
3: Jo, já podporuji právě kluky, no, jsem ráda, jaký jsou a že ten sport je pořád baví a přináší mi radost, no.
2: Tak ať cinkne nějaká medaile atletická, držíme synovi palce. Mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Jo, vy se mějte taky hezky, naschledanou.

0: Paní Marta se také dovolala k nám do vysílání. Paní Marto, vítejte, dobrý den.
1: Krásné, nádherné úterní odpoledne. Zdravím vás všechny moderátory, taky všechny Helenky, ať jsou šťastné, spokojené. Zdravím taky celé okolí Hradce Králové a všem dětem prostě přeji, ať jim ještě se vydaří počasí, i když zapršelo.
0: No to je dobře, ne? To je dobře.
1: Taky potřebný je to tak. Životu, protože taky vaříme, koupeme se, jo, prostě život bez vody by byl sakra.
0: A dostatečně u vás zapršelo, řekněte.
1: Voláte. No zapršelo.
0: Pořádně, na Moravě
1: ale
0: dobře.
1: Ale někde jinde si stěžujou, že
0: nic, ani kapka.
1: Zase mají sucho. A já vám řeknu, že aj ty všechny ty tvorové, co žijí ve vodě, ty krasničky divoké a všechno, to všechno prostě, jak to má málo vody, no tak to potom
0: to
1: odleta a to je moje také dobíjení baterek, víte? No a ještě zdravím do Jaroměře rodinu Dvořákových, kteří tady bydleli. No a všem vám přeju prostě krásné užívání ještě každodenního života a hlavně žijte svoje životy, protože všude, kde cestuji, tam internet a to prostě lidi si neuznávám. Tak se radujte z každého probuzeného dne.
0: Jdeme se radovat.
1: Se hezky,
0: vy taky
1: ahoj.
0: Opatrujte se, paní Marto, a jdeme si dát ten déšť, na který někde čekají.
1: Děkuji.
0: Ale možná přijde. Opatrujte se.

0: No a teď přivítáme ve vysílání vnoučátka, jak se mi představila, ale nevíme jména Kubíček a to druhé jméno?
1: Fíďa a Áďa.
0: Áďa, tři vnoučata tam má babička na prázdninách. Odkud voláte, kluci?
1: Ze Stěnic. My právě u ní nejsme.
0: Aha, takže to je skrze vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, že chcete babičku potěšit pěknou písničkou. Jak se jmenuje babička, aby věděla, když poslouchá, že to je písnička pro ní?
1: Marta.
0: Marta, babička se jmenuje Marta. Kde nás poslouchá, paní Marta?
1: Bučevsi.
0: Aha, no a co vzkážeme skrze tu písničku? Jaký pozdrav babičce?
2: Užij si své babi 70. narozeniny a tady máš nějakou písničku. Máme tě moc rádi a užívej.
0: No to je krásné, to je od srdce k srdci, krásné jubilejní narozeniny, tak my také zdravíme babičku a přejeme hodně zdraví a radosti z vás, z vnoučat. Mějte se krásně.
2: Taky děkujeme, na shledanou.

Za 5 minut už bude 13 hodin z poledních dnešních písniček od srdce. Je to pro tuto chvíli vše. Zavolat a napsat si budete moci samozřejmě, ale zase zítra. Zveme po zprávách k dalšímu povídání. Alex a host přivítá ve studiu Michala Pavlíčka, skladatele, kytaristu, zpěváka a textaře. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a budu se těšit zase zítra. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavbaři v Hradci Králové odstraňují závady v podchodech pod křižovatkou Mileta. Hladina zámeckého rybníku v Kopidlně výrazně klesla. Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa v prvním kole dvouhry. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. V Hradci Králové začaly v těchto dnech opravy nových podchodů pod křižovatkou Mileta. Nutné je odstranit nerovnosti na asfaltovém povrchu pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Práce potrvají do 28. srpna. Vyžádají si omezení pro chodce a cyklisty. Podle hradeckého magistrátu jde o součást dokončovacích prací před finálním převzetím stavby.
3: Dělníci v podchodech opravují asfaltový povrch, na kterém se objevily nerovnosti. Práce jsou rozdělené tak, aby místo zůstalo alespoň částečně průchozí. V minulých dnech stavbaři upravili taky odvodnění a vyčistili čerpadla od zbytků materiálu. Technologie byla původně napojená na veřejné osvětlení a čerpala vodu jen po setmění. Technici proto systém přepojili, aby fungoval nepřetržitě. Přesto podchody včera odpoledne znovu zaplavila voda. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Zámecký rybník v Kopidlně má výrazný úbytek vody. Na pokles upozornila střední škola Zahradnická, která situaci sleduje. Hladina v tropických dnech klesala o 1 až 2 cm za den, celkem už o 25 cm. Veškerý odtok z rybníka byl zastaven. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici dnes budou měnit 2-metrovou anténu. Výstup do volného prostoru začne přibližně o 14:30. Podle plánu potrvá 6,5 hodiny. Účastní se ho Anil Menon a Sophie Adenotová, první žena z Francie, která se vydá do kosmického prostoru.
4: Jednu ze dvou antén pro spojení se Zemí postihla v loňském roce závada a nebyla schopná zaměřit komunikační družici, řekl Christopher Dobbins v přenosu NASA. Anténa má tvar talíře o průměru asi 2 metry. Astronauti ji vymění za náhradní, kterou mají na stanici už od roku 2009. Tyto antény slouží k vysokorychlostnímu přenosu dat, obrazu, zvuku a vědeckých údajů. Spojení se kvůli závadě ani opravě nemuselo přerušovat. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
2: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa v Indii v prvním kole dvouhry. V Dillí podlehla světové 14. Sim Yu-chin z Jižní Koreje 0-2 na sety. Nenapodobila pondělní postup Petry Meixnerové. Tereza Švábíková dnes vstoupí ještě do smíšené 4 hry společně s Ondřejem Králem.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až polojasno, od jihozápadu přibývání oblačnosti, večer místy déšť, teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů.

0: na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Hradce Králové od Jičína pozor na nehodu na kruhovém objezdu pod dálnicí D11, kde se srazila dvě auta. Projíždějte tam opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád. No.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Česko. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmítl Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková, ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajdla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuji básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat a on mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hele, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na horách přibylo úrazů, záchranáři často ošetřují cyklisty. Přípravné třídy mají podle ministra Roberta Plagy na školách zůstat. Tenistka Linda Nosková je na turnaji v Cincinnati v osmifinále. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Žně v Královéhradeckém kraji skončily zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo hlavně slunečné počasí doprovázené vysokými teplotami. Podle údajů ministerstva zemědělství klesl průměrný hektarový výnos obilovin meziročně o 5% na zhruba 6 tun. Horská služba eviduje víc úrazů než loni. Od července do poloviny srpna záchranáři ošetřili 1400 lidí, tedy o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, který těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
0: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na nové prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029.
3: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
4: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školství poradenská zařízení děti doporučovat.
3: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
5: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
3: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková je na turnaji Masters v Cincinnati v osmifinále. Wimbledonská vítězka porazila Dánku Tausenovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel Jakub Menčík po výhře nad Australanem Hidžikatou. Vypadl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na východě Čech oblačno až polojasno, od jihozápadu přibývání oblačnosti, večer místy déšť, teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Hradce Králové od Jičína pozor na nehodu na kruhovém objezdu pod dálnicí D11 u Všestar. Srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám přejeme příjemné úterní odpoledne. Spojíme se s naší redaktorkou Zuzanou Boučkovou, která strávila dnešek ve Smířicích a zamířila i do kaple Zjevení Páně. Za chvíli uslyšíte. Police Symfony Orchestra chystá v srdci adržbašské přírody koncert Proklid. Místo velkolepých efektů tentokrát nabídne divákům a posluchačům jednoduchost, sepětí s přírodou a hluboký zážitek. Výtěžek poprvé

0: V historii podpoří samotný chod orchestru. Více v rozhovoru s výkonnou ředitelkou PSO Terezou Skalovou uslyšíte o 14:30. Letní prázdniny se pomalu blíží ke konci a stále si ale s námi můžete užívat zámecké léto a dnes to bude jeho další zastávka. Tak příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanem.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: škabradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v úterý 18. srpna. Dnes se po dlouhé době krásně dýchá, ustoupila vedra a tak se jistě dá mnohem lépe dýchat a udýchat i výstup do kopce. Kdo touží po pořádném výšlapu vzhůru, tak vyrazí do hor. Ty naše nejvyšší v létě praskají ve švech a nese to sebou i vyšší počty úrazů, jak jsme před chvilkou slyšeli ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale na Krkonoše není, pokud jde o počasí, spoleh, jako na žádné hory ostatně. Specifické vrtkavé povětrnostní podmínky a k tomu nedostatečná výbava na túru mohou rychle změnit průběh i dobře naplánovaného výletu. Je proto dobré si pravidelně připomínat, jak se na takovou horskou výpravu přichystat, co si vzít sebou, jak se chovat v kritických situacích. Při plánování horské túry je proto potřeba myslet na všechny varianty, které mohou nastat a nepodcenit přípravu na žádnou z nich, protože kdo to nezažil, nebude předem věřit. Ostrý vítr na hřebenech třeba může pocitovou teplotu i v létě snížit až o 10 stupňů. Mlha zahalí výhledy a kolísá signál. Kdo je připraven, tak ví v takových situacích, co dělat. A pokud nepatříte mezi zkušené horské turisty, rady, jak se vybavit a jak se připravit, najdete třeba na webu destinační společnosti Krkonoše. Jsou tam v zásadě 4 základní pravidla pro bezpečný pohyb v horách. Zkontrolujte počasí, ale počítejte s tím, že se změní. Seznamte se předem dobře s celou trasou a myslete vždycky na nejslabšího člena výpravy, až ji budete plánovat. Nabitý telefon mějte vždycky, ale nespoléhejte jen na něj a dodržujte pravidla pohybu v národním parku, protože Krkonoše jsou národním parkem, který stanovuje základní pravidla pro pohyb v tomto citlivém území. Jejich dodržování chrání nejen přírodu, ale taky samotné návštěvníky. Informace o přípravě na túru a bezpečném pohybu v Krkonoších, zpracované na základě doporučení Horské služby a zprávy KRNAP, najdete na oficiálním portálu krkonoše.eu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se opět hlásí redaktorka stopařka Zuzana Boučková. Strávila dnešek ve Smiřicích. Dobré odpoledne, Zuzano.
2: Pěkné odpoledne ze Smiřic přeji.
1: Ty jsi dopoledne mířila do kaple Zjevení Páně, tak byla jsi tam, nebo jsi to tam, jsi tam a jaké to je, nebo bylo?
2: Ano, stále jsem ve Smiřicích a teď stojím vedle kaple. A upřímně mám trochu husí kůži, protože jsem v ní trávila celé dopoledne. Je to totiž nádherné. Člověk stojící venku vidí mohutnou 49 metrů vysokou věž, na které se třpití osmicípá štemberská hvězda. A hned vedle je zavěšen zvon Egidius z 16. století. Ale to největší rozčarování zažijete, když se před vámi otočí klíč v těžkých dveřích a vy vstoupíte dovnitř. Venku vidíte klasickou stavbu, ale vnitřek je zajímavá hra dynamického baroka. Zdi se vlní, klenba má tvar obří osmicípé hvězdy a světlo sem dopadá tak, že se prostor neustále mění před očima. Smiřičtí se o kapli velmi dobře starají a právem jsem dopoledne řekla, že je to výletníky nezaslouženě opomíjená stavba. Je totiž nádherná.
1: Dospěla si uvnitř k nějakým pokladům. Čím vším je ta kaple vlastně unikátní, zvláštní?
2: Tak je unikátní tím, že je to vlastně dvojitá národní kulturní památka. Jednou pro stavbu samotnou a po druhé proto, co visí na hlavním oltáři. Je tam slavný obraz Klanění tří králů od Petra Brandla z roku 1727, za který tehdy dostal 1700 zlatých. Místní mi vyprávěli legendu, že hraběnka Marie Terezie Violanta si dohodla, že malíř propůjčí její tvář jedné z postav na obraze. A víte, co mě zaujalo nejvíce? Ty nádherné mramorové sochy okolo obrazu. Ve skutečnosti to totiž vůbec není mramor. Je to vyřezávané dřevo, dokonale iluzorně namalované. Když stojíte dole, vůbec nic nepoznáte.
1: No, dokonalá iluze. Stihla se Zuzanu podívat i do míst, kam se nedostane návštěvník při prohlídce kaple?
2: Ano, to se mi podařilo. Vyšla jsem po točitém schodišti až nahoru na panskou oratoř. Zde sledovala bohoslužby šlechta a je odtud pěkný výhled přímo na Brandlův obraz a na stropní fresky. Hned vedle jsou vzácné barokní varhany. Akustika je tu tak dimenzovaná, že i když si jen potichu zabroukáte, prostor váš hlas neuvěřitelně nese. Není divu, že se tu pořádají některé z koncertů známého festivalu Smiřické svátky hudby.
1: Reportérka Zuzana Boučková pro vás celý dnešní průzkum smiřického barokního zázraku zdokumentovala na kameru i foťák, takže fotografie i videoreportáže si můžete prohlédnout na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové a Zuzanu zdravíme do Smiřic. Hezký den a děkujeme.
2: Také zdravím a děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Police Symfony Orchestra chystá v srdci adržbašské přírody open air projekt Koncert pro klid. Nabídne divákům krásný zážitek, ale místo velkolepých efektů vsází tentokrát na jednoduchost, na sepětí s přírodou a příběh. Výtěžek poprvé v historii podpoří samotný chod orchestru a já vítám ve studiu výkonnou ředitelku PSO Terezu Skalovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Váš koncert pro klid 26. srpna, Terezo, pod širým nebem, bude, jak už jsem zmínila, tentokrát bez velkých efektů, jak vyplývá i z toho názvu, ale nabídne příběh. Ptám se, nebude ta velká show, na kterou jsou u vás diváci zvyklí, chybět?
1: Věřím, že ne. Věřím, že diváci nás znají často už a že si užijí koncert tak, jak je postaven. Nicméně jakási divadelní linka, která je s námi taky spojovaná, tak ta koncertem bude probíhat také, takže máme tam nějaké ještě věci v rukávu.
0: Je to specifické prostředí, které jste zvolili. Kde to přesně bude?
1: Koncert se bude konat na louce pod Křížovým vrchem, takže stage bude obrácená vlastně směrem ke Křížovému vrchu, ale diváci budou za stage a vedle ní vidět to krásné panorama skalních obrů a držbachu, takže do té doby, než se nesetmí, tak to tam bude určitě krásné na pohled i mimo náš koncert.
0: To je taková součást scénografie, ta příroda.
1: Určitě, určitě.
0: Pro tento večer. No a teď k samotnému koncertu, koncert pro klid. Na co se mohou diváci těšit 26.
1: Tak diváky zveme určitě na koncert PSO, tak jak to my máme rádi a jak to dlouhodobě děláme. Zároveň pozvali jsme ke spolupráci Tomáše Kluse a Jirku Kučerovského, se kterými jsme těch koncertů už odjeli hodně a myslím si, že nám to společně docela jde. A zároveň i Prago Union, které vlastně zveme k nám na Broumovskou poprvé. My jsme s nimi spolupráci měli před 2 lety na koncertě v Rudolfínu, kdy jsme vlastně propojení symfonického orchestru a repu představili vlastně poprvé a chceme to ukázat i našim divákům na Broumovsku
0: a
1: u nás v okolí.
0: Zřejmě to funguje. Vyzkoušeli jste to v Rudolfínu? Funguje. Symfonický orchestr a rap. Člověk, který to neslyšel, si to asi neumí představit, takže má přijít 26.
1: No, a podívat se.
0: Police Symfony Orchestra dlouhodobě pomáhá druhým. Pomáhá tam, kde je potřeba a to díky benefičním koncertům. Ale pořádáte i různé sbírky a snažíte se o osvětu a za tu dobu, co jste se do toho pustili, jste vybrali skoro 4,5 milionu korun na podporu různých společenských témat od péče o seniory až po duševní zdraví. A tenhle koncert, ale který bude 26. srpna, se trochu liší od toho vašeho dosavadního záměru.
1: Je to tak. My jsme došli do situace i tím, že jsme v loňském roce spolupracovali se sociální klinikou, která nás naučila, že péče o duševní zdraví je důležité hlavně k sobě, tak jsme po letech podpory ven se rozhodli, že potřebujeme zestabilizovat sami sebe, to znamená podpořit organizaci tak, abychom mohli fungovat dál a abychom zase mohli podporovat ty další lidi, jednotlivce, ale hlavně organizace, což děláme těch dlouhých 16 let, což je jedním z účelů celé organizace, takže jsme se rozhodli, že letos požádáme naše fanoušky, aby podpořili nás a to buď to tím, že přijdou na koncert, nebo tím, že se stanou takzvanými psosrdcaři, což znamená, že člověk si může skrze darujme.cz založit trvalý účet a třeba 100 měsíčně nás začít podporovat a stane se tak partnerem naším. A nebo když přijde na koncert, tak může nás podpořit třeba hotovostí do kasiček, což naši návštěvníci a diváci našich koncertů taky velmi dobře znají, že to s námi je taky spojované.
0: Já se ještě vrátím trošku k obsahu toho koncertu pro klid. Zmínila jste, že budete mít hosty, jasně, ale můžete trošku nechat nahlédnout nebo naslechnout naše posluchače do toho, co vlastně bude znít ten večer. Spojení repu se symfonickým tělesem, to jsme pochopili, ale jako kterým směrem se vydáte v těch všech hudebních šuplících, kde jste hledali tentokrát?
1: Já si myslím, že to bude taková všeho chuť, co si od nás diváci dokážou představit. Bude tam určitě jak chvíle klidu, tak ale i neklidu, což se možná teďka i trošku odtajnila tu divadelní linku. Takže jak si člověk tam určitě se bude moct nostalgicky trošku ponořit do svých myšlenek, ale zároveň si tam určitě i zatančí. A celým vlastně cílem toho koncertu bychom rádi, aby člověk odcházel s nějakým hezkým pocitem v srdci a v duši, který si ponese prostě nějakou dobu dál. A to je taky ten rozměr toho, že ten klid by si měl člověk vlastně odníst sám v sobě.
0: Kolik diváků pojme ten koncert?
1: Očekáváme cca 2500 diváků.
0: No, takže to moc klidu nezažijete.
1: My ne.
0: Vy ne, ale věřím, že klid se potom dostaví, až to všechno budete mít šťastně za sebou. 26. srpna na Louce u parkoviště v Adršpachu a začátek?
1: Začátek samostatného koncertu je v 19.30, nicméně koncertu předchází ještě program spojený s Mezinárodním horolezeckým festivalem, což je náš spolupořadatel i s obcí Adršbach, a tam se diváci můžou těšit na předpremiéru filmu Essence Story of Nina Capres, což je horolezkyně evropská významná, a dále tam bude rozhovor mezi Leny Trčkovou, moderátorkou, a Aničkou Kuchařovou, velmi významnou slacklinerkou a horoleskyní v České republice. Takže to je taková propojka mezi tím festivalem. Lidi se budou moci dát něco dobrého a trošku se navnadit na koncert a užít si tam delší čas.
0: Takže to je váš tip, přijít mnohem dřív?
1: Ano, můj tip je určitě přijít klidně na otevření areálu na 17.30 a už si to tam užít celý večer.
0: Se. Na koncert pro klid, který chystá na 26. srpna, Police Symphony Orchestra vás pozvala výkonná ředitelka PSO Tereza Skalová. Všechny pozdravujte, ať se vám to vydaří a ať vám přeje počasí.
1: Moc děkujem.
0: Hezký den. Je to o

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, a to v úterý 18. srpna. A soutěžíte s naším zámeckým létem. Letos o prázdninách máte každý všední den dopoledne šanci, vždycky před 10. hodinou. A jestli jste nás dnes dopoledne nestihli, neposlouchali, tak tady pro vás teď máme alespoň pozvánku na jeden z našich dalších zámků. Jaký to bude tentokrát, poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ve čtvrtek 20. srpna to bude přesně 100 let, co se narodil Jaroslav Cita, významný náchodský grafik, malíř, ilustrátor, autor knih pro děti, tvůrce kresleného humoru a animovaných filmů. Nejvíce ho proslavil kreslený večerníček o Maťovi a Klinčekovi. V Československé televizi Bratislava bylo natočeno rovných 100 dílů a byl uveden ve 23 zemích světa. Stejný seriál vycházel také jako 9dílný komiks ve čtyřlístku, kde se hlavní hrdinové jmenovali Skřítek Ďupka a Hlemíšť Klouzek. Já jsem s Jaroslavem Citou natočila v roce 2006 pořad u příležitosti jeho tehdejších 80. narozenin. Pořad jsme tedy vybrali z archivu a nabídneme vám ho k poslechu v den z tého výročí narození Jaroslava City, tedy ve čtvrtek 20. srpna po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

Dnes večer v České televizi. ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana.

0: aktivní záloze. Fotbalisté Hradce Králové odehrají odložený duel s Plzní 9. září. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Na zimním stadionu v Nové Pace je ve špatném stavu ledová plocha. Bude nutné ji opravit. Bruslařský klub ale neuspěl s žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury. Bez finanční pomoci není možné podle vedoucího klubu Bohumila Šmiky práce zahájit.
1: Z vlastních zdrojů to vůbec není možné, protože provoz zimních stadionů a plaveckých bazénů je nerentabilní, nefinancovatelné, neziskové, tudy prostě cesta nevede.
0: Spoje MHD v Hradci Králové dočasně neobsluhují zastávku Střelnice ve směru na hlavní nádraží. Důvodem jsou stavební komplikace v ulici Střelecká. Změna se týká linek 1, 9, 15, 24 a 52. Podle dopravního podniku má být zastávka opět v provozu zítra ráno. Vojenská akademie ve Vyškově nabízí v létě zkrácený výcvik pro aktivní zálohu. O 4-týdenní kurz je větší zájem než o běžný 6-týdenní. Letos se ho účastní přes 70 rekrutů. Jde o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v zaměstnání.
2: Pořád mít tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
3: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou.
3: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
5: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci, často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
3: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hesová, Český rozhlas. Sport.
0: Odložená utkání 5. kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň budou ve středu 9. září, informovala dnes o tom ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
6: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno, od jihozápadu přibývání oblačnosti, večer místy déšť, teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Srpna trávíte odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Po 15. hodině vám přejeme příjemný poslech. Vpád okupačních vojsk v noci na 21. srpna 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovili. Druhý díl uslyšíte za chvíli. A na hradozámeckou noc v Častolovicích vás pozve správce zámku Zdeněk Bachman. Také vám nabídneme možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Radiobazar po 15:30. Hezký poslech.
6: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Dnes se jako každé úterý ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ohledneme za minulými ročníky rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku, protože ta letos slaví kulaté 30. výročí. Ve 22. ročníku získal nejvíce hlasů od vás posluchačů herec Viktor Price. Lada Klokočníková se ho ptala i na jeho vztah k rozhlasu a odpověď byla jednoznačná.
1: No samozřejmě jako dítě narozený po válce jsme měli jenom rádio a samozřejmě já to opakuju pořád, je to médium, který podporuje fantazii. Dnešní děti jsou na tom, troufám si říct, trošku hůř. My jsme vyrůstali na pohádkách, na té imaginaci, na představivosti, na fantazii a to je rádio.
2: Co posloucháte nejradši a kdy posloucháte rádio?
1: Je to trošku barbarský, ale to mluvené slovo v autě. No a jsem vlastníkem malého rádiíčka v kuchyni, takže si pouštím, co chci, že?
2: Když se podíváme na tu vaši rozhlasovou práci, byla nějaká, která vám dala hodně zabrat, hodně jste spolupracoval s paní Kofránkovou, to byla určitě krásná práce, a byla některá hodně náročná, která vám třeba i nedala spát?
1: Já jsem jako spousta mých kolegů měl v té určité době štěstí na veliký rozhlasový osobnosti a bylo by nevhodný někoho vynechat. Já to nechci bagatelizovat, ani to nechci přehánět, ale když člověk na něčem pracuje, tak na tom nutně musí myslet a samozřejmě to s ním chodí i po ulici a chodí to s ním i do postele, ale rozhlasová práce je prostě jedna z nejkrásnějších, které vůbec jsou. A měli jsme tam příležitost dělat věci, které na divadle, ve filmu ani v televizi prostě nebyly k dosažení.
0: Herec Viktor Price se stal v naší rozhlasové anketě Šarmantní osobností roku 2017. Záznam gala večera, kde byli hosty třeba i Hana Maciuchová, David Dale nebo Halina Pavlovská, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 18.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci tedy sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9. ráno odříznou i to, vysílání si jako kolík v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

nezapomenout. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: To byla Věra Špinarová, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a zveme vás na zámek v Častolovicích. Jeho neodmyslitelnou součástí na nádvoří jsou fresky, barevné malby na fasádě. Když tam teď vejdete hlavní branou a otočíte se vlevo, tak je uvidíte. Ačkoliv v těchto dnech se spíš ztrácejí pod lešením, to je pravda. Při cestě chodbou v prvním zámeckém patře se proto Zdeňka Bachmana, správce Častolovického zámku, kolegyně Vlaďka Vildová ptala.
1: Na nádvoří je lešení, pokračují opravy.
2: Jelikož se jedná o velký domeček, jak tomu říkám občas, každý domeček vyžaduje svoji péči a údržbu. V letošním roce nás čekala, nebo jsme dokončili opravu střechy a jižního křídla zámku a nyní probíhají na nádvoří restaurátorské práce na freskách.
1: Nemusíte se děsit toho, že tu je lešení, jak jste slyšeli, provoz normálně jen pokračuje. A ty fresky, to předpokládám, že jsou úplně ty původní.
2: Ano.
1: Kdo tady na nich pracuje?
2: Odborní páni restaurátoři, pan Tomáš Záhoř a Petr Stidber.
1: Mají tu dřívější podobu? Existují nějaké
2: Ano, samozřejmě vždycky takovéhle práce probíhají v kooperaci s Národním památkovým ústavem, s památkovou péčí. Nemůžeme si dovolit tam jakkoliv cokoliv měnit. Vždycky to je potřeba, aby vlastně nejdřív se udělal v podstatě restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, jakým způsobem se bude postupovat a tak dál. Ty nám dají závazné stanovisko a jedeme.
1: A s čím bojují? Tady, co je potřeba, co byste uvítali nebo co řešíte dál?
2: Jak už jsem zmínil, je to velký domeček. Je pořád co dělat. Je potřeba to kontrolovat a udržovat a dbát na to, aby to bylo všechno v dobrém stavu. Nesypalo se nám to tady.
1: Na co ještě chcete upozornit?
2: Do konce prázdnin v rámci projektu Národního památkového ústavu nazvaném Hradozámecká noc se u nás uskuteční 22. srpna noční prohlídky. Taková netradiční akce, protože navštívit zámek v noci a podívat se vlastně a nasát tu noční atmosféru je takové jako specifické, protože je to zase něco jiného a musím říct, že noční zámek a jeho atmosféra mají své velké kouzlo. Součástí těch nočních prohlídek vlastně bude i živé vystoupení Dua Nos Dames na nádvoří zámku, které tady zapějí a zahrají francouzské šansony.
1: 22. srpna od kolika hodin?
2: Od 19 hodin.
0: Společně s Vlaďkou Vildovou vás na Hradozámeckou noc v Častolovicích pozval správce zámku Zdeněk Bachman. Ve stejném termínu se ale na vás těší i na zámku v Hrádku u Nechanic a v Náchodě. Na Náchodském zámku mají navíc připravenou i pátrací hru za tajemstvím dokumentu plném šifer a hádanek spojených s dobou, kdy panství vlastnil kníže Otávio II. Piccolomini. Pozvat vás můžeme taky na Hrad Trosky, na zámek v Doudlebách, na Torlicí, v Opočně, v Ratibořicích, na hospitálu Kux i na hradě Vízumburg. Právě na této památce vykopané ze země se 22. srpna od 19 hodin představí soubor divadelních ochotníků Alois Jirásek z Úpice se souborným dílem Williama Shakespeara ve zkrácené verzi.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, je tady Radio Bazar. Na telefonní číslo, které jste slyšeli, můžete zavolat a svěřit nám svůj inzerát. Dobré odpoledne, tak můžete začít Radio Bazar.
2: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman. Rád bych poznal fajn ženu, která má ráda procházky přírodou, prostě přírodu kolem, vejlety, a to bude akorát ideální počasí někam vyrazit. A prostě na procházky a tak, časem se uvidí, jak vztah bude se posune a to. A bylo by to na telefonním čísle 37 00 78 04. Děkuju moc.
1: Hezký den, nashledanou. Tak dámy, slyšeli jste, je tady muž, který má zájem seznámit se ženou, která má ráda přírodu, na příležitostné procházky nebo výlety, a pak by se vidělo. Tak volejte na 777 00 78 04. Dobrý den, vítejte v Radio Bazaru.
3: Dobrý den, já bych prodal boudu na psa. Má rozměr 1,5 metru dlouhá, metr široká a metr a půl vysoká. Je zateplená, málo používaná a určitě bychom se na ceně dohodli. Má dvě místnosti a bylo by to na telefonním číslo 777 86 66 52. Novopacko, děkuji,
1: nashledanou. Hezký den. Z Novopacka nabídka, bouda pro psa, o dvouprostorová, dvě místnosti má, zateplená, dost velká, málo používaná. 37 86 66 52. Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Prodám jehňata Dorper, beránky i ovečky, je to Nechanicko. Číslo je 731 03 05 35. Děkuji.
1: Hezký den a naslyšenou. Tak nabídka jehňátka, beránci i ovečky jsou k mání na Nechanicku. Číslo je 731 03 05 35. Dobrý den, jak je váš inzerát Radio Bazar?
5: Dobrý den, já bych prodal na Peru nebo Vary, pluh obou strany, brány hřebenové a pluh jednostranný. Všechno je málo používané, ve výborném stavu.
1: Mm-hmm. Číslo?
5: Bylo by to na telefonní číslo 774 363 208.
1: Ano, hezký den, naslyšenou.
5: Taky,
1: tak, tady pán nabízí dva pluhy nebo brány na Teru nebo Vary ve výborném stavu. Číslo pro více informací je 774 36 32 08. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
6: Dobrý den. Prosím vás pěkně, abych dneska nabídla starý truhlářský ponk. Cena dohodou. Potom by to byla nová pařníková okna, nezasklená, za 100 korun kus. Tabulové sklo levně. A ještě můžu gauč z ohýbaných chromovaných, retro gauč, ohýbaných chromovaných trubek a také levně. Jsme Holicko a bylo by to 731 589 248.
1: Ano, děkujeme.
6: Děkuji,
1: hezký den. Naslyšenou. Paní volá z Holicka, nabízí starý truhlářský ponk, potom dále pařníková okna, 100 za kus a tabulkové sklo, které bude levně, a ještě retro gauč z chromovaných trubek ohýbaných na čísle 731 589 248. Vítejte v Radio Bazaru, můžete inzerovat.
7: Dobrý den, já vás zdravím. Já bych měl na prodej hubcuk, skoro nový. Je to na lanku a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. A přeji vám pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou. Hukcuk skoro nový na lanku. 731 347 275. Pán volal z České Skalice. Dobrý den, váš inzerát, prosím.
8: Dobrý den. Já bych prodal pracovní elektrostříkovku obraceč píce a teruary a známky. A na čísle 603 710 960. Děkuji.
1: Hezký den. Naschledanou. Pán nabízí elektrotříkolku pracovní, obraceč na teru nebo vary a známky na čísle 603 710 960. Radio Bazar, vítejte v inzerci. Slyšíme se, dobrý den.
9: No, dobrý den. Prodal bych pšenici, metrák za 500 korun, jenčmen za 400. Je to napytlovaný a je to blízko Hradce Králové. A telefon je 605 932 856. Já děkuju.
1: Ano, hezký den, naslyšenou. Tak, nabídka, pan má pšenici nebo ječmen v pytlích nedaleko Hradce na čísle 605 932 856. A poslední inzerát, dobré odpoledne, Radio Bazar.
10: No, dobrý den. Nabízím suchá štípaná polena, dlouhá okolo 40 cm. 1 metr srovnaného dřeva 1000 korun. Oblast u Hostinného. Telefonní číslo 792 26 20 47.
1: Ano.
10: Děkuji.
1: Hezký den, naslyšenou. A poslední inzerát, je to nabídka suché štípané dříví, polena asi o délce 40 cm, metr srovnaného dřeva za 1000 korun, 792 26 20 47 a Radiobazar bude pokračovat zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po zprávách v 16 hodin vám nabídneme humoriádu. Dnes ji bude moderovat Pavel Kučera. A hostem u mikrofonu Českého rozhlasu bude Pavlína Filipovská, tak se těšte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Platy ve veřejné sféře podle ministra Aleše Juchel

0: potrvá do neděle. Staveniště je nutné obejít po Střelecké ulici.
1: Stavbaři v podchodu pracují na vnitřních stěnách, lepí obklady, opravují žulová schodiště a montují zastřešení. Další uzavírka čeká pěší v polovině září kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Badmintonistka Tereza Švábíková skončila na mistrovství světa v Dillí v prvním kole. Česká jednička podlehla Korejce Sim Yu-Chin a nenavázala tak na pondělní postup Petry Meixnerové. Tereza Švábíková neuspěla ani ve smíšené čtyřhře. S Ondřejem Králem prohráli s anglickou dvojicí Hemming van Levenová 0-2 na sety. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená, teploty do 16 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky. Teploty na východě Čech 22 až 26 stupňů, na horách naměříme kolem 17. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, jsem tu ráda.
3: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
2: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No, no to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či
1: ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa, rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně, na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně a teď stál a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ono, mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Což se mi začalo líbit. A ten se zase otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme, ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se vyptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, tak kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A přála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak. Takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, bocem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru.
1: Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
2: Ano, ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plína si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, mějte, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlinku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky pápe.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam dovedl. Ale dovedl mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, něco občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě, jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešu za pišťalka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudruvi Ráško, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
2: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vraťte se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavbaři v Hradci Králové odstraňují závady v podchodech pod křižovatkou Mileta. Na horách přibylo úrazů, záchranáři často ošetřují cyklisty. Zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. A počasí zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. V Hradci Králové začaly v těchto dnech opravy nových podchodů pod křižovatkou Mileta. Nutné je odstranit nerovnosti na asfaltovém povrchu pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Práce potrvají do 28. srpna. Vyžádají si omezení pro chodce a cyklisty. Podle hradeckého magistrátu jde o součást dokončovacích prací před finálním převzetím stavby.
3: Dělníci v podchodech opravují asfaltový povrch, na kterém se objevily nerovnosti. Práce jsou rozdělené tak, aby místo zůstalo alespoň částečně průchozí. V minulých dnech stavbaři upravili taky odvodnění a vyčistili čerpadla od zbytků materiálu. Technologie byla původně napojená na veřejné osvětlení a čerpala vodu jen po setmění. Technici proto systém přepojili, aby fungoval nepřetržitě. Přesto podchody včera odpoledne znovu zaplavila voda. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Horská služba eviduje víc úrazů než loni. Od července do poloviny srpna záchranáři ošetřili 1400 lidí, tedy o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
4: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.

0: republiky.
1: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Ve věku 77 let zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Cenný kov získal na hrách v Montrealu v roce 1976 jako člen posádky párové čtyřky. Vladek Lacina byl spolu s Jaroslavem Helebrandem jediným českým veslařem, který kdy na olympiádě startoval ve třech různých disciplínách. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená, teploty do 16 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky. Teploty na východě Čech 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Je úterý 18. srpna po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Královéhradecký kraj chce posílit připravenost obcí na sucho. Vyplynulo to z dnešního historicky prvního zasedání komise pro sucho, kterého se vedle zástupců hejtmanství účastnili také vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Výsledky jednání za chvíli probereme s naší reportérkou. Na počasí se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka. Už jen necelé dva měsíce zbývají do komunálních voleb, tak jsme se podívali, jak se jednání zastupitelstev účastnili zástupci vybraní v minulých volbách, tak si počkejte na podrobnosti. Archeologové z Univerzity Hradec Králové objevili podzemí v místech stavby budoucí dálnice obrovské laténské sídliště a dnes o tom mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Neodmyslitelnou součástí nádvoří zámku v Častolovicích jsou fresky. V těchto dnech se ale ztrácejí pod lešením. O opravách budeme mluvit se správcem zámku Zdeňkem Bachmanem.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: S přehledem zpráv je u mikrofonu Radek Pulkrábek.
2: Hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta z ANO svolal komisi pro sucho. Vznikla už v minulosti. Její členové se dnes sešli poprvé. Jedním z hlavních témat byla dostupnost pitné vody v menších obcích. Jednání sledovala naše reportérka. Spojíme se s ní za chvíli. Žně v našem kraji skončily zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo slunečné počasí a vysoké teploty. Podle údajů ministerstva zemědělství klesl průměrný hektarový výnos obilovin meziročně o 5%. Na zimním stadionu v Nové Pace je ve špatném stavu ledová plocha. Bude nutné ji opravit. Bruslařský klub ale neuspěl s žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury. Podle vedoucího klubu Bohumila Šmiky zatím není možné práce zahájit.
3: Z vlastních zdrojů to vůbec není možné, protože provoz zimních stadionů a plaveckých bazénů je nerentabilní, nefinancovatelné, neziskové, tudy prostě cesta nevede.
2: Spoje MHD v Hradci Králové dočasně neobsluhují zastávku Střelnice ve směru na hlavní nádraží. Důvodem jsou stavební komplikace ve Střelecké ulici. Podle dopravního podniku má být zastávka opět v provozu zítra. V Hradci Králové přibydou kameny zmizelých. Vyhledat pozůstalé po obětech holokaustu pomáhají historici a badatelé z celého světa. Tématem se dlouhodobě zabývá badatelka Zdeňka Kulhavá. Natáčel s ní kolega Karel Sladký. Reportáž uslyšíte po 17:30. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice začne večer mistrovství České republiky mládeže v jachtingu. Na šampionát je přihlášeno téměř 180 závodníků. První jízdy budou zítra, říká za organizátory Barbora Veselá.
4: Pojede 5 lodních tříd, děti ve věku od 7 do 18 let. Doufáme v příznivý vítr a každý, kdo pojede kolem vodní nádrže Rozkoš, se může těšit na krásný pohled, kdy se na vodě objeví víc jak 200 plachet. Kromě závodu nás čeká také bohatý doprovodný program přednášky z jachtařského prostředí.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Královéhradecký kraj dnes poprvé v historii svolal komisi pro sucho. Jejími členy jsou zástupci hejtmanství, povodí Labe, Českého hydrometeorologického ústavu, hasičů, policie i krajské hygienické stanice. Co komise zjistila a jak chce kraj reagovat na nedostatek vody v některých částech regionu? Teď podrobněji probereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Adélo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký je tedy podle zástupců komise aktuální stav sucha v kraji a kde je situace nejhorší?
1: Měření meteorologů ukazují, že přibližně 60% sledovaných vodoměrných profilů je na úrovni nebo pod limitem sucha. Důvodem je dlouhodobý výpadek srážek. Celkově ale podle zástupců komise platí, že situace v kraji zatím není kritická. Hygienici navíc potvrdili, že kvalita vody zůstává dobrá. Hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta z Hnutí ANO po jednání mluvil o tom, že vůbec nejhorší situace je v okolí Dobrušky na Rychnovsku. Okolní obce podle něj musí šetřit s vodou a některé vodu nemají vůbec.
0: A jak chce kraj obcím, které už teď mají s pitnou vodou problémy, pomáhat?
1: Hejtmanství plánuje rychlá i dlouhodobá opatření. Jako okamžitou pomoc chce připravit dotační program na nákup cisteren na pitnou vodu. Cílem je, aby se ty obce vybavily včas, tedy ještě předtím, než nastane skutečná krize a cisterny třeba nebudou k dostání. Vedle toho chce kraj posílit i dlouhodobé dotace na stavbu a modernizaci vodovodů nebo vodojemu. Na tyhle vodohospodářské projekty dává peníze už od roku 2004 a celkově do nich zainvestoval už přes 1,25 miliardy korun.
0: Takže to jsou finance pro obce. Dá se ale v nejvíce zasažených oblastech plánovat i naplánovat nějaká systémová řešení?
1: No, právě proto nejvíce zasažené okolí Dobrušky hejtman Koleta zmínil konkrétní záměr. Původně se podle něj v téhle oblasti počítalo s výstavbou suchého poldru. Po dnešním zasedání ale Koleta uvedl, že chce otevřít jednání s vládou o změně. Tedy zda tam na místo poldru nepostavit spíš klasickou přehradní nádrž, která by dokázala tu vodu v krajině lépe zadržovat. No a na závěr ještě zmíním, že z jednání komise zároveň vyplynulo, že kraj chce z tématu pitné vody udělat dlouhodobou prioritu pro všechny starosty. Vedení hejtmanství s nimi plánuje o rizicích i přípravách pravidelně jednat, a to i po podzimních komunálních volbách.
0: Královéhradecký kraj dnes poprvé v historii svolal komisi pro sucho a byla u toho reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Před chvílí jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili o tom, že Královéhradecký kraj dnes poprvé v historii svolal komisi pro sucho, no paradoxně zrovna ve dnech, kdy po mnoha dnech bez deště spadly nějaké srážky. Meteorolog Imrich Drapák je teď s námi ve vysílání, aby nám pověděl, zda nějaká vláha přijde i v následujících dnech a jestli se to třeba trošku může zlepšit. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
1: Tak dneska pršet nebude.
2: V noci by nás měla přecházet teplá fronta, takže postupně během noci na většině území se nám může vyskytnout déšť. K ránu potom postupně by, nebo v té druhé půlce noci by postupně ustával. Ty minimální teploty zatím vypadají, že by se měly pohybovat někde mezi těmi 16 až 13 stupni Celsia. A zítra by za tou teplou frontou by k nám pronikl teplejší vzduch. Dneska se ty teploty pohybovaly tak kolem 20 stupňů. Zítra by mohly vystupovat na 22 až 26 stupňů Celsia. A potom by v těch odpoledních hodinách opět od toho severozápadu by nám mohla přibývat oblačnost opět s nějakými srážkami, protože by nás postupně potom měla přecházet zvlněná studená fronta. Takže v těch dalších dnech potom může přinést srážky ještě i ve čtvrtek. Tam by vrchol asi ten nejteplejší vzduch, tam by ty teploty mohly dosahovat i 28 stupňů a pak za to zvlněnou studenou frontou pátek by se nám ochladilo, ale to ochlazení bude docela příjemný. Ty teploty by se pořád měly pohybovat kolem těch 25 stupňů a musíme ještě počítat i s nějakými slabými přeháňkami.
1: Tak samozřejmě, když ty teploty nejsou tak kriticky vysoké, tak asi i ty přeháňky mají trošku větší účinek, než když se vypaří ještě dřív, než dopadnou na zem. Je to tak?
2: Ano, určitě. Ale bohužel ty úhrny nebudou tak natolik vysoké, aby to nějakým způsobem tím suchem teď nějak pomohlo.
1: Děkujeme za předpověď Imrichu Drapáku z Hradeckého hydrometeorologického ústavu a přejeme pěkný zbytek dne i služby. Naslyšenou.
2: Taky hezký den, naslyšenou.

0: kdy hledáme signál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Být zvolený zastupitel své obce nebo svého města je zodpovědnost, se kterou je spojená také účast na veřejných jednáních zastupitelstva. Těch je za jedno volební období až několik desítek. Naši reportéři proto před blížícími se komunálními volbami zjišťovali, jak na jednání zastupitelstev docházeli ti, kteří dostali důvěru v minulých volbách. Shrnutí má připravené reportér David Macháček.
1: My jsme se ptali ve všech obcích s rozšířenou působností, těch máme v Královéhradeckém kraji 15, a o ty informace jednak o počtu svolaných zastupitelstev a o účasti jednotlivých zastupitelů jsme požádali buď tiskové mluvčí, anebo tajemníky a starosty či starostky.
0: A Davide, kolik zastupitelstev se obvykle za jedno volební období koná?
1: Tak on to definuje zákon. Zastupitelstvo se podle zákona o obcích schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce, a tady jenom upozorním, aby nebyl chybný výklad, neplatí paušální pravidlo 4x ročně, protože mezi 2 po sobě jdoucími zasedáními nesmí uplynout delší doba než 3 měsíce. Takže to vychází na ty desítky.
0: A města v Královéhradeckém kraji to dodržují, tahle pravidla?
1: Dodržují, protože zákon je důležitý. V obcích s rozšířenou působností navíc svolávají ta zastupitelstva častěji, než je zákonem daný minimální počet. Namátkou v Trutnově bylo zatím 22 zastupitelstev, v Dobrušce 21, v Náchodě 25, v Jičíně 30 a ve Vrchlabí 17.
0: A jak svědomití jsou zastupitelé? Účastní se jednání bez absencí?
1: Z odpovědí, které jsme dostali, se dá říct, že ano, ani jeden oslovený úřad neupozornil na nějakého notorického absentéra. Ta občasná omluvená neúčast se ukazuje napříč obcemi jako běžná a ono je to nepřímo doložené i tím, že neuvolněný zastupitel dostává měsíčně zhruba 2000 odměnu, je to zprůměrované, a zatím v žádné oslovené obci nemuseli přijmout opatření, že při nějaké větší absenci by se musela tato odměna pro nějakého absentéra krátit.
0: Kdyby si chtěl někdo sám ověřit, jak v jeho obci zastupitelé na jednání docházejí, tak je taková možnost?
1: Je to trošku piplačka ruční práce, ale na oficiálních webech obcí jsou zveřejňované zápisy z jednání, kde obvykle hned v úvodu je uvedené, kdo se jednání neúčastní a zda se omluvil.
0: Říká reportér David Macháček.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Vědci z Univerzity Hradec Králové objevili v místech stavby budoucí dálnice obrovské latenské sídliště. Významem připomíná pravěkou obdobu současného krajského města. Zároveň bylo křižovatkou důležitých obchodních cest. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové o tom dnes ráno mluvili archeologové Tomáš Mangel a Matouš Holas.
1: Ty první takový náznaky toho, že tam něco může být takhle velkýho, tak byly právě ty nálezy třeba z detektorových prospekcí. Jo, to bylo vlastně jako první, co nás překvapilo, bylo to množství těch kovových předmětů a my jsme v podstatě od roku 2005 měli představu z nějakých sběrů keramických zlomků, že tam něco bude, ale teprve ty detektory nám vlastně ukázaly, že to bude opravdu takhle jako významný. No.
2: To sídliště začalo fungovat v tomhletom jako velkém rozměru, řekněme někdy na konci 3. století nebo v druhé polovině 3. století před Kristem. Mm-hmm. A ten vrchol toho sídliště nastal právě někde v průběhu 2. století, ale existovalo ještě v těch prvních desetiletích století prvního. Jo, to sídliště fungovalo řekněme nějakých 150 let. Jak to tam vypadalo, to v tuhletu chvíli samozřejmě je velmi zajímavá otázka, na kterou nedokážeme úplně jednoznačně odpovědět, protože musíme počkat na to, až veškeré ty plány těch nálezových situací a tak dále budou digitalizovány, situace budou datovány tak, aby jsme mohli rozklíčovat třeba jednotlivé sídlištní fáze toho sídliště. Každopádně, jak už jsem říkal, to sídliště bylo poměrně velké, bylo patrně členěno do nějakých usedlostí, ve kterých se nacházely vždycky nějaké obytné stavby. Máme tam několik půdorysů, pěkných, dobře dochovaných půdorysů nadzemních staveb. Byly tam zahloubené polozemnice, které mohly, což jsou stavby, teda, které mají vlastně podlahu zapuštěnou pod úroveň terénu. Ty mohly sloužit třeba jako hospodářské stavby, dílny, sklady, sklepy a tak dále. No a pak tam byla celá řada různých výrobních zařízení, z nich některá se nám dochovaly. Takovou jako pěknou ukázkou je vlastně soubor, tuším, že 10 hrnčí českých pecí právě z toho období zhruba 2. a 1. století před Kristem, což je vlastně poměrně dobře identifikovatelný objekt a vlastně v rámci střední Evropy nemáme z otevřeného sídliště v podstatě srovnání k takto velkému souboru pecí.
3: Den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v úterý 18. srpna. Nedílnou součástí nádvoří zámku v Častolovicích jsou fresky, barevné malby na fasádě a když tam vejdete hlavní branou a otočíte se vlevo, tak je hned uvidíte. I když v těchto dnech se trochu ztrácejí pod lešením, při cestě chodbou v prvním zámeckém patře se proto správce Častolovického zámku Zdeňka Bachmana na všechno vyptala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Na nádvoří je lešení, pokračují opravy.
2: Jelikož se jedná o velký domeček, jak tomu říkám občas, každý domeček vyžaduje svoji péči a údržbu. V letošním roce nás čekala, nebo jsme dokončili opravu střechy a jižního křídla zámku a nyní probíhají na nádvoří restaurátorské práce na freskách.
1: Nemusíte se děsit toho, že tu je lešení, jak jste slyšeli, provoz normálně jen pokračuje. A ty fresky, to předpokládám, že jsou úplně ty původní.
2: Ano.
1: Kdo tady na nich pracuje?
2: Odborní páni restaurátoři, pan Tomáš Záhoř a Petr Stidber.
1: Mají tu dřívější podobu? Existují nějaké
2: Ano, samozřejmě vždycky takovéhle práce probíhají v kooperaci s Národním památkovým ústavem, s památkovou péčí. Nemůžeme si dovolit tam jakkoliv cokoliv měnit. Vždycky to je potřeba, aby vlastně nejdřív se udělal v podstatě restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, jakým způsobem se bude postupovat a tak dál. Ty nám dají závazné stanovisko a jedeme.
1: A s čím bojujete tady? Co je potřeba? Co byste uvítali nebo co řešíte dál?
2: Jak už jsem zmínil, je to velký domeček. Je pořád co dělat. Je potřeba to kontrolovat a udržovat a dbát na to, aby to bylo všechno v dobrém stavu. Nesypalo se nám to tady.
1: Na co ještě chcete upozornit?
2: Do konce prázdnin v rámci projektu Národního památkového ústavu nazvaném Hradozámecká noc se u nás uskuteční 22. srpna noční prohlídky. Taková, jak to řekl, netradiční akce, protože navštívit zámek v noci a podívat se vlastně a nasát tu noční atmosféru je takové jako specifické, protože je to zase něco jiného a musím říct, že noční zámek a jeho atmosféra mají své velké kouzlo. V součástí těch nočních prohlídek vlastně bude i živé vystoupení Dua Nostradamus na nádvoří zámku, které tady zapějí a zahrají francouzské šansony.
1: 22. srpna od kolika hodin?
2: Od 19 hodin.
0: Společně s kolegyní Vlaďkou Vildovou vás na Hradozámeckou noc v Častolovicích pozval správce zámku Zdeněk Bachman. Ve stejném termínu se na vás těší i na zámku v Hrádku u Nechanic a v Náchodě. Tam připravili i pátrací hru. Pozvat vás můžeme také na Hradozámeckou noc na hrad Trosky, na zámek v Doudlebách nad Orlicí, v Opočně, v Ratibořicích i do hospitálu Kux nebo na hrad Vizumburg. Právě na této památce vykopané ze země se 22. srpna od 19 hodin představí soubor divadelních ochotníků Alois Jirásek z Úpice se souborným dílem Williama Shakespearea ve zkrácené verzi.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Úterý 18. srpna je pomalu za námi, čeká nás už jenom podvečerní a večerní program Českého rozhlasu Hradec Králové, ale ještě se podíváme, co vás čeká ve zpravodajství zítra. Drubežárně v Kosičkách na Královéhradecku začala obnova chovu slepic. Je to půl roku poté, co v únoru bylo nutné stovky tisíc zvířat zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. Kamiony s novými nosnicemi budou do Kosiček teď jezdit několik měsíců. Na místě natáčel Tomáš Lerinc a zítra uslyšíte reportáž. Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov, na jejichž místě vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. Téma pro reportérku Kateřinu Kohoutovou. Sportovci v Jičíně opět mohou využívat městské atletický a fotbalový stadion. Areál je po opravách opět otevřený, jak zítra uslyšíte. A rekonstrukce vrchlabského parkoviště u kláštera má být hotová do příchodu zimy. Nově bude spoplatněné. Tak tomu se budou naši reportéři ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové věnovat zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: V 18 hodin nás čekají zprávy s Radkem Pulkrápkem a po 18. hodině vám nabídneme záznam gala večera šarmantní osobnosti roku 2017, kdy se vítězem ankety stal herec Viktor Price.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Platy ve veřejné sféře podle ministra Aleše Juchelky vzrostou. Hradecká policie obvinila skupinu lidí z výroby a distribuce pervitinu. Fotbalisté Hradce Králové odehrají odložený duel z Plzní 9. září. A počasí zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Platy učitelů, zdravotníků a policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí. Podle Aleše Juchelky je jasno taky o důchodech.
4: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun. Tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda. Například u těch důchodů je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
3: Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila 7 lidí. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala skupina pervitin za několik milionů korun, říká policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií.
3: Zámecký rybník v Kopidlně má výrazný úbytek vody. Na pokles upozornila střední škola Zahradnická, která situaci sleduje. Hladina v tropických dnech klesala o 1 až 2 cm za den, celkem už o 25 cm. Veškerý odtok z rybníka byl zastaven. V Kalifornii dnes začíná soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy. Žádají odškodnění v přepočtu za téměř 29 bilionů korun. Firma podle obžaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Meta to odmítá.
6: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset

0: CZ. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na hlavní trase Jičín Hradec Králové, pozor u Hořic, kde havarovalo osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemný úterní podvečer po 18. hodině vám ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Romana Joudalová. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme za ta léta natočili dnes. To bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2017 ve 22. ročníku ankety převzal herec Viktor Price. Příjemný poslech.
0: Dámy a pánové, teď už vás zveme do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, kde právě začíná gala večer spojený s vyhlášením výsledků 22. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 2017. Večerem vás provedou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: Hradce, krásný dobrý večer z Hradce Králové, dámy a pánové, krásný večer vám tady, jak už jste slyšeli, v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, ale a možná i hlavně také vám, kteří nás posloucháte vlastně v celé České republice. Hezký večer.
1: Ano, jak už řekl Mirek, vítáme vás na gala večeru, na kterém vyhlásíme už po 22. vítěze naší rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. A musíme říci, že i letos by si všech 10 nominovaných tento titul zasloužilo, ale vítěz může být jen jeden a my ho vyhlásíme dnes v konci večera. A když rozhlas slaví 95. narozeniny, tak jsme si řekli, že tady nemůže chybět ten, komu to také bude velmi slušet, a to je Big Band Českého rozhlasu Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem a solisty tou první je Daša.
2: Dobrý večer.

0: Ty 95. rozhlasu jsme si řekli, oslavíme tím, že ten večer dnešní bude dvojnásob rozhlasový, protože tady je řada hostů nominovaných, kteří právě s rozhlasem spolupracují a právě ty vám představíme a o tom rozhlase asi to bude hodně.
1: A tomu jsme rádi, že přijeli. Ono, ta čísla vlastně jsme si řekli, že nám budou pro dnešní večer osudná, protože a tomu se také nejde vyhnout, nejen 95. rozhlas, ale také 100 let republiky. Stovku, to bychom asi hledali dál u našich hostů těžko, ale osmičky, 1918, 48, 68, i ten rok 1988 už nahrával tomu 89. Ta osmička je tady vlastně takovým hlavním dnešním symbolem.
0: My jsme si řekli, když tedy ty osmičky, takže jako první mezi nás pozveme dámu, která se stala šarmantní osobností roku 2008. Nevím, jestli si na to ještě pamatujete, protože byla to krásná dáma, nesmírně šarmantní herečka Hana Maciuchová, která dnes přijela a zveme ji na pódium.
1: Dámy a pánové, šarmantní osobnost za rok 2008, Hana Maciuchová. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám všem, posluchačům i vám. Tady.
1: Nejvíc tleská stůl Českého rozhlasu, Hana.
2: Ano, ale oni vědí, protože jsou to moji milí, se kterými jsem strávila v Olomouci prý Bohemia Rádio.
0: Ano, to musíme říci, že Hana Maciuchová, víte to asi mnozí, je prezidentkou rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio a my jsme si tak říkali, vy jste asi tady dnes, paní Maciuchová, jediná prezidentka v sále.
2: Jiřík Bartoška tady není?
1: Není, není.
2: Ten výborně.
0: Jediná.
2: Ano.
0: Já si myslím, že ta vaše rozhlasová práce, to je také jedna velká srdeční záležitost. Když byste zavzpomínala, vzpomenete na to první setkání s rozhlasem?
2: Já mám pocit, že mám s rozhlasem celoživotní hluboký vztah. Z mé strany absolutní věrnost. On teď v poslední době je trochu liknavý, ale musím se přiznat, že jako malá jsem poslouchala absolutně vše. Pohádkami začínají, četbami, veškeré hudební produkce. A díky rozhlasu vlastně jsem si taky jako tříbila svou představivost, protože to si myslím, že pokud někdo poslouchá Český rozhlas, tak má tu šanci, že ta představivost mu dovolí daleko zajímavěji režírovat svůj život. A potom, když jsem tedy jako začala pracovat ve své profesi, tak zase díky rozhlasu jsem dostávala neuvěřitelně krásnou práci, za kterou nepřestávám děkovat.
0: A byla nějaká role nebo nějaká práce, na kterou obzvlášť ráda na tu rozhlasovou vzpomínáte?
2: Já tak nerada favorizuju, ale musím říct, že pokud jsme s Pepičkem Somerem četli pohádky Tisíce a jedné noci, ano, no tak jsme se rok a půl setkávali a prostě natáčeli tu krásu, která tedy taky říká, že samozřejmě všechny ty věci, které se staly, by pro nás měly být ponaučením, abychom se dalším problémům vyhnuli. No, vzhledem k tomu, že je to tak stará záležitost, tak nevím, milí přátelé.
1: Nemáte o rozhlas strach v budoucnu?
2: Ne, já si myslím vůbec ne. Protože je bezkonkurenční svou tvorbou, jako těma možnostma, tím širokým spektrem. Opravdu záleží jenom na divácích. Promiňte, že se vám takhle dívám do očí, tak to takhle štosuju na vás. Ale taky záleží na posluchačích, jako co si vyberou. A prostě v té nabídce, v té bohaté nabídce, něco prostě musí ulovit.
1: Takže nabídky je prostě dost.
2: Myslím si velmi.
1: My jsme se chtěli zeptat na to slunce. Nezapomněla jste na to, že jste v roce 2008 byla ta nejšarmantnější v celé republiky?
2: Jak bych mohla zapomenout? Já ho mám perfektně instalované, takže každé ráno, když otevřu oko, vidím své slunce.
0: Poprosíme vás, abyste se posadila tady sem k nám do křesla a strávila ten průběh večera ve svém křesílku. Ale paní Hano, když se podíváte na to křeslo, tak tam sedí krásná panenka copatá. To je panenka, kterou šily děti, východočeské děti. No a vy jste také pro UNICEF ušila panenku?
2: Nebo samozřejmě nejen jednu. Já jsem ušila Ginger a Freda. Bůh ví, kde tancují.
1: Hana Maciuchová.
2: Děkuji vám já.
1: Moc děkujeme. Hana Maciuchová si sedá do krásného křesla ke krásné panence. Já jsem to teda nechtěl říkat, ale teď to řekneme. Kdybyste jí paní Hano ukázala, to má být Anče. To má být Anče. Kubu teda nemáme. Jakoby vám z oka vypadla.
2: Ta je hezčí.
1: V žádném případě. Dámy a pánové, Haně Maciuchové přichází zaspívat další nominovaný s rozhlasovým orchestrem Gustava Broma, David Dale.

0: Děkuji moc krát. Big Band Českého rozhlasu pod vedením pana dirigenta Vlado Valruče.
1: A David Dale. David je služebně nejmladší nominovaná šarmantní osobnost v historii, 22-leté historie celé ankety. Je to tak, Lado?
2: Je to tak. No a my bychom možná mohli říct, že také je to takový skokan roku, objev roku, kdyby to bylo možná v ceně Český slavík. U vás to není poprvé ten skokan roku, objev roku. Vy těch cen už máte dost a dokonce jednu rozhlasovou, když už o tom rozhlase. Je to
3: noční
2: tak?
3: Noční prout.
2: Noční prout?
3: Je to tak, no. Ano. No já bych chtěl říct, že jsem tady nedopatřený. Prostě když se řekne šarmantní osobnost, tak si představím ženu, která v něčem vyniká a je prostě oduševnělá, něco umí. Nemusí to být Melanie Trump, ta je krásná, ale šarmantní osobnost pro mě je, že má prostě něco v duši a je chytrá a říkám, něčem vyniká.
1: Musí to být žena.
3: Takže to já nejsem.
1: A musí to být žena?
3: A jsem tady, no jako může to být i pán, ale já když zavřu oči, tak si představím prostě šarmantní osobnost ženu.
2: Vyhlašujeme 22. ročník ankety, rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Dovolte nám přivítat a pozvat na pódium paní Pavlu Gomba, ředitelku Českého výboru UNICEF.
1: Dámy a pánové, Pavla Gomba.
2: Dobrý večer, Pavlo.
4: Dobrý večer.
2: Pavlo, my jsme se tady na tomto pódiu vídali mnohokrát právě, ale to byly v hledišti děti, jak už jsem říkala, byly jich tisíce. My jsme si říkali, že si právě ty panenky dnes vypůjčíme jednak, protože jsou krásné a že k šarmu patří, ale také proto, že k šarmu patří ta snaha pomáhat druhým. A to vlastně se dá říci i o řadě osobností, které také, jak už jsme se dozvěděli, tady šijí panenky. A vy jste se nechala slyšet, že máte radost, že ta snaha pomáhat druhým, alespoň z pohledu UNICEF, je tady stále a dokonce v minulém roce byla i větší oproti letům minulým. Je to tak?
4: Je to taková záhada, protože někdy, když se dívám na to, co se ve společnosti děje a lidé, kteří mají nejrůznější pochybnosti a podobně, ale vím a vlastně to je to nejhezčí na té mojí práci, že se setkávám s lidmi, kteří mají dobré srdce, kteří neváhají nabídnout pomocnou ruku a vlastně i s dětmi, že to začíná už v tom nejútlejším věku, takže já opravdu o Českou republiku nemám žádnou obavu.
1: Pavlo, my vám děkujeme, vemte prosím místo. Pavla Gomba usedá do jednoho z přesel. No a my jsme se vlastně, Ladi, dostali tak trochu, no stali jsme se teď mezinárodní zrovna. Máme tady to překvapení.
2: Ano, slibovali jsme ho po celý týden, ano. A musíme říci, že i pro nás to bylo překvapení a jsme nesmírně rádi, že teď ho můžeme konečně prozradit. Dalo to hodně práce, abychom to nepověděli
1: ano,
2: předem.
1: Ano, a máme z toho i trochu trému, hnedka vám vysvětlíme proč. Dámy a pánové, teď přivítáme ženu, která je zaprvé mezinárodní, ale ta její rodina to vzala tak, že to vzala až do toho kosmu. Vlastně teď propujeme zase to nekonečno. Je tady s námi a zveme ji na pódiu paní Indíra Feustl, což je manželka astronauta Andrewa Feustla, který v tuto chvíli létá nějakých těch pár desítek kilometrů nad námi. Nemá tam mis, panenko, ale má tam krtečka. Dámy a pánové, Indíra Feustl.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
2: My na paní Indíru už víme, že umí trošku česky, jsme za to velice rádi a domluvili jsme se tedy, že v češtině pozdraví vás všechny a zároveň, že se jí také zeptáme, vy nejste ve východních Čechách poprvé.
5: Už jsem v východních Čechách byla jsem s manželem a s kluky a dostali jsme v Pardubicu velké perníkové srdce.
2: Dostala.
1: Musíme říct, že paní Indira má maminku ze Znojma. Maminka se seznámila s tatínkem v Brně, že jo? A jo, že máte dva syny, jak jste říkala, ty dva kluky, že jste tady byla. No a teďka teda jsem si napsal zásadní otázku. Jsou Češi šarmantní?
5: Určitě ano. Jen se podívejte všude kolem.
1: My vám moc děkujeme, moc ho pozdravujte. Paní Indíra Feustl, dámy a pánové. Já bych poprosil Davida, kdyby se chopil toho mikrofonu zpívajícího a jednu písničku poslal možná i tam nahoru, na tu vesmírnou stanici. Dámy a pánové, David Dale.
6: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2017? který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: David Dale a rozhlasový Big Band Gustava Broma s Vlado Valovičem podávají si ruce, bylo to nádherné.
1: Když zavzpomínáme na šarmantní osobnost za rok 2007, musíme říct, že s Karlem Gottem se tady o první místo utkal muž, ze kterého teda já mám respekt.
0: Ano, je to mistr etikety Ladislav Špaček, který je i letos nominován. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Perfektní, perfektní, já už jsem to sjel zákulisí, dokonalý Windsor, jak vidíte, ano, žraločí límeček.
1: Taky mě dal.
0: Ale vy máte úplně stejné kravaty, když se na vás dívám.
1: No, my jsme se domluvali.
2: Ne, červené kravaty nosí pouze sebevědomí muži.
1: Jo, tak.
0: Aha, tak proto.
2: Proto. Ostatně vaše červené šaty k tomu ladí dokonale.
1: Děkujeme Ladislavovi, že nás popsal pro rozhlasové posluchače. Jestli si vzpomínáte na váš příchod v roce 2007 na pódium?
2: Vzpomínám. Já jsem tehdy uvízl v nějaké zácpě a přijel jsem na poslední chvíli. Řekl bych, že vlastně už pořad začal a tehdy se přicházelo zezadu ze zákulisí a já jsem neměl uvázanou kravatu, protože prostě v autě jsem si ji sundal a řekl jsem si, že si uvážu až v šatně. A když jsem takhle vbíhal v poslední chvíli, najednou jsem si vzpomněl kravata v kapse, vytáhl jsem ji a začal jsem si uvazovat, ale to už jsem byl na pódiu a uvazoval jsem si v přímém přenosu.
1: Ale vy jste to udělal s takovou noblesou, že od té chvíle všichni gentlemani chtěli tu kravatu si vázat vždycky, když přicházeli třeba na raut až.
0: No, Mirek se o to dneska pokoušel, ale radši zvolil tu variantu v zákulisí. V každém případě pojďme k té rozhlasové práci, pane Špačku, protože vy máte v Českém rozhlase pořad a my ho vysíláme, jmenuje se Pardon. A my jsme si říkali, jak je to s tím slovem pardon? Nosí se ještě v současné době, kdy tady máme různé sorry, kdy tady máme různé hustý a podobně.
2: No, máte pravdu. To slovo pardon už je opravdu zastaralé. Patří tak do jazykové výbavy za první republiky a možná ještě před takovými 20 lety. Nicméně teďka opravdu už zvítězilo takové to standardizované promiňte. No a v té mladé generaci to sorry, soráč.
1: To nám jenom řekněte, protože Gut Jarkovský dal základ té etice. Ale podle mě už je řada situací, věcí, já držím tablet v ruce, to ten Gut vůbec nemohl tušit, ani že to bude. Kde vy berete ty nový v uvozovkách předpisy, že vy se vymýšlíte? Nebo kdo to vlastně diktuje, jak se mám chovat s mobilem s dámou u stolu, že jo, například?
2: Tak samozřejmě Gut Jarkovský je legenda. Legendy patří do historie. Gut Jarkovský napsal svůj společenský katechismus v roce 1914. Je i před 100 lety. Tehdy ještě dáma nemohla třeba, dejme tomu, jít samostatně do restaurace. To nejde. Tehdy ještě dáma nemohla za muže zaplatit. Dneska už to jde, to si ženy vybojovali. Ano, já myslím, že to je krok správným směrem.
1: Ano,
0: no, tedy nevím.
2: Tak samozřejmě Gut Jarkovský nemohl předvídat, že budou jednou mobily, nebo že budou manažeři jezdit na jachty a budou chodit na golfové turnaje a podobně. To znamená, že musí přijít někdo, kdo bude tu etiketu, tak říkajíc, updateovat. To znamená uvádět do současného života. No a někdo se toho úkolu prostě hold musí ujmout. Ano. Takže snažím se odezírat ten svět kolem sebe. Všímám si toho, jak lidé chodí oblékaní. Já samozřejmě nemůžu nařizovat, že by měli lidé nosit fraky, žakety, i když David Dale má perfektní žaket. No, takový trošku, jako řekněme, módnější, ale ano, je to...
1: A to je novinka pro Davida.
2: Ano, ano, ano.
1: No, dámy a pánové, Ladislav Špaček tady s námi zůstává. Budeme o to víc nervózní, protože nás teď bude hodnotit zezadu ledo, ale já doufám, že to nevadí, že si najde svoji panenku a svoje křeslo. To je vaše.
0: Další nominovaná osobnost v 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku, takže už je tady David Dale, je tady Ladislav Špaček, no
1: Hana
0: a můžeme
1: Maciluchová
0: pozvat třetího nebo třetí nominovanou.
1: Dobře.
0: Dámu.
1: Musíme říct, že z této dámy jsme tak trochu na větvi.
0: Já si myslím, že jsme s ní na větvi, to si myslím, že je přesnější výraz, protože je to dáma, která už několik let v Českém rozhlase má svou talk show, úžasnou talk show na větvi s Halinou, a to je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
0: Dobrý večer, paní Halino.
4: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Počítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
3: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně.
1: Skoro jste byla na větvi, nám řekněte ještě než...
3: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat. Ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě... ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části a takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
0: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
3: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
0: Paní Halino, nejsou to jenom vaše pořady na větvi s Halinou, ale jsou to také krásné glosy, které vysíláme v magazínu Šarma v celém českém rozhlase. Český rozhlas Dvojka s nimi přišel. Co pro vás ta rozhlasová práce, kdy jste se s ní napoprvé potkala?
3: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě... Na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
0: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
3: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk...
1: No, že jo.
3: To teda... Ten by stál za hřích. No.
1: On to třeba slyší. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
3: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marném, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
0: Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská.
0: Děkujeme.
5: Děkuji. A je nejvyšší čas pozvat dalšího.
1: Ano.
5: A já jsem teď trochu napnutá, protože my nevíme, jestli už dorazil.
1: Dorazil. Bude to hodně vlastně o rozhlase, protože to bude o slovu. Máme velkou příležitost vám zviditelnit neviditelného herce.
0: Ano, dámy a pánové, dovolte, abychom přivítali mezi námi herce, dabéra, neviditelného herce, mnohokrát oceněného pana Viktora Preisse. Pan Viktor Preiss, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jsme velice rádi, že jste přijel. Měli jsme trochu obavu, protože ta cesta vždycky z Prahy do Hradce je trochu náročná. Všechno v pořádku?
6: Všechno dopadlo dobře. Já se omlouvám, že nesedím v té stolové úpravě, protože jsem se zpozdil, ale slyším, že je tady atmosféra mimořádná. Stále se tleská a smějete se, tak doufám, že to neskazím.
0: My jsme velice rádi, že jste přijal pozvání, protože jsme si říkali, my tady hodně mluvíme o těch osmičkách, mluvíme tady o 95 rozhlasu a tak samozřejmě na ten rozhlas se vás také budeme ptát. A je to tedy 8krát ten neviditelný herec? Počítáte to vůbec?
6: Já to nepočítám, ale asi je to pravděpodobné číslo, ano.
0: A ten rozhlas tedy, pane Preissy, u vás, kdy byl poprvé, vzpomenete na to setkání s tímto médiem?
6: No samozřejmě jako dítě narozený po válce jsme měli jenom rádio. A samozřejmě, já to opakuju pořád, je to médium, který podporuje fantazii. Dnešní děti jsou na tom, troufám si říct, trošku hůř. My jsme vyrůstali na pohádkách, na té imaginaci, na představivosti, na fantazii, a to je rádio.
0: Co posloucháte nejradši a kdy posloucháte rádio?
6: Je to trošku barbarský, ale to mluvené slovo v autě. No a jsem vlastníkem malého rádiíčka v kuchyni, takže si pouštím, co chci, že?
0: Když se podíváme na tu vaši rozhlasovou práci, byla nějaká, která vám dala hodně zabrat, hodně jste spolupracoval s paní Kofra, to byla určitě krásná práce, a byla některá hodně náročná, která vám třeba i nedala spát?
6: Já jsem jako spousta mých kolegů měl v té určité době štěstí na veliký rozhlasový osobnosti a bylo by trapný nebo nevhodný někoho vynechat. Hanička Maciuchová je toho svědkem, co jsme měli za štěstí potkat za režiséry. Já to nechci bagatelizovat, ani to nechci přehánět, ale když člověk na něčem pracuje, tak na tom nutně musí myslet a samozřejmě to s ním chodí i po ulici a chodí to s ním i do postele, ale rozhlasová práce je prostě jedna z nejkrásnějších, které vůbec jsou. A měli jsme tam příležitost dělat věci, které na divadle, ve filmu ani v televizi prostě nebyly k dosažení.
0: Možná, jestli teď můžeme od toho rozhlasu přejít k věcem, když tedy se díváme do toho vesmíru. My jsme se dozvěděli, že vy jste také letěl, také jste se díval na republiku z výšky, ale nebylo to takové jako Andrew Feustel, ale že jste letěl balónem, je to pravda?
6: No tak já jsem trošičku ulítlej na balóny. A lítal jsem například při pořadu Pražské věže a potom i soukromně a byl to jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Když letíte nad Prahou v 4:30 ráno a startujete z Karlova náměstí mezi tramvajem a z parku, tak to je opravdu unikátní. Moc rád na to vzpomínám.
1: Netoužil jste někdy ten z toho balónu třeba přesedlat na letadlo, protože my víme, že pro vás rodina, dětství jsou motorky a vůně benzínu.
6: Já jsem na motorkách jezdil a na motorkách jsem vyrost. Mým nejkrásnějším autem byl hadraplán. Můj otec byl invalida z revoluce květnový, takže měl poukaz, takže mým prvním vozem, který jsem přijel do okresního města Rokycany za svojí ženou, tak byla hadraplán Tříkolka a moje tchyně studem zalezla domů. Přijel ženich,
1: samozřejmě. No mimochodem, hadraplán z Hradce Králové, nebo z východních Čech?
6: Z východních Čech, ano, samozřejmě, z Vrchlabí, myslím.
1: Myslím.
0: My se určitě budeme těšit na další setkání s vámi. Teď vás poprosíme, jestli byste také přijal místo.
6: Děkuji.
0: Za vámi tedy je další Miss Panenka.
1: Tak, ne všichni osobnosti těch 10, které byly nominovány a byly pozvány, mohly přijet a mohly se zúčastnit dnešního večera tady v Hradci Králové. Jsme rádi, že alespoň většina přijela a někteří vás chtějí alespoň pozdravit. Mezi ně patří Jitka Molavcová a Jiří Suchý.
7: Tak jsme zase jednou nominovaní na šarmantní osobnosti roku.
8: A moc si toho vážíme.
7: Moc si toho vážíme, ale zase nemůžeme přijít. A to je ta tragédie.
8: A přitom je to takový slavnostní večer. Navíc 95. výročí rozhlasu a rozhlas je můj věrný kamarád. No. Já miluju rozhlas.
7: No a my budeme scházet. No.
8: A my budeme
7: ale
8: scházet.
7: Já taky miluju rozhlas, ale miluju taky naše divadlo, zvláště je-li vyprodané, což je teď, a takže musíme.
8: No, my se moc omlouváme, ale taky milujeme šarmantní osobnosti, že?
7: No tak to jsme my dva, takže navzájem.
8: To jako taky, takový, to taky,
7: no, takže
8: ale šarmantní osobnosti, co bychom jim popřáli? Já bych jim pogratulovala, že jsou šarmantní a popřála bych jim, aby zůstali šarmantními.
7: Ano, aby jim to dlouho vydrželo.
8: Aby nestráceli humor a vtip a dokázali druhé potěšit.
0: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, my děkujeme za tuto zdravici.
1: Tak,
0: takže budeme
1: vyhlašovat. V podstatě tři ceny. cena internetu, rozhlasová cena Šermu za rok 2017, ta se uděluje za práci v rozhlase, tedy v minulém roce, no a pak samozřejmě šarmantní osobnost. Dámy a pánové, dovolte nám, abychom pozvali k nám na pódiu Kateřinu Dvořákovou, což je šéfredaktorka Českého rozhlasu Dvojka, a Tomáše Faltuse, což je ředitel kongresového centra Aldis, který letošní vysílání a letošní nahrávku Šarmantní osobnost hostí. Dobrý večer, do potlesku!
0: Dobrý večer. My vás poprosíme, Kateřino.
9: Dobrý večer.
10: Dobrý večer, dámy a pánové a posluchači stanic Českého rozhlasu a také Dvojky, odkud jsem přijela.
1: Tak, máte milou povinnost dohromady, Tomáši a Kateřino.
9: Já jsem rád, dám vám přednost.
0: Kateřina Dvořáková, takže kdo to bude? Je to cena internetu za rozhlasové hlasování na internetu. A kdo se stává vítězem?
9: Cenu internetu získává...
10: David Dale.
1: David Dale.
0: David Dale.
1: Kateřina Dvořáková, šéfredaktorka Českého rozhlasu Dvojka, a Tomáš Faltus, ředitel kongresového centra Aldis, předávají nejmladší nominované osobnosti v historii ankety Šarmantní osobnost cenu za internet. Děkujeme. Můžete se posadit, protože přistupujeme k dalšímu vyhlášení. Pozvali bychom k nám Naďu Mečířovou, což je šéfproducentka celého Českého rozhlasu, a také Tomáše Doubravu za Deník k nám na pódium. Do vašeho podlesku.
0: Dobrý večer, Naďo.
11: Dobrý večer.
1: Potřebovali bychom převzít obálku.
0: Já bych řekla, že je to cena za rozhlasovou práci v roce 2017 i předchozích letech, a tu dostává...
12: Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská!
13: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2017, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Nadě Mečířové a Tomáše Doubravy Halina přebírá cenu za rozhlasovou cenu Šarmu za rok 2017, což
0: ano,
1: je?
0: Je to váza od akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Je to sada krásných šperků, paní Halino, z českého granátu. Věnoval granát Turnov a nádherná kytice, speciálně dělaná pro vás ze Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové. Nadě Mečířová, Tomáš Doubrava. Držitelka ceny, rozhlasové ceny za rok 2017, paní Halina Pavlovská.
1: Děkujeme Nadě a Tomášovi, a teď bychom poprosili, aby mezi nás přišli tři v tuto chvíli v podstatě nejdůležitější pánové. Jan Menger, ředitel regionálního vysílání Českého rozhlasu, Josef Havel, ředitel sekretariátu generálního ředitele Českého rozhlasu, a hostitel v tuto chvíli Jiří Kánský, což je ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, také mají rádi potles. Děkujeme za něj.
0: Dobrý večer. No a já si myslím, že asi dostanete slovo, než vyhlásíme absolutního vítěze letošního ročníku, pane řediteli, ředitel Jiří Kánský.
14: Dobrý večer. Já bych rád poděkoval všem posluchačům, kteří hlasovali, kteří zaslali hlasy do ankety, protože díky ním už tahle krásná tradice trvá 22 let a každoročně je víc a víc hlasů, což nás těší. A to, že hlasují stále mladší posluchači, to je, myslím, i důkazem dnešní vítěz internetového hlasování. Takže děkuji všem posluchačům, kteří hlasovali.
1: Děkujeme. Dámy a pánové, v tuto chvíli nastoupí vlastně další tradice.
0: Ano, my pro vás nemáme obálku, protože dle tradice vítěze letošního 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku vyhlásí vokální soubor Gentleman Singers. Takže, gentlemani, je to vaše.

0: osobnost roku 2017 je Viktor Preiss. Toto ocenění přebírá z rukou Jana Mengra, ředitele regionálního vysílání Českého rozhlasu, Josefa Havla, ředitele sekretariátu generálního ředitele Českého rozhlasu a také Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu. Hradec Králové a Pardubice a v neposlední řadě je tu se Zlatým sluncem Hana Maciuchová.
1: Já bych jen doplnila, že tedy Zlaté slunce, to je tradice. Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové, černé paní Hana Maciuchová už jedno doma má, teď ho bude mít i Viktor Preiss, doufám, že mu udělá stejnou radost. Dostáváte také české granáty od granátu Turnov a kytici květin ze střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové. A pane Preissi, jedna věc je tam navíc. Je tam speciálně pro vás let balónem a máte ji od největšího mistra, který umí létat v balónech, a to je David Línek. Děkujeme mu za to.
2: Děkuji vám. Já jsem, nebudu dělat zaskočeného, překvapeného, jsem velmi rád. Chci vám něco říct. Prý před lety tady pan Radovan Lukavský blahé paměti vytáhl lísteček, který já mám tady za sebe v kapse z naučného slovníku, z cizích slov, a přečetl, že šarmantní znamená roztomilý, okouzlující. A já si myslím, že tahle cena by slušela dámně, ale děkuju vám všem, hezký večer a vážím si toho. Díky.
0: Viktor Preiss, šarmantní osobnost roku 2017. Pane Viktor, tuto cenu vám měla předat do této chvíle úřadující šarmantní osobnost za minulý rok Simona Stašová. Máme od ní vzkaz.
1: Ano, Simona Stašová se na poslední chvíli omluvila, ale stačila se dozvědět, kdo vyhrál, a opravdu velmi rychle připravila tento vinč. Dovolte, abychom vám ho pustili.
3: Milý Viktore, to, že jsem tvůj velký fanda, to už víš dávno. To, že jsi, jak říkávala moje babička, šarmantní osobnost, to ví každý. Ale to, co si na tobě nejvíc cením, je člověčina, moudrost a velký srdce, který prostupují tvým herectvím a každou tvojí rolí na jevišti, před kamerou i v rozhlase. A já jsem pyšná na to, že jsem tvůj tajný kamarád. A přeju ti, aby tě neopouštěl humor, vnitřní síla a chuť do všeho, co právě děláš. Ať se ti daří, Viktore. Tvoje Simona Stašová.
2: S tím jsem nepočítal, to si nezasloužím. Děkuju vám.
0: My také děkujeme. Vy máte první povinnost a samozřejmě je to naše prosba, kdybyste vyhlásil další ročník.
2: Vyhlašuji 23. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Šarmantní osobnost roku. Šarmantní osobnost roku. Šarmantní osobnost roku.
1: Šarmantní Viktor Preiss.
0: Dámy a pánové, jsme ve finále. My v tuto chvíli budeme děkovat. Chceme poděkovat paní Haně Maciuchové, chceme poděkovat Halině Pavlovské, paní Indira Fojsto, Pavla Gomba, Daše, Davidovi Dejlovi, Ladislavu Špačkovi, Viktoru Preissovi, samozřejmě rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma, vedenému Vlado Valovičem, a zkrátka vám všem.
1: Děkujeme i všem předávajícím, děkujeme i vám, báječnému publiku, a děkujeme i všem posluchačům, kteří do této chvíle ladili Český rozhlas.
0: Hezký večer od Lady Klokočníkové
1: a Mirka Vaňury.

vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové jste poslouchali záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2017, kterou se stal herec Viktor Preiss. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy tohoto gala večera. No a protože se blíží 19. hodina, tak s ní jsou na řadě také zprávy. Chystá je pro vás Radek Polkrábek a Romana Joudalová vám přeje pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Školy hlásí větší zájem o zdravotnické obory. Na horách přibylo úrazů, záchranáři často ošetřují cyklisty. Zemřel Vladek Lacina, bronzový olympijský medailista ve veslování. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. V Česku roste zájem o studium oboru všeobecná sestra. Loni do něj nastoupilo téměř 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
2: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
2: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
4: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
2: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Horská služba eviduje víc úrazů než loni. Od července do poloviny srpna záchranáři ošetřili 1400 lidí, tedy o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
5: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
0: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit i příští rok stát. Oznámil to dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou za ANO, se kterou jednalo o rozpočtu na příští rok.
6: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel za 2009-2010. Ta částka, jaká bude, vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
0: Letos stát uhradí na poplatcích za obnovitelné zdroje víc než 40 miliard korun. Sport. Ve věku 77 let zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Cenný kov získal na hrách v Montrealu v roce 1976 jako člen posádky párové čtyřky.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, teploty do 16 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky. Teploty na východě Čech 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda stále komplikuje provoz na hlavní trase Jičín Hradec Králové. Pozor u Hořic za kruhovým objezdem. Tam havarovalo osobní auto, silnice je uzavřená. Policie odklání dopravu přes centrum.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl.
2: Mm-hmm.
1: Jako spíš klesá ke dnu, ne?
2: Může se i potápět ke dnu.
1: Ano.
2: Takže možná chtěli říct, že strana klesá k zemi, aby to bylo odkaz na ty preference klesající.
1: Taková drobnůstka. No ale co už není drobnůstka, diagonálně odlišný pohled. To je něco jako, nebuď takový suvenýr, že jo, místo
2: tak,
1: suverén.
2: Tak. Nebo jak říkala moje babička, Dalmácie jako decimálka.
1: Takže diagonálně odlišný pohled určitě měla být diametrálně odlišný pohled. Možná si ta slova vysvětleme.
2: Diametrálně znamená zcela, naprosto úplně, takže tam se myslí úplně odlišný pohled, tak jak to má být, jenomže ta diagonála tady použitá, která je podobná hold, znamená úhlopříčku, takže tam to smysl moc nedává, ale díky tomu jsem zjistila, což jsem nevěděla, že diagonála je taky pojem, termín z účetnictví. A je to takový ten proškrtnutý řádek, aby se tam už nesmělo nic připsat.
1: Aha, a vy jste řekla slovo hold, mimochodem to se píše s T na konci a ne s D, vzdáváme hold.
2: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, sousloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
2: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramené váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačerate šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, to je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Ta květnová akce je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Prostě další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být, jsou to různí známí, známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí. Já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let. Dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj. Má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík nebo i moravský primáš, Rom. cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte.

0: Dospívali Tessie a Refiu, je s vámi Uroma Vakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej jdem pomalu up.
2: Bylo mi tam, to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, máme brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barbři jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já. Že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, jo, když se baví. Chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, sklidil jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dává mi to sílu, motivaci. Mě to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různí producenti, nebo jak kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je takový víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt a vlastně vážím si toho, že takový člověk jakoby si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministryně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihu západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo.

0: Zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
1: kde tam je ten boj sám se sebou.
0: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako, můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo, že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije

0: cokoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň, kdykoliv, kdekoliv, našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený, jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější, měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký na prd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šáhnu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jim krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No,
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne, nic takového. Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No, já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda byl takový to odpuštění vzájemný, vnitřní, to si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No, zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť s tmou.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvojalbum, ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký mení. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkoušíme, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přeháňky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojedinělé, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: balet, ona už oslavila 83. narozeniny.
1: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni zavíjet.
0: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano, bylo.
3: Je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel páníček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal... Taky první.
4: Jo, takhle tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
1: Nechme je vyprávět jejich příběh.
0: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
1: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ním, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet. Ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo. Ani nevím, s kým jsem se setkal. Nic. Říkáte, že to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli? Do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu, koleno nový. No, jináč ale nic, jako myšlení zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedal se nic, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala, nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi ta spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že tam budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronesl doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo a říkám ne. Já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit. No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že

0: jsem chodil 50 kilometrů bez problému.
1: No jste bojovník.
0: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
2: Ano, je to tak.
1: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
2: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
1: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolužačka sestra?
2: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
1: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
0: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
1: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás
0: to
1: stojí.
0: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si být.
1: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost, spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
2: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili, no a teda jako tady někde za vsi, ne za vsi, za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto, no a tak tam jako došlo asi k té první puse, no a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No. No, tak tam už to potom začalo.
1: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
0: Stoprocentně.
2: Určitě, no.
1: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
0: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Naraz se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, i kdybyste chtěl.
1: Prostě přišla láska.
0: Přesně tak nějak, no.
2: No je to tak, no. Je to tak a no a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví potom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a se školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě
0: spolu. Nikdy. To jsem stal jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
1: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
2: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
1: A... Skoro slzíte, ano.
2: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
1: A to je hezké.
2: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo. Protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě. No, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla. Měla, to jo.
5: Prstýnky nosíte i dnes?
4: Máš prstýnek?
3: Mám. Druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový dne jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. Prstínek, no.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
3: Kdyby to bylo tak, přál bych mu to. A kdyby mu přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. A tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Fakt jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se na vás byla taková, ale on se má...
0: No ale pak byla.
2: No to bylo, potom bylo, to jo. Povedlo se. V těm už seba jsem začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ti vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvoužák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: To jak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
2: To je. A doufám, že to zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... No tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimo děložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no, a teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to, ty kluci mě potřebovali, takže to jako bylo důležitý a... Dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no. Jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře, dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem se dal na všecku.
2: S Janou.
0: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone, kafe.
0: Kafe.
2: A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
0: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý. Pasík je zlatý slavě.
0: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
0: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
0: Ježíši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
0: Je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
0: Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali. A vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
0: Děkujem, bylo to hezký.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až do dnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
0: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Si povídej, kde jsme všude byli. Já se to nepamatuju.
0: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s testovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
0: Tak. No to jsou naši takzvaní dobrý kolegové z turistiky, který říkají, že se nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
0: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už se člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlejc, jeď pomalejc, a my teda jeď pomalejc, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi ty jen pomalinku, nic. No,
0: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
0: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
0: Stálo to za to.
3: Stálo to za to, ale šlo to.
0: No.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, nejbližší budoucnosti, má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít nad tím a budeme jít dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do ty přírody.
5: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako... Já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji. No.
3: Kam jste ji poprvé vzal? Pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím. Já...
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako je kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nechty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste nemohli?
4: Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty všechny jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. To je překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně, nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba?
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne, ale kdy předtím, to fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu jich sobě, pohladní po zadku, hotovo. Jo, to už je asi takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu, dostane pusu, pohledím je u toho, to je to Slyš, nic extra. Ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělal, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli je teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. My když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat. Když on to neteroruje, dělá blbost. Čiž tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda manželce. Čiž bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to máte spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že se jí pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde a jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
5: Je. Je. Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině, což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já nebudu ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak budu šťastný zase. Já. To ten život je ztratil smysl. A asi teda já nevím, bych si to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jak je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád. To
3: je... Jak moc jí milujete?
5: Moc.
6: To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
1: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčil se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku? Jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to 3. největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobré, já poznamenal, třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví? Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozpíval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně. Myslíte, že si na úpadkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, ne, ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška

0: přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vytrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě, to je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
3: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
3: Tak
4: než... Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
3: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
3: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik se trvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády s tou lebkou stále v ruce a sděluji obecenstvu řečovitými za šlupy svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
3: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
3: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
3: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
3: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
5: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
6: No dobrá, tak jenom stručně.
5: Takže, ten hrabě dostal dopis.
6: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
5: No, ten hrabě, o kterým to je přece, dostal ten dopis od toho Porfíria.
6: Od jakého Porfíria?
5: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš? Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
6: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
5: No chystají se přece zavraždit demonia.
6: A kdo přinese ten dopis?
5: Přece ten demonio.
6: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
5: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
6: Konduktér? Nemyslíš kondotier?
5: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
6: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odhrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
5: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
6: Moment, jakého zase Františkána?
5: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
6: Kdo je to zas Pio?
5: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
6: Aha.
5: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný. Prohnaný je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
6: Ale jak ho k tomu donutí?
5: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
6: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
5: No, demonia.
6: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
5: Jo.
6: Tak dál.
5: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
6: Jak?
5: Jak? No, jsem říkal, ne?
6: Aha.
5: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom domenu.
6: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
5: No, aby to zmařila přece.
6: Aby zmařila co?
5: No, aby zmařila celou tu intriku.
6: To ji nemůže zmařit bez domina?
5: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
6: Jo, a takhle ji neodhalí.
5: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia della Sterola.
6: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
5: Kdo, Lucia?
6: No.
5: No tak ta tě je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho, plná, no.
6: Tak aspoň plnoští jela, ne?
5: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
6: Promiň.
5: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
6: Carantaratta, jo.
5: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, tak to není, ne. Něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
6: Ovšem, no? Chápu, kdo by nechtěl. Že?
5: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
5: No, už to chápeš, vidíš.
6: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
5: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
6: Ne, jen se nenamáhej.
5: Ne,
6: to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
5: Jo.
6: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
5: no?
6: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
5: Tak.
6: Všechno je mi to úplně jasný.
5: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
6: Jo.
5: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
5: A to by člověka vzal čert!
6: Co se stalo?
5: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 809 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teďkom během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady,
0: ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande,
0: ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně, takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku, v Německu jsme se vykoupali, v Německu, pak v Rakousku se vykoupal přítel, pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šlehačku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky dvařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo v 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, a prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom město? Čelbarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budině na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Takže kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No,
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme. Děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné. Je dobře, že jste si ji užila.
1: Takže jsem se

0: To, že bych asi nepřijela na noční linku, kdyby nedej bože jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička, Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka? Tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka, ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že

0: Kutná Hora je opravdu krásná, mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená, takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha tady vidět tu Kutnou Horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bezvěrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte Noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším, a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor, anebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl a má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už mě asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je. Plus teda to včelaření novozélandské. To jsou takové dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky zajímím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin, a koupali, tak to se nedá skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led, a zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, těma borovicovýma větvičkama, a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné Hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, tak se tam pojďme podívat. Tak tam na ten hrad šli, ona ho procházela, a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komůrka pro služku.
0: Ano.
1: No, a ona se najednou rozbrečila, měla prostě pocit, nebo pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné Hory je taky...
0: Patří, že jo.
1: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho...
0: Z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To by bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Oline. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné Hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mi v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale to tak jako hrozně si toho vážím vás, celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do Davids, v Davidsích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let, no jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou Davidsy, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A to, takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se dějí. A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: se hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky, naslyšenou. Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Gross-Glockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc. Navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl. Byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky. A teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem tah jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdravím všichni posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo toho Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala, na podzim, tak jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli jste tam někdy vy byla.
0: Jako byla třikrát.
1: Country muziku, no, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže
1: já
0: to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete, tak. Máte to ráda.
0: Ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchat teď předlokou Petra Kocmana, má vlastně na jiném rádiu, že
0: ano.
1: Víte, taky ho máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. No moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal, dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherný, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala, ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč. Ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: rozumím, rozumím,
1: no,
0: rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: děkuju.
1: Na vás, na vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna, to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radosti paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to, že tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to
1: já
0: užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně.
0: Nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala: Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili. No, ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás posluchačů Noční linky a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moři, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano.
1: Bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde je živopisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, teďka přemýšlím toho Nováka.
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Potom paní Barbožikovo a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zlinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no ale bylo by jich hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane
1: děkuji,
0: Roberta.
1: Že jste mě vzala, ale na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké děkuju. Spojení. Naschledanou a děkuju, dobrou noc.
1: Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak děkuju. Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhé konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž? Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů? Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Budeme si stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já když miluji strašně slony, já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty. A tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, tam si kafíčko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela. Ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no, je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to je, že volám, paní hospodská volá, už má si čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterí, nebo to.
0: Tak je to všechno slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zase.
1: Tak no. Syn mi koupil nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: je,
0: paní Emo.
1: Opina, ale že jsou to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně?
0: Přesně tak, paní.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jako mám svátek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce a vy jste zvaná.
0: Kde pak jak sloužíte,
1: hotel
0: paní?
1: Hotel Bradě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc, ano. A děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc, všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak Linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek, v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru do těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No, a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, kdo ví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak jsem těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají,
1: vyučí,
0: že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny. A lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuju, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničko během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to
1: jo,
0: tak. Moc děkuju, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: Tak dostal, no. Děkuju moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny Všichni vás objímám. Mějte se. Nashledanou.
0: Taky. Nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No,
0: krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když
0: ano.
1: teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera.
1: Nebo...
0: Čeho? Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných míst a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano. nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít, projít tady taky. A jsem rád, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano.
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou
1: máte
0: noc.
1: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, nashledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři a takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jelinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou klupou. Jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů,
0: mm-hmm.
1: Obrovský vítr,
0: mm-hmm.
1: Takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. S dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty, a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Vsetína,
0: uh-huh.
1: Tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, toho hodně.
1: Těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou. A
1: naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zírková napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, a že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického Noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půli cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě pochudí. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jestliš tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
4: Tak
3: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad? Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane Vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatuji se dobře na pana Vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem. To byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
7: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mě dík.

0: století je tento Karlštejn, ale...
1: Ale?
0: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
1: Nerozumím, králi.
0: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
1: Nechápu, kam směřuješ.
0: No, soudím jako člověk a tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
1: Pak neznáš císaře.
0: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepich severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro dva. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
1: Synak milu, pane, jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
0: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
1: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
0: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní kadeřavá hlavínka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
2: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl jsi sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové? Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem, veden vzorným výkladem otce Arnošta, tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmých hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Arnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda.
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnošt za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel v druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se smluvil. Viděli tedy okolků, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ty nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbách.
5: No to mi právě vo. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiní.
6: Zpátky si jen
5: dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král Jeruzalemský. A teď jdu pro císaře.
5: Stoj!
6: Bratr, pomoc!
2: Náš zásný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevídu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak. Dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pán.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevýjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
11: Ty, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle?
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychlouval?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A nač mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se sešpatnou potázali.
7: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
10: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí.
10: Ne, ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařů.
12: A tento panož byl dívka.
10: Oh.
12: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále od hradu,
10: o bože,
9: dále.
10: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
13: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
14: Ale no.
13: Konečně. No.
15: Pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
14: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
13: Proč?
14: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
13: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
14: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
13: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
14: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
13: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
14: Když nesmím.
13: Tak tam zůstaň bez polibku.
16: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
17: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To půlkrabství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečný tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána na hon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji?
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal, měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl, stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
4: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Drží se to, děvče, jak pravý šermí.
6: A nepoddá se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš!
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Ve strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky, o díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
3: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
10: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
7: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše a v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
7: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
7: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
8: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
11: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
7: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!

0: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
1: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na karšte.